pořadu Na cestě vrátíme už po osmé na loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnici.

0: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
3: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti, šláp se mezi hudební.

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenal celý Folkfest. Jehož šestý ročník se konal poslední prázdninový víkend a proto dnes můžeme poslouchat kapely, které vystoupily v sobotním dopoledni na obou scénách. Ta velká se nachází v Mohelnických sadech a tady se, než se přesuneme na Morava scénu, ještě rozloučíme s cymbál klasikem. A bude to skladba Přátelé moji milí.
1: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili, snad jsme se nestratili,

nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

Morava Scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu tři dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční džemování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: A už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty, tak ti

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo? A má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divadle. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkal, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel, třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. My zatím družstvo jsme.
3: Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal, ani tak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Jsem to k mě pobízal do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to dělá.
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No ono se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby protirytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzepřu
0: ten dýchní
1: lek tam. A prostě přešvihnu, že jako takovou nůžkama ten zadech od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od lažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale

0: A třeba jsem teď jsem četl, že John Wayne spadl, kolikrát spadl.
1: Ano.
0: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
1: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršou Klukovou a Miloslavem Šimkem.
0: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
1: No,
0: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
1: O to jsme tady.
0: No jo, to právě ne. To právě, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
1: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 90 011 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani...

0: Neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zahřátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty. Tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte, prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které či já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede pár dní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede pár dní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak v oči sany, víš? A ptá se to z toho párního válca tomu, jak se tomu říká tomu. Tomu, no z toho párního válca, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem větí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirku, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, tak je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pou z rukávu.
1: No.
3: Jo. To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě. Jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace. On umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: To pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne, ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i to

0: trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorest, kousek. Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to se jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
0: No, já jsem to učil a možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou.

0: A tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď to byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co.
1: Aha.
0: A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
0: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No,
0: že? Říká,
1: no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
0: Jo, ona mluví do té díry. A ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho. Že jo, no? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
2: Podívejte se, vážená paní.
3: Ano.
2: Asi takhle.
3: Asi tam.
2: Podívejte se. My jsme solidní firma.
3: Jo.
2: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
3: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
2: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
3: No to já vám teď vůbec nerozumím, jako kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, no, se podívejte.
2: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
3: No, tak.
2: Ale není tady elektrika, ale erotika.
3: No. Vy nejste, vy jste, no ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Je. Já se stydím.
2: Co byste se...
3: No to je...
2: Pani, co byste se stydila?
3: Ne, to...
2: Hlavně, že se to vysvětlilo.
3: Ne, to...
2: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
0: Já jsem tam byl už čtyřikrát, nebo
1: no,
0: možná
1: vždycky
0: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
0: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
0: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídá.

0: tak se očekává, že budete vtipnej prostě. Že?
1: Tak to jste.
0: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že bude ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipnej, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo no. Vy, tak není vtipnej, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
0: No. Jo. Ale zatím se nevozvala, já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak.
1: Tak zdali vtipná natolik, že by sválně. Dali hlas
0: sválně,
1: i posluchači dnes.
0: Sválně, jestli bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad taky silné jméno, Ivana Mládka.
0: No, tak teď je to... Tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z té Třeboně.
1: I Mládek.
0: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
0: viseli ve výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
0: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
0: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
0: Docela velký, jsou to dva synové, jeden, nevím, jestli ten by dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo, že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
0: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
0: Visela různě ano. Tam. To a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, to je cirkus bude, to je ten film, z 50. let.
1: A říká,
0: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána, on říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
0: Ano, no a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
0: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
0: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
0: Jo, ne,
1: to ne.
0: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Tě moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
0: rádi
1: udržet tradice?
0: Ten, ne, to nevím, ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí. A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze, byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní byl nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky,

0: že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80. tchýně, myslím. A on říkal, pejte se tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě
0: ona taky,
1: přijde.
0: Ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
0: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí prostě taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavili, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
0: tak
1: se
0: zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři, zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli

0: 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, já se...
4: A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Už se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No jo, jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohout, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohout. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svým

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň vybrala návrh na proměnu náměstí Míru na funkční prostor. Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Čekejte velkou oblačnost, přehánky a teploty do 13 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Plzeň rozhodla o budoucí podobě náměstí Míru. Zastupitelé schválili výsledky architektonické soutěže, ve které se sešlo 12 návrhů. Podle vedení města porota vybrala řešení týmu architektů v čele s Ferdinandem Lefflerem, podle kterého se z plochy stane parkové náměstí. Jeho budoucí podobu přiblížil první náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.
3: Ten velký asfalt se zmenší, stane se z toho taková kruhová plocha, bude tam vybudována kavárna, vedle ní hřiště, vodní prvky, tak aby tam vzniklo takové zázemí, řekněme, pro rodiče s dětmi. A zase v té druhé části bude klidovější zóna a ten původní starý pomník, který tam je, tam zůstane, jenom před ním bude travnatá plocha.
2: Město teď vyzve vítěze architektonické soutěže ke zpracování projektové dokumentace. S přestavbou náměstí se počítá v příštích letech. Stát by měla nejvýš 100 milionů korun. Na Klatovsku dnes se zprovozní nově vybudovanou cyklostezku mezi Klatovy a lokalitou Chaloupky, píše to město Klatovy na svém webu. Cyklostezka nabídne komfortnější a bezpečnější pohyb nejen cyklistům, ale také pěším. Investorem stavby je město Klatovy ve spolupráci s Plzeňským krajem. V dalších letech je v plánu rekonstrukce místní komunikace směrem na Chaloupky a úprava křižovatky na silnici 2/191, včetně bezpečného napojení cyklostezky. Policie dopadla včera v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel je ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
4: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
5: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
4: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
6: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
4: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalový záložník Slavie Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla zejména k zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v ligovém derby Slavie se Spartou trefil loktem do obličeje Serencna. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
7: U hráče kterého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
2: Třetí potrestaný fotbalista Slavie je David Douděra, který má stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu derby se Spartou. V Curychu a Friburku začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku ve 20 hodin a 20 minut semifinalistu z loňského roku Dánsko. Počasí. Dnes bude velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na jihu kraje, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Dopoledne a hlavně odpoledne pak postupně na většině území přehánky, výjimečně i slabá bouřka. A k večeru mohou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů a na horách 6 až 9. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rostylové podmínky budou velmi dobré až dobré, aby jeho zátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech počítejte s uzavírkou v ulici Markita, a to až do konce června. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zprávy pro vás dneska ráno chystá Štěpán Kazíková. Tu stávající relaci zakončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezký pátek s datem 15. května. Půjčuje si po kamarádech, místo ve Filharmonii hraje na pohřbech a přivydělává si zlacením náhrobků. Starému mládenci a samotáři se nečekaně změní život, když se musí postarat o malého ruského chlapce Koliu. Od premiéry Oscarového snímku Zdeňka a Jana Svěrákových dneska uplynulo 30 let a my si ho připomeneme už za několik okamžiků. Teď je tady Karel Gott, hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co je to harampádí?
1: Hodně věcí u sebe.
2: Je to nějaká hromada?
3: Že je tam binec.
4: Že tam je pořád binec a že je všechno naházen na sebe a že nikdo neuklízí.
5: Že to jsou starý krámy a na nic to není.
6: Že tam má hromadu oblečení.
7: Že to je hora kovů.
8: Že tam je hodně odpadu.
9: Že aby si mohl uklidit hračky, který tam poházel po celém pokoji.
10: Že má někdo na sobě hodně listů.
11: Že se někdo raduje.
12: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 16 minut. Počasí. V regionu dneska bude velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na jihu kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Během dopoledne a hlavně odpoledne pak postupně na většině území přehánky, výjimečně i slabá bouřka. K večeru a večer můžou srážky zvolna ustávat, nejvyšší denní teploty mezi 10 a 13, na horách do 9 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 5 hodin a 20 minut, tak sorry. Česky staromilský, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Svěráka Kolia, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh starnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Pro Český rozhlas na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a představitel hlavní role Františka Louky, Zdeněk Svěrák.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj. A normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru a najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně, nebo co. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujalo.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládá, aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Děduška je babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý globus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň má nové zásady pro spolupráci s investory. Dokument schválili zastupitelé. Stanoví pravidla, podle kterých město bude postupovat, pokud například developer kvůli stavbě bytových domů požádá město o změnu územního plánu. Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, investor tak bude dopředu vědět, jaké jsou takzvané kontribuce, tedy kolik musí zaplatit peněz nebo co musí pro Plzeň vybudovat, aby město územní plán změnilo. U Plzně začala druhá etapa oprava mimoúrovňové křižovatky Výsluní. Řidiči musí počítat s omezením dopravy ve směru od Klatov na Plzeň. Uzavřený je úsek od místa před odbočkou na Litice po místo za odbočkou na Výsluní. Starý Plzenec upraví okolí rotundy svatého Petra a Pavla. Hlavním prvkem bude nové terénní schodiště, které usnadní přístup k památce. Navržené je z dubového dřeva a oceli. Stavební práce začnou v polovině června. Koaliční rada vlády jednala o akceleračních zónách. Ty mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát je musí podle lhůt Evropské unie vybrat do konce srpna. Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes odpoledne pořádá veřejné setkání v Praze, kde akcelerační zóny projedná. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí návštěvu Číny. V Pekingu po odběr dva s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Šéfa Bílého domu doprovázela velká skupina podnikatelů, včetně šéfů firem Tesla, Apple nebo Nvidia. S čínským prezidentem Trump jednal už včera. Řešili Hormuzský průliv, Tchaj-wan nebo ekonomickou spolupráci obou zemí. Novým trenérem české hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. Naposledy vedl národní tým do 18 let a získal s ním bronzové medaile na nedávném mistrovství světa. A dnešní počasí bude velká oblačnost, zpočátku slabý déšť, hlavně na jihu kraje, postupně přehánky na většině území a teploty do 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici u obce Sedliště na jižním Plzeňsku srazilo osobní auto zvěř. Na místo jela policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dostat čočku, to znamená hovorově dostat pořádně vynadáno. Co s tím ale má společného ona luštěnina?
3: Dalo to hodně pátrání, ale nakonec je asi jediné trochu logické vysvětlení v jednom biblickém příběhu.
2: Počkejte si na Romana Stupku a jeho slovíčkaření, které tady bude za chviličku. Na hodinách 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Dostat čočku. Tenhle hovorový výraz znamená v podstatě dostat hodně vynadáno, ale je jasné, že si posvítíme na tu luštěninu. Není totiž jasné, že když někomu dáte čočku, tedy v podstatě chutnou potravinu, že byste mu tím nějak nadávali. To už dává větší smysl podobné slovní spojení ve stejném významu dát někomu kapky. Ty totiž mohou být zatraceně hořké. Dalo to hodně pátrání, ale nakonec je asi jediné trochu logické vysvětlení v jednom biblickém příběhu. Příběhu dvou bratrů. Vyčerpaný a hladový Ezau dostal od svého bratra čočku za to, že mu prodal právo prvorozeného. Dostat čočku je tedy vlastně v tomhle smyslu prohra, i když Ezaua k tomuto činu donutil velký hlad. Čočka jako taková za to tedy vůbec nemůže. U nás už se pěstuje víc jak 10 000 let a mnozí podle zvyku jedí na Nový rok, neboť je symbolem štěstí.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: spíše víc oblačnosti, ráno s deštěm, odpoledne s přeháňkami. Přesně tak dnešní den v regionu vidí plzeňští meteorologové. Pojďme to v 5 hodin a 44 minut rozebrat do detailů.
1: Počasí.
0: Čeká nás převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť nebo přeháňky, hlavně na jihu kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Během dopoledne a hlavně odpoledne pak postupně na řadě míst přeháňky, výjimečně i slabá bouřka, večer začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty je mezi 12 a 15, na horách do 11 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pozvánek je celá řada, tak vybírejte na hodinách 5 hodin a 49 minut. Sále středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici v Plzni začne v 18 hodin premiérové vystoupení ke 40. výročí založení souboru Mladinka. V secesním sále hotelu Prácheň v Horažďovicích se uskuteční třetí koncert letošního 17. ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Recital dřevěných hudebních nástrojů, hoboje a fagotu začne v 17. hodin. Základní umělecká škola Terezie Brzkové zve na akci ZUŠ Open. Jedná se o festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Akce proběhne od 15 do 19 hodin ve vnitrobloku ulice Karla Steinera v plzeňských Skvrňanech. V kinosále v Horšovském Týně pokračuje tradiční přehlídka ochotnických divadel Memoriál Václava Kuneše Divadelní máj. Od 19 hodin se představí divadelní soubor Teatr Horažďovice. Hrát se bude Drákula, děsuplná komedie. V rámci slavnostního zahájení 223. lázeňské a turistické sezóny v Konstantinových lázních se na náměstí u Fontány uskuteční od 18 hodin koncert tria Jiřího Vondráčka a ve Švihákově pavilonu vernisáž výstavy kreseb Josefa Černého s názvem Konstantinky mého srdce. Od 8 večer je pak naplánován tradiční taneční večer v restauraci Piano. Západočeská galerie v Plzni zve na zítřejší jarní flétnový koncert. Z hosty v programu od 10 hodin a 30 minut ve výstavní síni Masné krámy vystoupí žáci ze základní umělecké školy Třemošná a jejich hosté.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cermat dnes zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia budou v systému DIPSY i na webech škol. Umělecké ceny Plzně obdrží výtvarnice, dětský sbor, sochař a divadelní inscenace. Biskupství plzeňské převezme od budějovické diecéze farnost Nepomuk. Dnes čekejte velkou oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Proti výsledku je možné podat odvolání. To ale nezaručí místo na vybrané škole. Postup popisuje ředitelka organizace Cermat, která zkoušky připravuje, Barbora Rosulková.
3: Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat odvolání. A to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se nepodává prostřednictvím DIPSY, ale přímo řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ten ho následně postupuje příslušnému krajskému úřadu v Praze magistrátu hlavního města Prahy.
1: Kdo neuspěl, bude se moct od 19. do 25. května hlásit ve druhém kole na ještě volná místa. Další přijímací testy už psát nebude. Výtvarnice Květa Monhartová, dětský pěvecký sbor Kajetán, sochař Luděk Míšek a divadelní inscenace o vězenkyni koncentračního tábora v Holíšově obdrží uměleckou cenu města Plzně za rok 2025. Návrhy na ocenění schválili zastupitelé. Jak uvedla radní pro kulturu a památkovou péči Eliška Bartáková z ANO, slavnostní předání ceny se uskuteční 16. září v Měšťanské besedě. Biskupství plzeňské zítra oficiálně převezme farnost Nepomuk od českobudějovické diecéze. Darování bude součástí slavnostní poutní mše, kterou budou celebrovat arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup Tomáš Holub a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Předání farnosti má zásadní historický význam pro celý region, říká nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.
4: My jsme byli 241 let součástí českobudějovické diecéze. Od roku 1785 a po takové době vlastně měníme diecézi a nyní bude tedy slavnostní pouť a mše k této události. A ta hlavní mše začne v sobotu v 9:30, kdy budou požehnány šatičky z Brazílie s motivem svatého Jana Nepomuckého pro pražské jezulátko.
1: Farnost Nepomuk spadá pod plzeňskou diecézi od 1. ledna. Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu.
5: Takhle podporovali fanoušci Daniela Žižku přímo v centru Vídně, kde vyrostla eurovizní vesnička. 23-letý zpěvák zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finále poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně, nikoli podle počtu získaných hlasů. Čekia! Daniel Žižka má teď necelé 2 dny na to, aby se připravil na sobotní finále. V něm vystoupí 25 interpretů, mimo jiné i z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Český rozhlas. Sport.
1: Ve Švýcarsku dnes se startuje hokejové mistrovství světa. Národní tým se v úvodním zápase utká s Dánskem a ve Friburgu se začne hrát ve 20 hodin a 20 minut. Předtím ve Friburgu nastoupí v 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku a v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy. Počasí. Dnes bude převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť nebo přehánky, hlavně na jihu kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Dopoledne a hlavně odpoledne postupně na řadě míst přehánky, výjimečně slabá bouřka a večer začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů a na horách 8 až 11. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/22 u Kocourova na Klatovsku se pracuje na opravě mostu. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemné páteční ráno vám přejeme. Už za chvilku zjistíme, jak to vypadá na atletickém stadionu města Plzně, který bude letos hostit extraligu i mistrovství republiky jednotlivců.
9: Finišuje stavba východní tribuny, která už bude za pár dní hotová, a měníme kompletní povrch na atletickém oválu, takže máme omezený režim jak v tréninku, tak v závodech, takže je tomu všechno i chod klubu uspůsoben a vyhlížíme první týden v červnu, kdyby mělo být všechno hotovo.
8: Naznačuje trenér Michal Černý, slovo mu vrátíme za pár okamžiků. Na hodinách teď společně trénují 6. hodina a 6. minuta. Přejeme vám pěkný pátek s datem 15. května 2026. Teď Petr Kotwald.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 13 minut, startuje kalendárium 3, 2, 1, teď.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 15. května, svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
2: Kulatou sedmdesátku má dneska bývalý premiér.
4: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou čtyřicítku má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: V Plzeňském kraji je aktuálně zataženo, na Šumavě výjimečně slabý déšť, teploty od 1 do 5 stupňů Celsia. Co nás čeká přes den, povíme za chvilku.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Hany Hany, písničku plnou medu, pouštíme k ledu a za chvilku od nás taky Michal Hruza.
1: Počasí.
0: Venku nás čeká převážně velká oblačnost, ráno dopoledne slabý déšť nebo přehánky, hlavně na jihu kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Během dopoledne a hlavně odpoledne pak postupně na řadě míst přehánky, výjimečně i slabá bouřka. Večer začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 12 a 15, na horách do 11 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.
2: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Páteční dobré ráno a v něm trocha hrůzy v 6 hodin a 23 minut. Už v neděli začne ve Vítkovicích nový ročník extraligy atletických družstev. Prvenství v ní obhajují ženy Škody Plzeň, které ale do Ostravy vyrazí ve značně oslabené sestavě. Druhé kolo se pak uskuteční v červnu na jejich domácím stadionu ve Skvrnenech. Jak to aktuálně v atletickém areálu vypadá, to zjišťoval u trenéra Michala Černého reportér Vladislav Janouškovec.
1: Na atletickém stadionu města Plzně je stále živo, ale letos to není úplně kvůli tomu, že by tady trénovali atleti od těch nejmladších, nejmenších po ty vrcholové. Tak jak to tady teď vlastně, Michale, vypadá? Co se tady momentálně děje, co se týká úprav stadionu?
2: Děje se tady to, že bagry, dělníci a podobně tady makají víc než my, protože finišuje stavba východní tribuny, která už bude za pár dní hotová, a měníme kompletní povrch na atletickém oválu, takže máme omezený režim jak v tréninku, tak v závodech, takže je tomu všechno i chod klubu uspůsoben a vyhlížíme první týden v červnu, kdyby mělo být všechno hotovo a nové.
1: Měníte povrch, znamená to, že tady se můžeme těšit na kvalitnější povrch, ještě modernější a rychlejší časy, nebo to bude srovnatelné s tím předchozím?
2: Ten povrch bude nejmodernější, co teď svět prakticky nabízí. Budeme mít stejný povrch, jako má Zlatá tretra ve Vítkovicích, takže by to mělo být nejenom kvalitně, ale i provozně mnohem uspůsobenější tomu režimu, co tady máme, tím stovkám dětí, které tady denně trénují.
1: Letos budete hostit mistrovství České republiky jednotlivců, to bude v červenci. O měsíc dříve druhé kolo extraligy, tak to bude taková generálka na ten šampionát jednotlivců.
2: Ano, je to tak, říkáme tomu, že to bude takový předkrm atletický a vlastně nás čeká měsíc atletiky, který odstartuje 21. června extraligou a vyvrcholí posledním víkendem v červenci, kdy tady přivítáme kompletní českou špičku na mistrovství České republiky mužů a žen.
1: Ta extraliga družstev mužů a žen letos naposledy ve starém formátu, dvě kola plus finále mistrovství republiky družstev v Karlových Varech. Vy obhajujete, co se týká žen, zlato, tak jak se chystáte na to první kolo, které v neděli proběhne ve Vítkovicích?
2: Tak tým je nachystaný, uvidíme, jak to dopadne. Tím, že se mění formát ligy, tak jsem z toho trošku nešťastný, ale uvidíme, že třeba to přinese něco nového. Takže tým jsme omladili a protože i tím režimem tréninkovým tady na stadionu, tak si ty největší hvězdy upravují tréninky tak i závody, že to první kolo více mě vynechávají a pošou start svých sezon až od června, aby jsme to tady v Plzni odšpuntovali a byli v co největší formě na tom mistrovství republiky. Takže první kolo budeme hnát mládí vpřed a druhé kolo budou tady kompletní hvězdy v Plzni.
1: Tak můžeme jmenovat, kdo bude třeba scházet atletickému klubu Škoda Plzeň na tom prvním kole extraligy?
2: Žen, Terka Hrochová, Terka Petržílková, i Daniela Volná například, i Petra Sičáková, ale zase naopak uvidíme, jak se popasuje se závody na nejvyšší úrovni, například Kristýna Záhořová, česká rekordmanka z haly, a budeme mít třeba i kompletní trio medailistek z loňského šampionátu v disku, Barbora Tichá, Eliška Dobešová i Sára Dočekalová, takže tým bude pořád silný, ale bude hodně omladěn a uvidíme, jak to dívky zvládnou. V kategorii mužů bude chybět Honza Štefela, který kompletně sezonu začíná až v červnu, a nebude ani Honza Výška, teď momentálně jeden z nejlepších českých oštěpařů, ale zase na druhou stranu příležitost Bouslav Čertík, čerstvý limitář na mistrovství světa juniorů a další, takže oba týmy budou omlazeny a oni to určitě zvládnou.
1: Popisuje trenér atletického klubu Škoda Plzeň Michal Černý, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádi.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň rozděluje přebytek z minulého roku. Bezmála 670 milionů korun použije město na zhruba stovku projektů. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Více ve zprávách za půl hodiny. Prohlídky budovy, speciální pořady, aby řeč nestála, i další atrakce nabídne zítřejší den otevřených dveří v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru od 10 do 16 hodin. Už tradičně budou mít návštěvníci možnost si vyzkoušet některé rozhlasové profese pod dohledem profesionálů. Na Klatovsku dnes zprovozní nově vybudovanou cyklostezku mezi Klatovy a lokalitou Chaloupky, píše to město Klatovy na svém webu. Cyklostezka nabídne bezpečnější pohyb nejen cyklistům, ale také pěším. Někteří maturanti se dozví výsledky didaktických testů státní maturity. Školy mohou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části zkoušek z češtiny, matematiky nebo cizího jazyka. Testy se hodnotí procenty a slovním výsledkem uspěl nebo neuspěl. Studenti, kteří neuspěli, mají možnost podat žádost o přezkum anebo si zkoušku zopakovat v podzimním termínu. Archeologové v Thajsku našli kosti dosud neznámého dinosaura. O objevu pozůstatků tvora, který údajně vážil třikrát víc než Tyrannosaurus Rex, informuje vědecký časopis Scientific Reports. Vědci dinosaura pojmenovali Nagatitan. Žil před asi 100 až 120 miliony let a na délku měřil asi 27 metrů. Řadí se mezi takzvané sauropody, tedy bíložravce s dlouhým krkem. Tenistka Kateřina Siňaková si na turnaji v Římě zahraje deblové semifinále s Američankou Townsendovou. Porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. A počasí bude převážně velká oblačnost, zpočátku slabý déšť nebo přehánky hlavně na jihu kraje a hlavně odpoledne pak postupně na řadě míst přehánky výjimečně i slabá bouřka. Nejvyšší teploty do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech počítejte s uzavírkou v ulici Markita, a to až do konce června. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: hodin a 41 minut. Po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dneska bude rozebírat. Hezké ráno.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Představení Vemělez, Apple a koláč nebo Zabiju strejdu Alana. To jsou názvy představení, která můžete vidět na plzeňské scéně Moving Station od této neděle do úterý 19. května. Koná se tam výběr nejlepších inscenací z letošních přehlídek amatérské divadelní tvorby. O takzvaném festu na hranici vám povíme ještě do 7. hodiny. Za chvilku taky počasí.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Hudební dramaturg nám právě teď zvýšil glykemii, tolik Archies a Sugar Sugar, za chvilku od nás taky Čechomor.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť nebo přehánky, hlavně na jihu kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Během dopoledne a hlavně odpoledne pak postupně na řadě míst přehánky, výjimečně i slabá bouřka. Večer začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty je mezi 12 a 15, na horách do 11 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
2: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
1: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového zákulisí.
2: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
3: Těšit se.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 50 minut. Výběr nejlepších inscenací, recitací a choreografií nabídne v Plzni třídenní akce Fest na hranici. Postupové přehlídky amatérské divadelní tvorby pořádá už 27 let Centrum Johan z plzeňské scény Moving Station. Soubory z krajských kol postupují na národní přehlídky, kde reprezentují plzeňský kraj. No a letos se účastnilo přes 1000 účinkujících, což je rekordní počet.
1: Letos poprvé to uvádíme pod značkou Fest na hranici. Dřív jsme tomu říkali laureátské večery, ale změnili jsme ten název, protože to je skutečně festival toho, co se urodilo tady na těch našich přehlídkách, v našich obou krajích.
2: Popisuje Roman Černík, ředitel Centra Johan, které přehlídky pořádá.
1: Chceme ukázat lidem, kteří neměli možnost ty věci vidět, anebo taky, protože se odehrávaly třeba mimo Plzeň, protože některé přehlídky se konají i mimo Plzeň, tak jim chceme ukázat takový koncentrát toho nejlepšího, co je.
2: Přehlídky zahrnují několik druhů performativního umění od dětské kategorie až po dospělou.
1: Bude to ve třech dnech, vždycky to bude několik akcí pohromadě, takže lidé budou moct potkat různé žánry vedle sebe, třeba tanec vedle mladého divadla, nebo dětské divadlo s přednesem, nebo loutkové divadlo s experimentujícím divadlem.
2: Vy jste letos přibrali i nějakou novou přehlídku?
1: Letos přibyla taneční přehlídka. Tanec mladých lidí a dospělých. Ta přehlídka, to bude celý cyklus končit, se jmenuje Zatanči si.
2: Kolik tedy těch přehlídek celkem se tady odehrálo?
1: Máme 4 oblastní přehlídky, pak máme přehlídky regionálního charakteru, těch máme celkem 9. 2 taneční, 1 sdružená pro experimentální a poetické divadlo a přednes, pak máme dětskou, pak máme studentskou, pak máme loutkářskou, takže je to opravdu šrumec. Začínáme na přelomu února a března a končíme posledním květnem.
2: Přehlídky jsou postupové, takže nominovaní postupují do národního kola. Máte potom nějakou zpětnou vazbu o tom, jak se tam ty soubory umístí?
1: Je to tak, že to už většinou nejsou postupové, nebo tam se nedávají ceny. Takovým kritériem může být, že se ty soubory pak objeví v programu Jiráskova-Hronova, což je taková, říká se mu, scénická žatva, kde jsou všechny oborové přehlídky nějak zastoupeny a tam zpravidla soubory z našich přehlídek cyklu Na hranici bývají. Letos rozhodně držíme palce inscenaci souboru Ratata Verita, kteří se svou novou inscenací Ve mně les získali nominaci na 3 postupové přehlídky. Budou reprezentovat na Volkrově Prostějově, budou na Šrámkově Písku a i na přehlídce Mladá scéna, která letos poprvé bude ve Velvarech. Je to opravdu fenomenální inscenace souboru, který u nás začínal jako dětský soubor z Křížíkova gymnázia, vedení Františkem Kaskou, vyrostli, nepřestali, i když se rozešli po světě, po školách, tak se pořád schází. Inscenace Ve mně les, která se bude hrát v neděli 17., tak je opravdu takovým, myslím, letošním objevem. Stejně tak je to inscenace Zabiju strýčka Elena, který připravil soubor Malinky Linky Konvalinky ze základní umělecké školy Trnka, ze soukromé Zušky. Je to soubor vedený Michalem Stonem a jejich zvláštní variace na hamletovský příběh a příběh o dospívání, který i experimentuje s formou. Třeba v té inscenaci si vlastně všichni účastníci zahrajou v podstatě všechny role a přitom divák vnímá jasné sdělení. To je něco, co se opravdu povedlo.
2: Fest na hranici, výběr z představení amatérských přehlídek uvidí návštěvníci od neděle 17. května do úterý 19. na plzeňské scéně Moving Station. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň rozdělí stovky milionů korun z loňského přebytku. Peníze půjdou na sociální projekty. V Konstantinových lázních zahájí o víkendu 223. lázeňskou sezonu. Čeští hokejisté večer rozehrají mistrovství světa proti Dánsku. Čekejte velkou oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpán Kazíková. Plzeň rozděluje přebytek z minulého roku. Bezmála 670 milionů korun použije město na zhruba stovku projektů. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Miliony korun půjdou například na chystaný hospic v Malesicích, noclehárnu pro bezdomovce anebo na nové zbraně pro strážníky. Část peněz také na nová sportoviště. 9 milionů korun použije město na vylepšení sportovního areálu Prokopávka, kde vznikne nové hřiště s umělým povrchem.
4: Vylepšení se dočká i sportovní areál v Černicích. Za 13 milionů korun tam vznikne víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně záchytného systému a osvětlení. Přibude také 110 metrů dlouhá atletická rovinka. Sportovci dostanou i nové sociální zázemí s výdejnou občerstvení. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: V Konstantinových lázních na Tachovsku tento víkend zahájí 223. lázeňskou sezonu. Třídenní akce začíná dnes, kdy je na programu koncert, výstava a taneční večer. Hlavní program je zítra, nabídne například žehnání Prusíkova pramene, akrobatická vystoupení, jarmark a ukázku veteránů. Z Plzně se zájemci do Konstantinových lázní mohou dostat i vlakem, radí Jan Florian z místní akční skupiny Český západ.
5: Návštěvníci můžou přijet z Plzně přímým spojem vlaku, který jezdí každé 2 hodiny, a ten, který to stíhá na zahájení, odjíždí v 8.50 z Plzně hlavního nádraží a já mám takovou informaci, že ho bude řídit Jiří Bízek, to je legendární mašinfíra na bezrudické lokálce, která letos slaví 125 let.
2: Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením takzvané předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Dál by se mělo odložit spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek, protože úprava systému by se v původním termínu nestihla. Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil 2 klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
6: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko, a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté, podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Ve švýcarských městech Curych a Friburg dnes začne mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turnaj ve Friburgu večerním zápasem s Dánskem ve 20 hodin a 20 minut. 2 sezony odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
7: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně, po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit, a Curych skvělý místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků v lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá.
2: Ve Friburgu nastoupí od 16.20 Kanada proti Švédsku a v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
3: Počasí.
2: Bude převážně velká oblačnost, zpočátku slabý déšť nebo přehánky, hlavně na jihu kraje. Dopoledne a hlavně odpoledne se pak přehánky objeví na řadě míst, výjimečně i slabá bouřka, a večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů a na horách maximálně 11. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Rokycanech začala závěrečná fáze rekonstrukce silnice směrem k obci Ejpovice. Silničáři pracují v části od okružní křižovatky ulice Plzeňská a Arbisova po výjezd z města. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Pátek 15. května, přejeme vám příjemné ráno, jak správně uvázat kytici, aby stála sama bez vázy na stole. To bude jeden z úkolů na soutěži Mladý florista, kterou dnes pořádají zahrádkáři v Klatovech. Podrobnosti uslyšíte za chvilku. Zatím je tu písnička o člověku, který je skvělý v sázení topolů. Na hodinách 6 minut po 7. Ať se vám daří.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Na hladě.

Za chviličku už další premiérový díl dětské rubriky Ahoj rádio. O čem bude řeč? Mírně naznačím. Mirka, to je zvláštní žena. Koukněte jí na ramena. Čouhají z nich prsty, paty. Šálí mě zrak? Jsem snad sťatý? A když dáte Mirce stovku, hned odhalí achilovku. Za oběd i kousek lýtka, co v těch místech bývá zřídka, to vše nosí na ramenou. A kdy prošla Mirka změnou? Když jí jednou řekl Véna, vezmi nohy na ramena.

0: 7 hodin 12 minut, troufnu si tvrdit, že následující rubrika s dětmi ze 4. základní školy v Plzni na Košutce vám opravdu uteče. Už kvůli tomu tématu.
1: Co to znamená, když vezmeš nohy na ramena?
2: Že někam rychle utíkáš.
3: Já veš vačenu nějakýmu šikanátory. Nikam utíkáš.
4: Že se něco děje a ty vezmeš nohy na ramena a odejdeš pryč a řekneš, to mě nezajímá.
5: Třeba když je bouřka, tak se musíš někam schovat.
6: A ještě, že dáš takhle nohu na mena,
7: že třeba utíkáš do školy.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné páteční ráno. Máme 7 hodin a 16 minut. Počasí. A Tomáše Vejvody se ptám na to, jak to teď v regionu s počasím vypadá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak aktuálně zataženo nebo skoro zataženo a na Šumavě se může vyskytovat i slabý déšť a co se týče teplot, tak ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 3 do 6 stupňů Celsia.
0: Přes den to bude v podobných barvách?
1: Ano, je to tak, po většinu dne nás čeká hodně oblačnosti, bude oblačno a zataženo, přičemž ráno a dopoledne se může na jihu a jihozápadě, hlavně tady na Šumavě a v Pošumaví vyskytovat slabý déšť. Kolem poledne a hlavně odpoledne se pak i na ostatním území začnou objevovat přeháňky nebo výjimečně i slabá bouřka. Večer pak začnou ty srážky zvolna ustávat a co se týče opět těch teplot, tak ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 12 do 15 stupňů Celsia a na hrách to bude většinou od 7 do 10 stupňů Celsia.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
3: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vyzkoušet si svoji zručnost, kreativitu i otestovat své vědomosti dnes můžou v Klatovech zájemci o květiny a zahradu. A to na soutěžích Mladý zahrádkář a Mladý florista. Akce pro děti ze základních a středních škol se uskuteční v sále Střední školy zemědělské a potravinářské. No a právě teď zdravím Olgu Kalčíkovou, předsedkyni tamních zahrádkářů, kteří soutěže organizují. Přeji vám hezké ráno.
1: Hezké ráno, dobrý den.
0: A už mě zajímá, jakou tradici vlastně mají obě soutěže a jaký je o ně zájem?
1: No, nevím jak v Klatovech, tak daleko jsem ještě nepátrala, ale nejstarší vědomostní soutěž, kterou vyhlašuje Český zahrádkářský svaz, je právě Mladý zahrádkář. Asi byste si netypl, ale byla poprvé vyhlášena v roce 1977, takže příští rok už to bude 50 let. No. Mladý florista je mladší, je to mladší sestřička a floristice je jenom 14 zatím.
0: Já jsem chtěl udělat fíha, tak to udělám teď, no fíha.
1: Co mají? Máme příští rok, máme velká výročí v zahrádkářském svazu, příští rok slavíme velké výročí založení, takže k tomu ještě tyto soutěže mají také, to bude hezké.
0: Tak věřím, že to patřičně oslavíte, minimálně dostanete kytku, předpokládám.
1: To bych ráda a tu, kterou nám uvážou děti dneska, tu bych úplně nejradši.
0: Co mají děti za úkol v té soutěži Mladý zahrádkář?
1: Mladý zahrádkář, tam jsme připravili 40 otázek v obou kategoriích. Mají odpovídat, vybírat odpovědi ABCD. A je to ze všech oblastí, takže například se můžete dozvědět, jestli vidle, když je v zahradě, už nebudete používat, tak jestli si je máte třeba zavěsit na strom, nebo kam s nima. Ale je tam i první pomoc a samozřejmě jsou tam hlavně věci a znalosti z kytiček a z jejich života.
0: Jak vás poslouchám, bude to velmi kreativní. Mimochodem, když už u té kreativity jsme, jaké květinové vazby budou připravovat děti v soutěži floristiky? Kolik času budou mít a jaký dostanou materiál?
1: No, čeká je těžká práce. Mají 2 hodiny na to, aby udělali vázanou do spirály kytici a vypichovanou misku. Materiál každé dítě, každé soutěžící má stejný, aby měli všichni stejné podmínky. Je to profesionální materiál, opravdu krásné květiny.
0: Každopádně to máte věkově rozmanité, protože akce pokračuje i zítra, kdy můžou květiny vázat i seniori. Co ty čeká za úkol?
1: Je to stejné, dokud to se vrací po několika letech zpátky soutěž ve floristice, i když je trochu jinak koncipovaná, protože jsme získali úžasnou osobnost a takže zahajujeme soutěž ve floristice zítra velkým workshopem paní Hany Kindlmanové-Šebestové, což je mistryně ve floristice, takže to bude první taková přednáška a potom každá soutěžící, máme teda jenom dámy, muži zatím nechtějí soutěžit ve floristice, budou dělat opět vypichovanou misku a kytici vázanou ve spirále. Mají krásné květiny připravené a každá si to odnese i domů.
0: Čím si vysvětlujete tu neúčast mužů? Jsme málo šikovní?
1: Ne, naopak, my máme v zahrádkářích, máme spoustu šikovných mužů, ale třeba příští rok to vyjde.
0: Tak držíme palce. Co je cílem těchto soutěží a jaká na účastníky čeká odměna?
1: Určitě ten základ je rozvíjet lásku k přírodě, lásku k tomu, co nás obklopuje, ke kráse a doufejme, že i když se jedná o soutěže, tak přesto ke kamarádství a přátelství. A ceny jsou připravené, samozřejmě máme věcné ceny připravené, ale doufám, že to nejdůležitější je, že si každý odnese ten dobrý pocit a příjemný pocit.
0: Tak přejeme hodně lásky k přírodě, případně posléze pošlete fotku, to v rozhlase velmi oceníme. Tolik předsedkyně územního odboru Svazu Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olga Kalčíková. Za veškeré informace děkujeme, přejeme vše dobré, nashledanou.
1: Vám také, nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Přemoženská uzenina.
4: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
5: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Plzeň rozhodla o budoucí podobě náměstí míru. Zastupitelé schválili výsledky architektonické soutěže, ve které se sešlo 12 návrhů. Podle vedení města porota vybrala řešení týmu architektů v čele s Ferdinandem Lefflerem, podle kterého se z plochy stane parkové náměstí. Město teď vyzve vítěze soutěže ke zpracování projektové dokumentace. S přestavbou náměstí se počítá v příštích letech a stát by měla nejvýš 100 milionů korun. Biskupství plzeňské zítra oficiálně převezme farnost Nepomuk od českobudějovické diecéze. Darování bude součástí slavnostní poutní mše, kterou budou celebrovat arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup Tomáš Holub a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Policie dopadla včera v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel je ukradl v úterý podvečer z baziliky v Jablone, pod Ještědí na Liberecku. Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl. Na 24 stoupl počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev. Mezi mrtvými jsou i 3 děti. Zraněných je přibližně 50, informuje o tom server Kyjev Independence odkazem na záchranáře. Rusko v danické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery zasáhly i další civilní cíle. České hokejisty čeká vstup do světového šampionátu ve Švýcarsku. Ve 20 hodin a 20 minut se utkají s Dánskem. A dnešní počasí bude převážně velká oblačnost, postupně na většině území přehánky a nejvyšší teploty do 15 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Dvě osobní auta bourala na silnici 180 u Dobřan na jižním Plzeňsku. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
6: Lesy města Rokycan letos vysadí 110 tisíc stromků. Náměstí v Plzni Křimicích prošlo úpravami a kapela Eges hraje už 45 let. Počkejte si na rubriku O čem se píše a uslyšíte víc. Už za okamžik. Teď Ilona Čáková, následně i Hana Zagorová a Rod Stewart. Máme 3 minuty po půl osmé.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Dívej se mi do očí.

0: Je 7 hodin a 40 minut, to ví asi kde kdo, přejeme vám hezké ráno.
1: O čem se píše?
0: Lesy města Rokycan vysadili ve spolupráci s TJ Sokol Borek a mateřskou školou Borek celkem 1500 stromků. Akce se uskutečnila v polesí Žďár a zúčastnilo se jí přibližně 40 dětí v doprovodu rodičů. Společnost Lesy města Rokycan plánuje letos zalesnit 25 hektarů lesních ploch, což si vyžádá asi 110 000 kusů sazenic jehličnatých i listnatých dřevin, uvádějí Rokycanské noviny. Křimické náměstí prošlo úpravami. Bylo změněno vedení mlatových cest, na vhodnější místa přesunuty 3 pomníky a náměstí má i nový mobiliář. Náklady činí 1 milion 800 tisíc korun, informují plzeňské radniční listy. Náměstí v Křimicích je součástí vesnické památkové zóny Plzeň-Křimice. Změny přinesly zlepšení pohybu po náměstí a větší bezpečnost během pietních aktů. Kapela Eges slaví 45 let své existence. Vznikla v roce 1981, zakladající členové byli z Blovic a Starého Plzence. Dodnes v ní působí Milan Herbold, kapelník, jak se dočtete v Blovic.

Českých novinách skupina nikdy nepřerušila činnost, na svém kontě má kolem 1700 vystoupení. Narozeniny s ní můžete oslavit zítra od 20 hodin v Sokolovně v Blovicích. No a mezi hosty nebudou chybět bývalí členové, několik rokových písní zaspívá také pěvkyně Eva Urbanová.

0: zpěváka z rodu Stuartů, za chvilku vystřídá Lucie Víla, tak nám dejte chviličku.
1: Počasí.
0: 7 hodin a 46 minut vám řekneme, že v regionu nás dneska čeká převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť nebo přehánky hlavně na jihu kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Během dopoledne a hlavně odpoledne pak postupně na řadě míst přehánky, výjimečně i slabá bouřka. Večer začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty je mezi 12

0: 13 a 15, na horách do 11 stupňů Celsia, k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

0: Pojďte si zahrát o dvě vstupenky na představení Inside, které se koná 22. května, to znamená příští pátek od 19 hodin na nové scéně divadla J.K. Tyla v Plzni. Linka do studia, jejíž číslo asi nemusím zopakovat, má číslo 221 554 222 pro jistotu pro vás, kteří byste čirou náhodou nevěděli, ale bliká už mi tady celá obrazovka. Teď se ale chci nejprve dostat k soutěžní otázce. Zveme vás na moderní baletní večer složený z choreografií rozdílných autorů s tématem vnitřního světa. Součástí představení bude i symfonieto Petra Zuzky a choreografie šéfa baletu divadla J.K. Tyla v Plzni Jiřího Pokorného. A mě zajímá, kdo je autorem třetí z choreografií zmíněného představení? Buď Jiří Kilián, Jiří Bubeníček a nebo Zdeněk Chlopčík. Tak se nám ozvěte na uvedené telefonní lince. Zdravím vás, koho tam máme, hezké ráno.
1: Jo, dobré ráno.
0: Vy jste překvapen tím, že jste se dovolal.
1: To jsem překvapený, jo, opravdu, že jsem se dlouho dovolal.
0: Jste tady, koho tam máme, poprosím o jméno, alespoň přesný.
1: Tady máme Karla z Plzně.
0: Pane Karle, zdravím vás. Tak, teď možná sám sebe překvapíte správnou odpovědí na soutěžní otázku, nebo to nemáte v plánu?
1: No, mám to v plánu, ale opravdu nevím, je to napeklitá otázka, takže já bych myslel, že to bude asi první možnost.
0: Střelba od boku, Jiří Kilián.
1: Střelba od boku, Kilián, jo.
0: Jiřího Bubeníčka mi to necháte, Zdeňka Chlopčíka také. Co to říká?
1: Nechám, no.
0: Co tam říká ta žena za vámi?
1: Co na to říkám?
0: Co to říká ta žena za vámi, abychom věděli úplně všechno?
1: Já, ona mi tady napovídá, ale já ji nerozumím, protože tady trošku vadí rádio.
0: Nevíte, jestli vám schvalovala toho Jiřího Kiliána?
1: Já myslím, že mi ho schvalovala.
0: No dělá dobře.
1: Dělá dobře, že jo, no tak.
0: Mimochodem, tykáte si s baletem, nebo zatím nedošlo ještě ani na vykání?
1: Jo, tykáme si s baletem, máme rádi balet.
0: Bezva.
1: Takže je to bezva.
0: A předpokládám, že se nemusím ptát na to, kdo 22. května bude sedět vedle vás.
1: No, vedle mě sedí manželka už 57 let, takže nebudu to měnit, už jsem tady kolem.
0: Toho 22. května, to znamená příští pátek od 7 večer na nové scéně divadla J.K. Tyla v Plzni, si to společně náramně užijte. My gratulujeme, mějte se moc hezky, jak se vám daří.
1: Děkuji moc, krásný den všem.
0: Vám také, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: S mozkovou mrtvicí se stále častěji potýkají lidé mladší 50 let. Český rozhlas Plzeň připravil na sobotu den otevřených dveří. U Plzně pokračuje oprava mimoúrovňové křižovatky na silnici na Klatovi. Čekejte velkou oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči.
6: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
7: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Aleš Tomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
6: Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
7: V případě příznaků nemoci je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Prohlídky budovy, speciální pořady, aby řeč nestála a další atrakce nabídne zítřejší den otevřených dveří v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru. Už tradičně budou mít návštěvníci možnost si některé rozhlasové profese pod dohledem profesionálů vyzkoušet, říká vedoucí komunikace Českého rozhlasu v Plzni Jiří Hofreiter.
8: Si budou moct vyzkoušet, jak se dělá reportáž s našimi zpravodajci a s publicisty, načítání zpráv. Vladimír Šťovíček připravil workshop s názvem Mikrofonie. Váš a v neposlední řadě si návštěvníci budou moci poslat hudební gratulaci, pozdrav, který se natočí a následně bude použit v písničkách na přání nebo v pořadu Blahopřejeme písničkou.
5: Den otevřených dveří na náměstí Míru je možné navštívit zítra mezi 10. a 16. hodinou. U Plzně začala druhá etapa opravy mimoúrovňové křižovatky Výsluní. Řidiči musí počítat s omezením dopravy ve směru od Klatov na Plzeň. Uzavřený je úsek od místa před odbočkou na Litice po místo za odbočkou na Výsluní. V současné době tam silničáři frézují vozovku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
9: Součástí prací je zejména výměna dvou asfaltových vrstev, zároveň úprava svodidel, čištění příkopů a uličních vpustí, zároveň i obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je prodloužení životnosti vozovky a zvýšení bezpečnosti a komfortu. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a případně o volbu alternativní trasy.
5: Maximální ceny paliv dnes znovu vzrostou. Za litr benzínu si řidiči připlatí 21 haléřů, bude stát 44 korun a 22 haléřů. Zdraží také nafta, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 koruny a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Vychází to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy z třídenního průměru velkoobchodních cen.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté nastoupí ve 20 hodin a 20 minut poprvé na letošním mistrovství světa. Na úvod turnaje je ve Švýcarsku čekají Dánové. A hokejovému brankáři Lukáši Dostálovi skončila ve druhém kole play-off NHL sezona. Brance Anaheimu pětkrát inkasoval a Vegas podlehl 1-5. V dresu vítězného týmu jednou asistoval Tomáš Hertl.
0: Počasí.
5: Dnes bude převážně velká oblačnost, zpočátku slabý déšť nebo přehánky, hlavně na jihu kraje. Dopoledne a hlavně odpoledne se pak přehánky objeví i na řadě míst, výjimečně i slabá bouřka, a večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů a na horách 8 až 11. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: V Plzni bourala dvě osobní auta v ulici Studentská, je to blízko čerpací stanice Tank Ono ve směru do centra města, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Příjemné páteční ráno vám přejeme, máme 5 minut po 8 hodině. Víte, kde se vzali sněhuláci? Možná je to o hvězdách, jak teď bude zpívat Pavel Habera. Každopádně odpověď budeme už za chvilku hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: I tak to být může, když se to zpívá v češtině. My jsme ale teď slyšeli Gilberta Beckoda, za chvilku od nás i Eva Farná. 8 hodin a 17 minut. Máte doma dítě, které se věnuje zajímavým aktivitám nebo projektům mimo školu? Svoje zájmy teď může sdílet na dětské konferenci v Plzni. O co přesně jde, to vám řekneme za chvilku. Počasí. V regionu nás dneska čeká převážně velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť nebo přehánky hlavně na jihu kraje, zejména na Šumavě a v Pošumaví. Během dopoledne a hlavně odpoledne pak postupně na řadě míst přehánky, výjimečně i slabá bouřka, večer začnou srážky zvolna ustávat. Nejvyšší denní teploty mezi 12 a 15, na horách do 11 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a přibližně ve 8:45 se dozvíme i to, jaký bude víkend.
1: Co děláte v sobotu 16. května?
2: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
1: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
2: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
1: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
2: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
1: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
2: Připravili jsme toho, ale mnohem víc.
1: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin. Český rozhlas Plzeň.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 hodin 22 minut. Načerpat inspiraci nebo prezentovat vlastní nápady můžou děti na zítřejší konferenci v Plzni. Pořádá ji organizace Mensa, a to od 10 hodin v prostorách gymnázia na Mikulášském náměstí. No a o tom, jak to bude celé vypadat, si právě teď budu povídat s organizátorkou konference Kateřinou Wagnerovou. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme prosím tím, pro jak staré děti ta konference vlastně je a co můžou prezentovat.
1: Konference je určená pro děti, to znamená pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. A důležité je říct, že nejde o žádnou vědeckou konferenci pro génie, ale opravdu o akci od dětí pro děti. Děti tady mohou představit v podstatě cokoliv, co je baví, čemu se věnují. Od vědy, techniky, programování až po historii, přírodu, umění, hry, vlastní projekty, různé pokusy. Takže někdo přijde s prezentací, někdo s modelem, výstavkou, svým vlastním experimentem. Cílem je sdílet nadšení a inspirovat se mezi sebou.
0: Přesto pokud tam nějakého génia najdete, hned si ho zbalíte?
1: To asi se takhle nedá úplně říct, ale určitě vítáme úplně všechny zájemce o jakékoliv intelektuální činnosti.
0: Proč jste se vůbec rozhodli tu dětskou konferenci uspořádat?
1: Právě z toho důvodu, protože nám přišlo, že děti, tyhle ty mladší věkové kategorie, když to nejsou ještě středoškoláci, tak nemají příliš šancí mezi sebou se potkávat a sdílet si takovéhle netradiční zájmy a to, čemu se opravdu věnují, řekněme, na nějaké trošku vědecké nebo profesionálnější úrovni, když to zrovna není spojeno třeba se Zuškou nebo s nějakým klubem sportovním.
0: Leckdo, kdo nás teď poslouchá, si možná říká, jestli je možné děti na tu konferenci ještě přihlásit.
1: Ano, registrace je stále možná, stále probíhá. Přihlásit se můžou jak jednotlivci, tak i dětské týmy. Účast je absolutně zdarma. Konference se sice koná už zítra, tedy v sobotu 16. května, jak jste říkal, v budově gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni. Nicméně na webu dětimenza.cz v sekci dětské konference je stále přístupný webový formulář, nebo je možné zavolat na některý z kontaktů a domluvit se s organizátory, tedy s námi, na své účasti. Tyhle konference běží i v jiných krajích po České republice, ta plzeňská je první. Takže kdyby to náhodou zájemci nestihli tady u nás v plzeňském kraji, tak ještě mohou vycestovat i do jiného kraje v České republice.
0: A zjistit, jak je naše republika krásná.
1: Je to tak.
0: Co bude připravené pro ty, kteří by chtěli přijít třeba jenom jako diváci?
1: Veřejnost je určitě vítána, takže opravdu se může přijít podívat úplně kdokoliv, rodiče, prarodiče, učitele, kamarádi, návštěvníci, tak uvidí jednak ty prezentace z různých oborů, opravdu je ten záběr široký, mohou si projít ale i ukázky, experimenty, to, co tam děti vlastně vystavují, dokonce máme přihlášený i časopis vlastní výroby, takže i ten tam bude k vidění a mohou tak účastníci, všichni diváci načerpat tuto inspirativní atmosféru. Součástí programu je také veřejné IQ testování. To je ale skutečně jenom po předchozí registraci na stránkách Menzy. No a ještě bych možná mohla nalákat návštěvníky na kavárnu, kterou budeme mít v místě otevřenou, takže se může jednat o opravdu velmi příjemně strávené sobotní dopoledne pro celou rodinu.
0: Začínáte v 10 hodin, v kolik hodláte skončit?
1: Je to do 13 hodin.
0: Dodává Kateřina Wagnerová, za veškeré informace děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Já taky přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. Plzeň má nové zásady pro spolupráci s investory. Dokument schválili zastupitelé. Více ve zprávách za půl hodiny. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje pořádá v Plzni další ročník osvětové akce Den linky 155. Chce představit fungování tísňového volání a přiblížit náročnou práci záchranářů a dispečerů zdravotnického operačního střediska. Program na náměstí Republiky a v prostorách Plzeňské radnice začne za půl hodiny. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Výtvarnice Květa Monhartová, dětský pěvecký sbor Kajetán, sochař Luděk Míšek a divadelní inscenace o vězeňkyni koncentračního tábora v Holíšově obdrží uměleckou cenu města Plzně za rok 2025. Návrhy na ocenění schválili zastupitelé. Slavnostní předání cen se uskuteční 16. září v Měšťanské besedě. Muzeum v Chebu připomene 100. výročí od vzniku české loutky Hurvínek. Vyrobil ji řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě budou k vidění jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době. Vernisáž bude v muzeu v Chebu v sobotu v 17 hodin. Čeští hokejisté se na úvod mistrovství světa utkají ve Švýcarsku s Dánskem. Hrát se začne večer ve 20 hodin a 20 minut. A dnešní počasí bude převážně velká oblačnost, postupně na většině území přehánky a nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně v ulici Studentská bourala dvě osobní auta, je to ve směru do centra města, nedaleko čerpací stanice Tank Ono, a v Plzni Radobičicích v ulici Dlážděná se srazila další dvě auta, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
2: Smích prodlužuje život, ale může vám taky výrazně pokrátit výplatu. Své o tom vědí herci, kteří se mu neubránili na jevišti během představení. No a stalo se to i Miroslavu Moravcovi, jehož podmanivý hlas už za chvilku díky rozhlasovému archivu uslyšíte.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Existují profese, u kterých vás smích na pracovišti může přijít pěkně draho. Třeba na divadelních prknech. V předlistopadové éře to zažil i herec Miroslav Moravec, který kdysi často hrával po boku Marie Drahokoupilové.
1: My jsme partneřili u Neumannů v divadle. My jsme hráli furt manželský pár nebo milenecký pár, nebo my jsme byli na sebe jako zvyklí. Ale měli jsme oba dva malou kosmetickou vadu. My jsme strašní smíškové oba dva, ale hrozní smíškové. Já jsem za madlu zaplatil šílený pokuty na divadle, protože vždycky, když jsme se odbouchli, tak oni šíleli a, ježiš, to se mi stalo, ale to musím vyprávět. My jsme s madlou hráli irkutskou historii a Madlenka hrála takovou statečnou sovětskou ženu, která má dvě děti a dva milence. Nevím, jako, jak to tak bylo, ale tak to v té Irkutsku tak je. A já jsem hrál jednoho z těch milenců. A madla mě něco řekla, něco prostě, já už říkám, nevím, co to bylo, a odbourala mě. Lohnisky, který to ležel, byl v hledišti a jenom udala css, css, věděl, že je zle. A já jsem říkal, počkej ty potvoro, tohle to ti nedaruju. A když jsem byl zády k hledišti a Madlenka Amfas, tak jsem na ní udal. A Madle se udělal takový přírodní úkaz na obličeji, takhle se jí byla u nosu bublina. Což tedy jako ženě nesluší, že jo? U herečky je to zakázaný, ale u sovětské ženy to tehdy bylo na kriminál. Ale nejhorší na tom bylo, že ta bublina jí rostla. A teď lidi už to viděli, začali se smát. Já začal jsem tak se chechtat a teď já jsem říkal, že se na ty bublině vznese. Jo. A najednou to v jednu chvíli to udalo. Ping! A ta bublina praskla, se rozprskla a to už jsem nevydržel. Začal jsem se ohýbat smíchy, Lohnický, který to viděl, Madlenka se rozesmála taky samozřejmě, lidi zvali smíchy a Lohnický, který byl v hledišti, tak utíkal takhle dozadu, stoupil si do toho portálu a zval 500 korun pokuty. To neměli dělat. 1000 korun pokuty. My s každou pětisovkou zvali víc a víc. Až skočil na 2500 a my jsme se s tou Madlou tak smáli, že musela jít opona. My jsme skutečně zaplatili každý 2500, to byly tehdy veliký peníze, 2500 pokuty, on to potom v prémiích vrátil teda, jo, ale to jsme zaplatit museli.

0: 8 hodin 46 minut.
1: Počasí.
0: Meteorologa Tomáše Vejvody se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je převážně zataženo a na jihozápadě a jihu kraje se místy vyskytuje slabý déšť a teploty se nejčastěji pohybují od 5 do 8 stupňů Celsia.
0: Jaký bude celý pátek?
2: Tak po většinu dne nás čeká hodně oblačnosti, bude oblačno a je zataženo, přičemž ráno a dopoledne se může na jihu a jihozápadě vyskytovat slabý déšť. Kolem poledne a hlavně pak odpoledne se i na ostatním území začnou objevovat přehánky nebo výjimečně i slabá bouřka. Večer začnou srážky zvolna ustávat a nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 12 do 15 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 7 do 10 stupňů Celsia.
0: V sobotu a v neděli se to zlepší nebo ne?
2: Tak určitému zlepšení dojde, když ráno a dopoledne během soboty může ještě převažovat velká oblačnost, přičemž na jihovýchodě je i možnost deště, ale během odpoledne se bude oblačnost od severozápadu postupně protrhávat, ale zároveň se může objevit ještě i přehánky, nelze vyloučit ani výskyt bouřky a večer budou ty srážky ustávat a oblačnosti bude i nadále ubývat a ty maxima vystoupí na hodnoty od 13 do 16 stupňů Celsia, ale ta sobota se ponese v tom duchu zlepšování počasí. A co se týče pak neděle, tak tam bych chtěl hlavně upozornit na velmi chladné ráno, kdy teploty ráno poklesnou od plus 3 do minus 1 stupně Celsia a k tomu se vyskytnou určité přízemní mrazíky. V noci a ráno bude totiž jasno nebo skoro jasno, což umožní výraznému poklesu teplot. Přes den pak bude více oblačnosti, bude většinou oblačno, jen přechodně až polejasno a odpoledne se zejména na horách mohou objevit i přehánky. A ty maxima se v neděli vyšplhají někam na hodnoty od 13 do 17 stupňů Celsia, takže zase nějaké slabší oteplení.
0: Víme všechno podstatné, děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Chystá se další natáčení pořadu, aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.
3: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

deváté hodině už Michaela Vondráčková, která vás provede rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se v 8 hodin a 51 minut loučí. Mějte se hezky a zítra na viděnou na dně otevřených dveří.

Věděli jste, že v lesích Tisu u Blatna na severním Plzeňsku se nachází žulové skalní město? Jsou tam skupiny balvanů i osamocené kusy. Takové balvany mohou sloužit jako relativně snadný zdroj velkých kvádrů využívaných v sochařství. Jeden z balvanů z tiského žulového skalního města byl například použit pro sokl pomníku Jana Valeriána Jirsíka, který stojí před katedrálou v Českých Budějovicích.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze zprávy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Elektronický systém DIPSY, kde se od dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Nová pravidla pro spolupráci s investory mají zajistit kvalitnější rozvoj města Plzně. Silničáři dokončují rekonstrukci silnice mezi Rokycany a Ejpovicemi. Bude velká oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Systém je podle ní přetížený. Ode dneška se v něm totiž zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášku na střední školy podala letos více než 156 tisíc uchazečů. Plzeň má nové zásady pro spolupráci s investory. Dokument schválili zastupitelé. Stanoví pravidla, podle kterých město bude postupovat, pokud například developer kvůli stavbě bytových domů požádá město o změnu územního plánu. Jak vysvětlil první náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, investor tak bude dopředu vědět, jaké jsou takzvané kontribuce, tedy kolik musí zaplatit peněz nebo co musí pro Plzeň vybudovat, aby město územní plán změnilo.
3: Když investor požádá o změnu územního plánu, podíváme se na jeho hrubou zastavěnou plochu, no podlažní plochu, vypočteme mu, že má nějakou kontribuci v řádech například milionů a pak se dohodneme, jestli buď bude plnit finančně, anebo jestli v území, v okolí jeho záměru zrealizuje nějakou kontribuci, dětské hřiště, školku, cyklostezku.
2: V Rokycanech začala závěrečná fáze rekonstrukce silnice směrem na Ejpovice. Silničáři pracují v části od okružní křižovatky ulice Plzeňská a Arbesova po výjezd z města. Součástí oprav je bezpečnostní povrchová úprava vozovky. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
4: Na základě požadavku policie byl v rizikovém úseku navržen protismykový nátěr, který je aplikovaný v obloucích před i za mostem přes železniční trať. Následně pracovníci udělají vodorovné dopravní značení ve finálním plastovém provedení. Součástí prací bude také instalace závor na nově vybudovaném vážním místě.
2: Práce mají trvat do 29. května. V Kyjevě je den smutku po včerejším masivním ruském útoku. Počet obětí stoupl na 24, jsou mezi nimi i 3 děti, informuje o tom server Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Moldavsku se dnes sejdou ministři zahraničí evropských zemí, aby projednali plány na vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese na Ukrajině. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. K vytvoření tribunálu se hodlá připojit.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně velká oblačnost, zpočátku slabý déšť nebo přehánky hlavně na jihu kraje. Dopoledne a hlavně odpoledne se přehánky objeví na řadě míst, výjimečně i slabá bouřka a večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů a na horách 8 až 11. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje v Plzni v ulici Studentská. Je to ve směru do centra města nedaleko čerpací stanice Tank Ono. A další dopravní nehoda se stala v Plzni Radobyčicích v ulici Dlážděná. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné páteční dopoledne, ranní vysílání se nám už po zprávách přehouplo do dopoledního a protože je pátek, těšíme se na Mirku Kuncmanovou. Do našeho studia dorazí už za chvilku a vypadá to, že dnes budeme vařit rybí filety s máslovým přelivem. Také pro vás máme několik tipů pro volný čas, rubriku Úsměv prosím a z muziky teď třeba Leona Machálková. Přejeme pohodové páteční dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: A ve studiu už je s námi Mirka Kuncmanová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já už jsem tak trochu prozradila předem, že dnes budeme vařit rybí filety s máslovým přelivem. A jsme za to moc rádi, protože ryby to je zdravá a výborná záležitost.
2: Přesně tak. A už nějakou dobu jsme si vlastně ji tady nepřipravovali v dnešní relaci. Takže dneska to napravíme. Úprava dnešního receptu je sice na naše poměry neobvyklá, není však složitá, ale její chuť je výborná. Takto upravenou rybu jsem poprvé jedla v Dánsku. Přeliv nebo omáčka je jedno, jaké zvolíme pojmenování, kterou se ryba přelévá, se s úspěchem může použít i navařené nebo dušené maso. Má dokonalou máslovou chuť, ale je i pikantní díky použité citronové šťávě, koření a hořčici. Je velmi lahodná. No a jakou rybu použijeme, je vlastně lhostejné. Může to být mražené rybí filé třeba z tresky, nebo to mohou být porce čerstvé ryby i sladkovodní. Já jsem pro tentokrát použila filety z čerstvého duhového pstruha a bylo to výborné, lehké a hlavně rychlé.
1: Tak to se nám líbí, pojďme vařit, co potřebujeme.
2: 600 gramů připravených rybích filetů, jak už jsem říkala, buď to může být rybí filé, čerstvé mořské nebo i sladkovodní ryby. Dále jednu cibuli, jeden bobkový list, dva hřebíčky a sůl. A na ten přeliv nebo omáčku 125 gramů másla, jednu polévkovou lžíci plnotučné hořčice, cukr, sůl a citronovou šťávu.
1: A to je všechno.
2: To je všechno.
1: Tak toho není moc, to je dobře. Suroviny potřebujeme 600 gramů připravených rybích filetů, jak jsme říkali, rybí file nebo čerstvé mořské či sladkovodní ryby, jedna cibule, jeden bobkový list, dva hřebíčky a sůl. A na ten přeliv pak 125 gramů másla, jedna lžíce plnotučné hořčice, sůl, cukr a citronová šťáva. Máme rychle připraveno a můžeme
2: ano,
1: vařit.
2: A rychle uvaříme. Do oloupané cibule vpíchneme hřebíčky a spolu s bobkovým listem vložíme do mírně osolené vody. Chvíli povaříme, zhruba tak 10 minut. Poté vložíme do kořeněného vývaru porce ryby a pomalu vaříme několik minut. Uvařené vyjmeme, nejlépe takovou tou děrovanou lopatkou a přendáme na nahřáté talíře. Přelijeme omáčkou a obložíme plátky citronu. Postupujeme rychle, neboť přeliv by měl být teplý. Ještě si řekneme přípravu toho přelivu. Máslo rozpustíme, ale pozor, nepřepalujeme ho. Přidáme hořčici, podle chuti osolíme a osladíme. Za stálého míchání přivedeme téměř k vadu. I hned odstavíme a metličkou prošleháváme. Já bych tady zdůraznila tou metličkou, protože aby se nám to nesrazilo. Uh-huh. Když se to trošičku srazí, tak právě ta metlička to krásně vyhladí. Ano. Ten hotový přeliv ochutíme citronovou šťávou, kterou přidáváme po kapkách. No a jak už jsme říkali, ta výsledná chuť je opravdu pikantní. Ta celková doba přípravy se vším všudy 45 minut a z toho uvedeného množství máme 4 porce.
1: No tak zní to báječně, ještě se zeptám na nějakou vhodnou přílohu.
2: Tak jsou to brambory v různých úpravách, může to být pečivo, chléb nebo i bílé pečivo, jak kdo teda má rád. Já teda preferuju ty brambory.
1: Dobře, děkujeme za tip. Co mě překvapilo, že se to vlastně vaří
2: ano.
1: V uvozovkách jenom, ano, takhle ano. Jednoduše. A jak už jsme tady několikrát zdůraznili, výsledná chuť je pikantní, asi tady hlavně díky té omáčce, kterou přeléváme.
2: Na druhou stranu vlastně to maso je velmi jemné, chutné. Právě nasáklé tou kořeněnou vůní.
1: Se nám zbíhají chutě. Moc děkujeme za dnešní recept. Celý bude opět k dispozici na našich webových stránkách. A klasická otázka na závěr. Co bude příště?
2: Příště budeme mlsat, bude něco sladkého. Použijeme ořechy, použijeme tvaroh. A víc asi není třeba
1: říct. Přesně za týden. Budeme se těšit za dnešek. Děkujeme, s námi byla Mirka Kuncmanová. Naslyšenou.
2: Hezký víkend. Naslyšenou.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Několik anekdot pro nás teď má Ivan Mládek.
2: Někdo potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, že jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já myslím, že já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit visku, takovou malou láhvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád visku a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou láhvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je tady pátek a několik tipů, kam vyrazit. Základní umělecká škola Terezie Brzkové zve na akci nazvanou ZUŠ Open. Jedná se o festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Akce proběhne od 15 do 19 hodin ve vnitrobloku ulice Karla Steinera v plzeňských Skvrňanech. V kinosále v Horšovském Týně pokračuje tradiční přehlídka ochotnických divadel Memoriál Václava Kuneše Divadelní máj. Od 19 hodin se představí divadelní soubor Teatr Horšťovice a hrát se bude Drákula, děsuplná komedie. V rámci slavnostního zahájení 223. lázeňské a turistické sezóny v Konstantinových lázních se na náměstí u Fontány dnes uskuteční od 18 hodin koncert tria Jiřího Vondráčka a ve Švihákově pavilonu pak vernisáž výstavy kreseb Josefa Černého s názvem Konstantinky mého srdce. Od 8 hodin večer je pak naplánován tradiční taneční večer v restauraci Piano. A v rámci zahájení lázeňské sezóny ve Františkových lázních se od 15 hodin v hudebním pavilonu u Františkova pramene koná kulinářská show s Markétou Hrubešovou. Od 19.30 pak vystoupí kapela 100 zvířat.

0: A teď ještě jednou připomeneme, že přesně před 100 lety se poprvé na scéně objevila legendární loutka Hurvínek. Ten si získal publikum nejen svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tak začali tvořit nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí i dospělých i v dnešní době. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě 100leté výročí vzniku loutky Hurvínka připomíná také muzeum v Chebu. Vernisáž s doprovodným programem bude v sobotu od 17 hodin.
1: Ahojda, kluci a dívky, ahojda, čtobrnice, čtobrnici, jsme přece v Chebu.
2: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu, věnované 100letému výročí vzniku slavné loutky Hurvínka.
3: Říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi. Jak dlouho to video trvá?
2: Video má asi 8 minut a vlastně skládá se ze dvou částí, z české a německé, protože tato výstava vznikla v partnerství s německým muzeem loutek v Bad Liebenwerda.
3: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem a zaměstnancem muzea v Chebu. Tak jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, ty už jsou zaplněné loutkami. Pojďme říct, co všechno tady vlastně lidé uvidí a s čím se návštěvníci seznámí.
4: Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje štermu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
3: Hurvínku tady bude několik.
4: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
3: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hurvínek, Žerik, prostě zkrátka tak, jak známe z pohádek, tak všechny ty postavičky tady jsou v téhle velké vitríně.
4: Ano, to je vlastně ta velká vitrína připomenující to 100leté jubileum, ke kterému i tato výstava vznikla, a jak vidíte, vlastně všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
3: Po pravé straně a tady po levé straně Hurvínek drží s jiným Hurvínkem
4: židli. Ano, to je vlastně ten nejstarší a nejnovější, tenhle z roku 2025, tenhle stejný z těch 50. let.
2: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu,
3: dodává Alena Koudelková,
2: kterou původně kdysi vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. A tato hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal potom i tady v Chebu a patří vlastně mezi naše nejcennější sbírkové předměty v rámci pozbírky loutky. Vidíme tam čmeláka, komára a všichni mají nějaký hudební nástroj.
3: Výstava, která připomíná 100leté výročí od vzniku loutky Hurvínka, bude v muzeu k vidění do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
2: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
4: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezkým

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Plzeň dělí přebytek z loňského roku. Část peněz dostane zoo na motýlí nebo králičí expozici. Dnes čekejte velkou oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole více než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se mohou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy podalo letos více než 156 tisíc deváťáků. Plzeň investuje dalších 9,5 milionu korun do své zoologické a botanické zahrady. Peníze půjdou z přebytku hospodaření města v loňském roce. Které projekty město díky přebytku podpoří, upřesnil primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
3: Jeden z těch projektů je kontaktní expozice pro chov králíků, kterou děti milují, a tam bude vznikat za 2 miliony. Potom bude nová expozice z motýly do Afriky a nové umístění pro želvy obrovské, které bude poblíž vlastně hlavní pokladny za bezmála 5 milionů korun.
2: 2,5 milionu korun přispěje město na zařízení, které umožní zoo čerpat z řeky Mže vodu pro zalévání zelených ploch. Celkem Plzeň rozdělí z přebytku skoro 670 milionů korun. Kromě zoo půjdou peníze i na sociální projekty, rozvoj škol a sportovišť nebo na bezpečnost. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje pořádá dnes v Plzni další ročník osvětové akce Den linky 155. Chce představit fungování tísňového volání a přiblížit náročnou práci záchranářů i dispečerů zdravotnického operačního střediska. Program na náměstí Republiky a v prostorách Plzeňské radnice potrvá do 17 hodin. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Starý Plzenec upraví okolí rotundy svatého Petra a Pavla. Hlavním prvkem bude nové terénní schodiště, které usnadní přístup k památce. Navržené je z dubového dřeva a oceli. Stavební práce začnou v polovině června, říká nezávislý starosta Starého Plzence Jan Eret.
4: Docházelo tam i k pádům a zraněním, když návštěvníci vlastně se chtěli až pak úplně v té závěrečné fázi dostat k rotundě, tak tam nebyl žádný vhodný přístup. Historicky před několika desítkami let tak tam byly schody, ale ty se vlastně postupně rozpadly, takže tohle nahrazuje nějaký původní stav a hlavně to bude zvyšovat bezpečnost těch návštěvníků.
2: U rotundy přibydou také nové lavičky a město tam opraví dlažbu a doplní mlatový povrch cest.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně velká oblačnost, dopoledne a hlavně odpoledne se objeví na řadě míst přehánky, výjimečně i slabá bouřka, a večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů a na horách bude 8 až 11. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Benešovic na Tachovsku dejte pozor na práce na silnici a na silnici třetí třídy na trase Janovice nad Úhlavou na Klatovsku a Týnec pozor na práce údržby, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách v 10 hodin pokračuje naše dopolední vysílání, ve kterém už za chvilku přivítáme dnešního hosta. Dnes jim bude zkušený kynolog Stanislav Beníšek. Také vám řekneme, že v Plzni absolvují 10denní rehabilitační pobyt ukrajinské děti, které přijeli z okupované Luhanské oblasti. No a stihneme ještě také navštívit dudáky Stejna. Přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jak už jsme řekli, naším dnešním hostem je Stanislav Benišek, kinolog, zkušený kinolog. I z našeho vysílání ho určitě už dobře znáte. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju všem hezký poslech a těšil jsem se na vás, na posluchače.
0: Tak vy jste svého času pravidelně tady chodil našim posluchačům radit, jak
1: 12 roků.
0: 12 roků dokonce, jak na čtyřnohé kamarády, ale my jsme si uvědomili, že vlastně nikdy asi nebyla příležitost si povídat o vás s vámi, o vás, o vaší práci, o kinologii. Tak ono je o čem mluvit, tak teď konečně to napravíme. Jak jste se vy osobně ke kinologii vůbec dostal? Jaká byla ta vaše cesta?
1: Moje cesta byla taková, že jsem v roce 72, už je to 54 roku, tak jsem začal navštěvovat kinologický klub Lovice. Vlastně ke kinologii mi přivedl můj kamarád, který bohužel není mezi námi, Petr Suchý, ten mi vždycky poučil jeho fenku astu. No a tak to byla taková chlupatá ovčanda. No a potom v podstatě tam byly zkoušky a přijel tam s pan rozhodčí z Klatov a tak jsem se ho ptal, jestli by nevěděl o nějakém pejskovi, no tak potom mi doporučil jednoho pejska, jel jsem pro něj za Nepomuk do Třepčic, na takovou polosamotu, no a ten se jmenoval Agar Vajar a chovatel byl pan Janda z Klatovska, no a toho jsem si koupil, když mu byl rok.
0: To byl tedy váš první pes?
1: To byl můj první pes, no ale já jsem nevěděl, že to je takový drsňák, jo. On jako, on opravdu to byl pes, který miloval rodinu jenom a s ostatníma nekamarádil, jo. Mm-hmm. Ale i přesto všechno jsem s ním udělal nejvyšší zkoušku v té době ze 2V3, no takže pak jsem šel na vojnu, z vojny jsem se vrátil a tam s tím, že teda půjdu s tím pejskem, s tím Agarem, že půjdu po hraniční stráži. Nakonec to dopadlo tak, když jsem byl tady ve svazáčku si pro povolávací rozkaz, tak jsem byl v tenkrát v Sušici, mi přeskušovali toho psa a s tím, že já jsem se na tu vojnu těšil, jo, protože pan kapitán Halas tenkrát ze Sušice mi vyprávěl, že tam budu s tím pejskem cvičit, že je budu reprezentovat a pak bývalo v té době by bylo psu asi 8,5 roku, jak by mu bývali vyřadili zase zpátky, takže já jsem se fakt na vojnu těšil, no ale dopadlo to tak, že jsem přišel do svazáčku, jsem si pro povolávací rozkaz a teď jsem koukal a vidím VU 3686 hlava, jo, tak jsem říkal, no to asi to není pro mě, jo, já jedu s Agárkem do Sušice na vojnu, tak tady takový nějaký pan soudruh major na mě zakřičel, že jsem byl vybraný k PTZD, přísně tajný zvláštní důležitosti a ze slovy odchod, tak jsem odešel.
0: Ajaj, ale nenechal jste se odradit.
1: Takže, no, pejska, nebudu říkat, že jsem to neobrečel, že jsem se těšil, že na toho pejska, no po toho pejska jsem v podstatě neviděl, že jo, jenom když jsem se vrátil z vojny na opušťák, no tak jsem narukoval do Jihlavy, no a za 3 dny, když jsme vlastně, jsem v té době byl pod svazarmem, jsme byli registrovaní, takže takový vlevo v bok, pravo v bok, čelem za to jsme všechno uměli s pejskama, jo, tak tenkrát tam jsem měl velet voják vojákovi, jo, tak jsem jenom jsem řekl vlevo, bok, pravo, jméno, já říkám Benišek, teď mi vynadali, říkali snad vojín Benišek. No a za 3 dny jsem dostal velkou polní na záda a jel jsem na podůstojnickou školu do Prahy. Takže jsem byl půl roku v Praze v podůstojnické škole, pak jsem se vrátil do Jihlavy. No a pak jsem absolvoval všechny výcvikové prostory, které tady v České republice jsou a skončilo to na poušti Karakum Kizilkum. Takže jsem se vrátil z pouště, kde už jsem byl jako výkonný praporčík, no a takže jsem, takhle skončila moje vojna. No a pak jsem ještě rok dělal tady ve Škodovce, na optických souřadnicových vrtačkách, no a přišli za mnou tenkrát od policie a říkali, hele Stando, ty máš ty psy, my bychom tě potřebovali, aby jsi šel k nám, jako dělat psovoda. No takže jsem nastoupil k policii, nastoupil jsem do Blovic jako na základní útvar, no ale v té době, když už jsem teda nastoupil, tak už jsem si koupil štěně, toho Normana. No a
0: čili to byl váš pes číslo 2?
1: No, to byl můj, jo, takže no ale v té době zase jsem narukoval do policejní školy do Brna, tam jsem byl rok a půl, no a v té době vždycky, když jsem přijel z Brna, tak jsem tam běhal po cvičákách, dělal jsem jim tam figuranta a všude, takže na Brno mám krásné vzpomínky. No a ze psa jsem si připravil mezi tím, udělal jsem s ním zkoušky, navštěvoval jsem ten kinologický klub v Lovicích, no a v podstatě potom jsem skončil školu v Brně a ani se, mezi tím jsem se oženil, ani jsem ženě neřekl, že v pátek skončila škola v Brně, rok a půl, no a v pondělí jsem rukoval na půl roku na speciální pátrací kurz pro psy kriminální policie do Bíchor u Kolína, takže tam jsem byl dalších půl roku s tím pejskem, no a prostě začala ta taková ta éra, že jsem byl normální policistou, no a toho psa jsem měl navíc, jakoby, jo, takže jsem s tím sem jezdil na výjezdy, na místočinu, takže jsem dělal jak pro okres Plzeňich, no tak jsem dělal i pro Blovice, no tak byla to práce, která mi bavila, byl jsem tam 10 let v Blovicích takhle, na tom obvodě, no a pak jsem šel na okres, na kriminální policii na Plzeňích a tam jsem dělal jako vedoucího kynologa, plus k tomu jsem měl nějakou další problematiku, co se týče kriminalistiky. No a v roce 1993 tak jsem nastoupil na krajské ředitelství policie tady do Plzně a dělal jsem do roku 2011, vlastně 18 let jsem dělal vedoucího kynologa v Západočeském kraji. Takže jsem kupoval psy pro policii, všechny psovody, měl jsem v té době asi 116 psovodů a okolo 128 psů, takže pro ně jsem zajišťoval veškerý servis, přeskušoval jsem ty psy, že jo, lidi jsem měl na starost, no, takže to byla taková práce, která mi bavila, nebudu říkat, že ne.
0: Tak tady co všechno odstartoval, jeden krátký dotaz. V podstatě jste shrnul veškerý váš profesní život. Čemu se věnujete aktuálně a stručněji, prosím?
1: Aktuálně už asi 11 let učím, takže chodím na církevní školu, jsem, která byla ve Spáním Poříčí, teď je tady v Plzni, tak tam učím etologii, chování zvířat. A pak chodím na bezpečnostně právní akademii sem do Plzně, takže tam učím kriminologii, penologii a kynologii. A pak ještě chodím na vyšší odbornou školu sem do Plzně, kde učím speciální kynologii a takovou komunikaci, média, takovou to, co se vytrácí mezi lidma, taková ta slušnost, etiku, etiketu a malonko takové věci.
0: Komunikace, média, což se vám hodí právě
1: no,
0: dnes.
1: No, proto chodím k vám sem se studentama.
0: Naším hostem zůstává Stanislav Beníšek.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání zůstává Stanislav Benišek, kinolog. Povídali jsme si před písničkou o tom, jak jste se ke kinologii jako takové dostal. A možná tady ještě nezaznělo, že kromě toho všeho, co už jste nám tady o sobě pověděl, působíte, nevím zda pořád, jako soudní znalec?
1: Ano, právě protože já jsem chodil, jako si mi zvali k soudům, jo, kde se jednalo o kinologii, třeba

0: metodu pachové identifikace nebo o další nějaký takový speciální věci, nebo ty psi, pokud jak se chovali a podobně, takže jsem vždycky chodil k soudu a oni mi tam vlastně udělali soudním znalcem po dobu toho jednání. No až potom přišla jedna paní soudkyně tady z okresního soudu Plzeň Sever, přišla se, která teda měla ráda pejsky, tak přijela za mnou na Psinec, já jsem měl Psinec vedle zoologické zahrady v Plzni tam, takže takový krásný prostředí, tak tam se za mnou přijela podívat a říkala mi, jestli bych nechtěl být soudním znalcem. No, tak nakonec to dopadlo tak, že jsem byl jmenovaný krajským soudem tady jako soudní znalec, no a už to vlastně vykonávám letos 21. rokem. No.
1: A také pracujete takže jako mezinárodní rozhodčí, to je zase jiná kapitola
0: vašeho života. No, to je zase
1: života.
0: Kapitola, co se týče pejsků, tak jsem rozhodčí první třídy a mezinárodní rozhodčí přes pejsky, takže vlastně chodím posuzovat zkoušky jak podle českého zkušebního řádu, tak i podle mezinárodního zkušebního řádu.
1: Co to znamená, chodím posuzovat zkoušky, co si konkrétně pod tím představí?
0: Třeba teďko v neděli pojedu do Zruče u Plzně, tam jsou zkoušky, takže tam budu mít asi 6 účastníků těch zkoušek, asi jeden bude podle českého zkušebního řádu, zbytek bude podle mezinárodního, takže tam jsou různé zkoušky, taková ta vstupní zkouška třeba je takový, říká se tomu doprovodného psa, podle toho mezinárodně, tak se jmenuje ta zkouška BHVT, jo. Takže to jsou takový jakoby slušně vychovaný psi, za který bojuju u soudu, že tu ty psi a taky ty organizovaný kinologové ty průšvihy nedělají, jo. Ale takový ty některý bývalí moji klienti, když jsem působil ještě jako policista, který mají ty psi, tak potom, nebo si toho psa pořídí lidi, kteří buď na něj nemají čas, anebo prostě jsou to lidi, kteří požívají alkohol, drogy a podobně, takže ty pejskové potom tam třeba někoho pokoušou a podobně, takže jako potom to, na to dělám posudky nebo oceňuju psa, pokud ten pes někdo, ten pejsek je, třeba se mu něco stane nebo někdo otráví, jo, takže chtějí vědět cenu toho psa, jo, nebo policie mi přibírá jako znalce, nebo soudy mi přibírají jako znalce, pokud tam, že ono vlastně v té kinologii to je tak úzká specializace, že tam jsme vlastně jako znalci tří v republice. Jo.
1: K té nedělní akci, o které jste mluvil, že se k ní ještě jednou vrátím, no. Ta je otevřená pro veřejnost.
0: Jo,
1: teď si říkám, že vlastně lidé se mohou přijít podívat nejenom na ty psy, ale i na vás,
0: veřejný jak zkoušky,
1: tiskáte
0: no,
1: závody.
0: No. No,
1: co tam bude za plemena?
0: Já zruč určitě tam bude nějaký hovavart, to předpokládám. Nějaký německý ovčák.
1: Takže tam a ty konkrétní disciplíny?
0: My pojedeme napřed na stopy, takže jsou tam některé stopy, poslušnost a potom obranný práce.
1: Mm-hmm. Jo, čili takové to skákání na ty rukávy, nebo jak to říkáte, to vypadá tak děsivě.
0: Figurant, no. Takže
1: tak to tam bude probíhat.
0: Ale říkám, to je sportovní kinologie, takže ty psi nekoušou jako z agresivity, jako třeba může, za zákona může používat městská policie, státní policie psi, tomu, aby prováděli zákroky na lidech, jo, takže ty mají výjimku ze zákona, takže sportovní kinologie se zabývá vyloženě, ten rukáv, ochranný rukáv je pro toho psa taková kořist, jo, kterou v podstatě ten pes loví, jo, hodně se tam dbá na poslušnost toho psa, takže musí na povel pustit, střežit toho ulumpa, jo, nebo toho figuranta, no, takže je to celkem zajímavý, no, a je to vlastně můj celoživotní to moje povolání, nebo ten koníček se stal mým povoláním, takže ten kinologický pámů mi to tak nadělil, že mi to takhle v podstatě baví do dneška. No.
1: Tak jak to říkáte, tak já si pořád představuji taková ta takzvaně velká plemena,
0: ano.
1: Ale také se třeba někdy staráte o ty, nevím, malinká Yorkshireky.
0: Jo, určitě. Takže tady ty Yorkshireové třeba, nebo malí kníračí, nebo jackraslíčkové, nebo tuto, takže existuje podle českého zkušebního řádu zkušební řád malých plemen. Takže ty malý plemena tam, dokonce jsem měl tu čest, že jsem asi 5x posuzoval mistrovství republiky malých plemen. Bohužel teď to dopadlo tak, že tam v současné době to mistrovství se nepořádá. Je to škoda, protože některé ty malý plemena tak přešly na jiný sporty, kinologický, třeba, já nevím, na agility nebo na nose work, teď se to jmenuje, jo, takže to tam vyhledávají třeba kafe, jo, rozemletý nebo kůru z pomerančů a podobně, někdo jim někam sková, ty pejskové to hledají, jo, a podle toho zase rozhodčí, no, tak Tak, ale zase je to fajn, že ty psi jsou nějakým způsobem, ten jejich mozek je zaměstnaný a že jsou slušně vychovaný.

0: Mikuláš dospíval a hostem v našem dopoledním vysílání stále zůstává Stanislav Benišek. My jsme si povídali i během písničky a já mám pocit, že vy jste taková studnice příběhů a vyprávění. Neuvažoval jste někdy, že byste to třeba vydal knižně?
1: No, materiálů mám hodně doma. Jo, zatím jsem napsal takový dva příběhy, který občas nechám studenti, když chtějí něco si přečíst v opejskách, tak jim to dám přečíst, takže to celkem hodnotí kladně. Ale jediný můj problém je čas. Jo, takže až budu mít trošku víc času ještě a pokud mi to bude ještě drobet myslet, tak bych samozřejmě chtěl něco takového napsat, protože opravdu těch materiálů mám doma hodně a těch příběhů a těch věcí, které se staly s těma pejskama, tak určitě je to zajímavé a lidi by si to rádi, nebo aspoň kynologové, nebo někoho, kdo má blíž třeba k policii, nebo k té policejní práci kynologické, tak si myslím, že by si to rádi přečetli a jsou to pravdivé věci, nejsou to věci, které jsou nějakým způsobem vymyšlený. No.
0: Tak tady ještě trochu času máme, tak můžeme třeba nějaký konkrétní příběh
1: připomenout. Já si vzpomínám třeba teďko na kolegu z Klatov, který už je taky v civilu, tak tenkrát tam bylo nějaké vloupání do banky v Klatovech a věděl se popis toho pachatele, ten pachatel jako utek, že jo, z města. No a tu ten kolega, který byl doma, který byl bydlel vedle Klatov, tam byl takový malinký vesničce, tak šel venčit psa policejního svýho. No a teď samozřejmě on je policajt každým coulem, tak teď viděl chlapa jak jde a popis, tak nebo si to pamatoval, že když ráno skončil službu, tak viděl, jak tam jde chlap, no a teď ten chlap mu někam zmizel, jo. Když viděl, že tam ze psem, no tak vzal psa a začal tam, tomu říkáme, revírovat, prorevírovával tam to okolí toho stohu, no a teď pes tam označil toho člověka, že tam je v tom stohu skovaný. No tak kolega dával, představil se, že je policistou, že jo, dával výzvy, nic, jo, nikdo nechtěl opustit ten úkryt. No teď nevěděl, že jo, jestli je ozbrojený nebo není ozbrojený, když udělal banku. No tak nakonec tam teda toho psa použil, pes proved zákrok do toho člověka, kouzlo v podstatě, on já to řeknu, jak to řekl ten Jirka, viděl jsem akorát ocas, jak tam vrtí a jak vrčí, jo, tak prý jsem chyt ocas a teď jsem začal tahat psa ven z toho stohu, no a na konci pes zakousnutý v ruce toho pachatele a teď on měl ty peníze u sebe, tenkrát to bylo asi 250 tisíc, to bylo hodně peněz, jo, v té době, to bylo někdy 90. leta, no tak ho vytah ven a tak říkal, jak jsem vytah napřed psa, potom jsem vytah toho lumpa a potom tam všude hledali jak z něj ty peníze padaly, aby se ty peníze, takže nakonec se to skutečně dohledalo všechno, že žádné peníze nechyběly, takže to byl takový, jenom jsem to uvedl jako příklad, že i my, jako já se pořád myslím, že jsem pořád psovod, pořád už 15 let nesloužím a pořád mám policejní sny, jak mi to postihlo. Takže my jsme jako takový, který ty pejskaři, že jsou schopní i mimo službu tomu dát, že to srdíčko mají prostě takový, že jsou těma policistama pořád, no.
0: Tak já bych se hlásila, že bych ještě nějaký ten další příběh si chtěla poslechnout a nebo přečíst, takže nám možná slíbíte, že pokud kniha vyjde, tak se tady sejdeme
1: no,
0: a nebo budou další
1: něco,
0: příběhy.
1: Něco přinést a nějaký příběh si tady můžeme říct.
0: Dobře,
1: no.
0: Tak bereme vás za slovo. Jo. Ještě nám povězte, kdo na vás dneska, který čtyřnohý kamarád čeká.
1: Čeká na mě Colt doma. To je holandský ovčák, Colt de Alphaville Bohemia. A teď mu bude 14. června, mu bude 10 roků a mojí vnučce bude 5 roků, takže to budeme 14. června spolu slavit.
0: Tak už vás nebudeme zdržovat, ale věříme, že se nevidíme, neslyšíme
1: jedno
0: naposledy.
1: Mít.
0: Ano, určitě.
1: Já bych chtěl naši věrnou posluchačku, paní Šestákovou, do domova seniorů do Žinkov, bych ji chtěl pozdravit moc. Chtěl bych jí popřát pevné zdraví a aby ještě dlouho vydrželo nás poslouchat.
0: My také zdravíme do Žinkov, děkujeme za to připomenutí a vám děkujeme za návštěvu. Byl s námi Stanislav Benišek. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině, teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Kyjeva nebo z Lvova, které město Plzeň spolu s partnery pozvalo na 10denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se setkávají se svými vrstevníky. Dnes ráno se vydali do 13. základní školy v Plzni na Slovanech a byl u toho i náš reportér Lukáš Milota, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den a stále u toho jsem, tady na 13. základní školu, která je vedle bazénu na Slovanech. Dorazilo ráno 23 návštěvníků v rozmezí od 9 do 15 let v doprovodu učitelek. No a setkali se tady v jídelně s dalšími Ukrajinci. To jsou ti Ukrajinci, kteří už tady žijí několik let, přišli třeba po vypuknutí války nebo možná i ještě před válkou se svými rodinami a tvoří tady v té škole takovou teď už ukrajinskou komunitu žáků a potkali se právě s těmi návštěvníky, kteří přijeli z té jejich domoviny, tedy z té válkou zasažené země. No a proběhla taková beseda, kdy si sdělovali své dojmy, své zážitky. Ukrajinci, co přijeli z Ukrajiny teď, tak vyprávěli spolu s učitelkami, co teď oni zažívají, jak oni chodí nebo nechodí do školy, jak například musí, když hrozí nějaký nálet nebo mají strach z toho, co se bude dít, tak že přespávají například v koupelně, nebo že zkrátka je děsí ty alarmy, které se tam neustále ozývají. No a děti, které žijí už tady nějakou dobu v Plzni, chodí sem do školy, tak zase těm svým krajanům sdělovali, jaké to je chodit třeba sem do české školy, jak se ta česká škola liší od té ukrajinské, co je třeba tady baví, co je nebaví a tak dále. Takže vzájemně se tady tak nějak seznámili, poznali se, no a v tuto chvíli tak už mají další aktivitu a to hrají společně pexeso s různými motivy, třeba s plzeňskými památkami a zkrátka poznávají se. No a ještě je čeká jedna aktivita tady ve škole a to bude taková jazyková aktivita, kdy se budou vzájemně učit, nebo vzájemně ty děti, které už tady jsou nějakou dobu, tak budou ty, které sem přijeli na návštěvu, učit nějaká česká slovíčka.
0: Už si něco naznačil, co víme o účastnících tohoto rehabilitačního pobytu?
1: Tento pobyt organizuje náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z hnutí ANO. Ona dostala žádost, požadavek, zda by bylo možné nějaký takový pobyt pro děti uspořádat a vyčlenilo to tedy město na to 216 000 a uspořádali tedy tento pobyt pro 23 dětí, které jsou původem z Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, nicméně tam odsud museli po vypuknutí války odejít, uprchnout a v tuto chvíli tak žijí v oblasti Kyjeva nebo Lvova a právě odsud tyto děti přivezl autobus poměrně za dramatických okolností sem do České republiky na 10denní pobyt a děti tedy bydlí tady na

0: ubytovacím zařízení, které je v bazénu na Slovanech, no a mají během těch několika dnů tady takový zážitkový odpočinkový program, aby si zkrátka mohli trochu vydechnout a nějakým způsobem na chvilku alespoň zapomenout na válku a také, aby dali prostor svým rodičům, kteří zůstávají na Ukrajině, aby zkrátka nějakou dobu třeba neměli takový strach o své děti.
1: Ten pobyt trvá 10 dní, co všechno už mladí Ukrajinci v Plzni stihli, nebo co je ještě čeká, a poprosím o stručnost.
0: Ano, přijeli 11. tedy v pondělí. Od té doby měli možnost prohlédnout si památky v Plzni, měli možnost už také být v bazénu na Slovanech a v tuto chvíli jsou tedy ve 13. základní škole, kde se i v pracovních dnech stravují, ale ještě je čeká spoustu zážitků. Je pro ně připravena návštěva Techmánie, Tektauru. Podívají se také do farma parku Utoma, do zoologické zahrady a čeká je také ukrajinská večeře. Připojilo se k této aktivitě několik partnerů, kteří nabídli třeba zdarma, že pro děti uspořádají nějakou aktivitu, exkurzi, návštěvu, že je pohostí, dokonce se o tuto návštěvu zajímá i ukrajinské velvyslanectví v Praze, takže je to taková společná aktivita, která má zkrátka pomoci těm dětem z války.
1: A nám se do vysílání přihlásil reportér Lukáš Milota. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Bahno, odpadky, schátralé kotce a psi bez základní péče. Veterináři společně s pracovníky útulku odebrali ve svaté Kateřině na Tachovsku několik psů, kteří žili v nevyhovujících podmínkách. Další případ řešili také ve Strážově na Klatovsku, kde byl pes více než rok uvázaný na krátkém řetězu. Podrobnosti teď přidá regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Přeji dobré dopoledne. Veterináři a pracovníci útulku v uplynulých dnech zasahovali u několika případů zanedbaných psů v plzeňském kraji. Ve svaté Kateřině na Tachovsku odebrali vietnamským majitelům 10 psů a 2 štěňata. Zvířata sice nebyla podvyživená, ale podle veterinářů žila v mimořádně nevyhovujících podmínkách. Psi byli umístěni v provizorních kocích a ze sítí a dřevěných latí v prostředí plném bahna, odpadu a nečistot. Kontroloři popsali velké množství trusů, moči i kosti, kterými byla zvířata živena. Psi neměli suché místo k odpočinku, většina nebyla ani označena mikročipem a chybilo také platné očkování proti vzteklině. Část odebraných zvířat skončila v útulku u Šmudliny Tachov. Další přivezl, nebo spíš převzal útulek Tlapky v Naději v Horšovském Týně.
1: A to bohužel nebyl jediný případ.
2: Další případ řešili veterináři ve Strážově na Klatovsku. 3letý pes tam podle zjištění žil víc než rok uvázaný na krátkém řetězu v zanedbané garáži. Ani zde podmínky neodpovídaly základním požadavkům na chod zvířat. Pracovníci útulku, se kterými jsem dnes dopoledne o případech mluvil, zmínili, že vedle zdravotního stavu byla velkým problémem také psychika odebraných psů. Zvířata jsou často vystresovaná a na nové prostředí si zvykají jen velmi pomalu. A co z toho plyne? Nebýt lhostejný, pokud víte o týraném psu nebo o nevyhovujících podmínkách pro jakékoliv zvíře, obraťte se na krajskou veterinární správu.
1: To byl náš regionální stopař Jiří Trnka. Díky,
2: naslyšenou. Tentokrát o psech, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. Konstantinovy lázně zahájí novou lázeňskou a turistickou sezonu. Dnes čekejte velkou oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zítková. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů, loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se mohou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Lidé v Přešticích na jižním Plzeňsku mohou hlasovat o projektech, které město uskuteční v rámci participativního rozpočtu. Na realizaci návrhu vyhradilo vedení města 470 tisíc korun. Hlasovat je možné do konce května, a to pomocí online ankety, doplňuje za město Alena Langmajerová.
2: Je to právě workoutové zkušební centrum ve Skočicích, je tam opičí dráha pro děti, pak tam máme edukační panely na téma jako filmové vexeso. Jeden z projektů je navržený náměstí, je to Motopoint, nějaká stanice pro motorky, kde by se dobíjeli, a pak tam máme poeziomat.
1: Hudební vystoupení, módní přehlídku a ukázku historických vozidel nabídne program zahájení lázeňské a turistické sezony v Konstantinových lázních na Tachovsku. Na dnešek je připravený koncert, výstava kreseb a taneční večer. Hlavní program je naplánovaný na zítřek, potvrzuje Jan Florian z místní akční skupiny Český západ.
3: Program začne žehnáním Prusíkova pramene za doprovodu komorního smíšeného sboru Vox Imperfecta, což už je tradiční doprovod tohoto slavnostního okamžiku. Pak propukne takový malý řemeslný jarmark, doprovázený vystoupením na chůdách nebo závěsné akrobacie cirkusu Ceres. A ve 13 hodin uvidíme ukázku historických motocyklů a automobilů stříbrského veteránu klubu.
1: Žehnání Prusíkova pramene začne v Konstantinových lázních zítra v 10:30 dopoledne. Program k zahájení lázeňské sezóny bude pokračovat do neděle. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu roku 2023. Český prezident Petr Pavel už dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly nepotrestány. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Sport. Český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě končí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé Bundesligy o tom informuje na klubovém webu. Počasí. Čekejte převážně velkou oblačnost, dopoledne i odpoledne přehánky, výjimečně slabou bouřku a večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala v Plzni v ulici u Radbozy. Nehoda se vyšetřuje, jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jedenáct hodin a 4 minuty, s vámi je stále rádio vašeho kraje a v následujících minutách pro vás máme třeba další díl seriálu Místopis západních Čech. Dnes navštívíme obec Rovná na Sokolovsku. Také vám povíme, že dnes probíhá Den s linkou 155, který nabídne ukázky práce call centra záchranářů i práci dispečerů. No a přidáme třeba i babské rady týkající se dnes chřestu, tak zůstaňte s námi, přejeme pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: počasí.
1: A před blížícím se víkendem podrobnější předpověď počasí. V sobotu nás ráno a dopoledne čeká ještě hodně oblačnosti. Na jihovýchodě s možností deště. Během odpoledne se bude oblačnost od severozápadu protrhávat a lokálně se mohou objevit přehánky a nelze vyloučit ani výskyt bouřky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10. No a v neděli nás čeká postupné vylepšování počasí a pozvolné oteplování. Zpočátku na jihu a jihovýchodě s možností deště. Odpoledne a večer očekáváme protrhávání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů a povane mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec Rovná na Sokolovsku leží v nadmořské výšce téměř 800 metrů ve Slavkovském lese nedaleko Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. To se promítlo i do znaku obce, která český název Rovná používá teprve od roku 1947. Původní německá ves byla po druhé světové válce prakticky srovnána se zemí a historické záznamy o ní téměř se nedochovaly. Více už nezávislý starosta Rovné Tomáš Vimr.
2: Víme, že se vesnice jmenovala Ebmet, patřila pod Vranov, který byl vlastně na druhé straně za letištěm. První zmínky z nějakého 1371, tak nějak jsou první zmínky tady v okolí hradu Plichtenštejn, který byl tady, kousek, tak to byly první zmínky o té vesnici tady.
3: Když se dívám na znak obce Rovná, vidím smrk, lva.
2: Je na něm český lev, jakože patříme pod české země. Mlýny, protože všude okolo vlastně jsou potoky, kde byly mlýny. Byla to taková vlastně zemědělská oblast tady. A ty lesy sem tak nějak patří.
3: My stojíme uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa. A tady je sídliště. Jak se to stane?
2: No, stalo se to tak, že někdy v 60. letech plánovali postavit vlastně na místě staré vesnice, která tady byla v sudeckých a po sudeckých. A pak tady byl vlastně vojenský prostor. Tak se naplánovalo postavit tady vesnici městského typu, zemědělskou, která měla být vlastně soběstačná. Bylo tady zemědělství, bylo tady učiliště, byla tady škola v přírodě a veškeré zařízení, které mělo fungovat tak, aby tady vlastně všichni lidi, co tady budou bydlet, byli soběstační a stačilo jim žít vlastně tady a nemuseli nikam dojíždět.
3: Říká mi nezávislý starosta obce Rovné Tomáš Vimr. Když se řekne vesnice, člověk nečeká panelové domy. My se na ně díváme. Tak kolik jich tady vyrostlo?
2: Vyrostly tady 4. Podle původních plánů jich snad mělo být i víc. A celá vesnice měla být ještě mnohem větší. Měla se nacházet ještě směrem na Lobzi kus dál. A panelové domy proto, že to bylo plánované jako vesnice městského typu.
3: Mě, když jsem četla o Rovné, zaujala informace, že při první příležitosti lidé z Rovné utíkají. Tak vás se musím zeptat, proč jste do Rovný přišel před 18 lety?
2: Z jednoho prostého důvodu. Já jsem v té době vlastně sloužil u policie, měl jsem to tady na starosti a měl jsem dvě malé děti a bydlel jsem v Kraslicích, kde jsem měl být jedna. A prostě jsem scháněl něco většího a tady se mi vlastně naskytla možnost si koupit větší byt. Takže za prvý z tohohle důvodu, no a pak už jsem tady nějak zůstal a už jsem si tady zvyk.
3: Kde těch 350 obyvatel nejčastěji pracuje, kam dojíždí za prací?
2: My jsme obec, kde žije převážná většina důchodců. Věkovej průměr je hodně přes 50 z těch, co jsou tady přihlášený. A ty lidi, co dojíždějí za prací, tak dojíždějí Cheb, Sokolov. Pár zaměstnanců máme jako tady přímo v obci, že jo, obecní zaměstnance, ale většina těch, co dojíždějí, tak dojíždějí opravdu mimo.
3: Kam přicházíme teď?
2: Přicházíme na hřiště na Malou Kopanou, který je vlastně nějakým kulturním centrem v letních měsících pro obec. Konají se tady letní slavnosti, pálení čarodějnic a veškerý takový ty menší oslavy dne dětí třeba a podobně.
3: V obci se nachází také mateřská a základní škola do 3. třídy, dětské nebo workoutové hřiště. Letos se tu bude konat už 12. ročník oblíbeného rockového festivalu a každoroční letní slavnosti, které pravidelně navštěvují stovky lidí. Zrovna na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 34 minut. Jak poskytnout první pomoc nebo jak správně komunikovat s operátorem zdravotnické záchranné služby? I to se dnes například dozvědí lidé na náměstí Republiky v Plzni, kde krajští zdravotničtí záchranáři pořádají Den linky 155. Na místě je i naše reportérka Julie Suchá. Dobré dopoledne, co všechno můžou lidé na náměstí vidět?
1: Dobré dopoledne. Tak návštěvníci si můžou zkusit přímo v hale radnice postup při poskytování první pomoci na figurínách. A to jak na těch klasických, kde si zkouší srdeční masáž, tak i pomocí speciálních brýlí ve virtuální realitě, která simuluje krizovou situaci. Dispečeři tu potom třeba vysvětlují, jak fungují telefonáty na linku 155, na jaké informace se lidi ptají a taky ukazují jejich systém na počítačích, kam záchrana všechny ty informace zapisují. Zájemci si taky můžou vyplnit vědomostní test s otázkami na postup první pomoci. S tím jim tu pomáhají sami záchranáři, od kterých se lidé taky můžou třeba dozvědět i nějaké novinky v postupech poskytování první pomoci. Já jsem se třeba dozvěděla, že při krvácení z nosu se hlava nemá zaklánět, aby se krev nevdechla, ale naopak se má hlava předklonit. Ale určitě se lidé dozví i další.
0: Kromě práce záchranářů si můžou zájemci prohlédnout i vozy záchranné služby, je to tak?
1: Ano, tady před budovou radnice stojí několik sanitních vozů. Jedno z nich je výjezdové auto, které je plně vybavené na ostré výjezdy a těch jezdí v Plzni prý celkem 7. Lidé se můžou podívat i dovnitř vozu, kde tedy uvidí veškeré to vybavení, jako třeba defibrilátor, plicní ventilaci, nosítka a podobně. Kromě toho je tu k vidění i historický sanitní vůz, který zapůjčilo muzeum na demarkační linii v Rokycanech. A lidé se můžou přijít podívat sem na radnici až do 17 hodin.
0: Z náměstí Republiky v Plzni se nám přihlásila Julie Suchá. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Říká

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

0: Pražské rady.
1: Chřestová sezóna klepe na dveře. Jak ho na pultech správně vybrat? Volte vždy pevný chřest, který se neohýbá a není namočený do vody. Zaručeně čerstvý chřest je takový, že se hned rozlomí a zřetelně křupne. Mladý zelený chřest nemusíte loupat. Stačí ho jen opláchnout a odstranit dřevnaté konce. Při vaření postupujte následovně. Vařte ho ve slané vodě několik minut, dokud lehce nezměkne. Uvařený chřest doporučujeme i hned schladit ledovou vodou, aby si zachoval jasně zelenou barvu. Příprava bílého chřestu je náročnější, musí se řádně oloupat a ořezat alespoň 3 cm z dolního konce. Vyžaduje další vaření a do vody je dobré přidat pár kapek citronové šťávy a kousek másla. To přebije případnou hořkost. Tuto zeleninu uchovávejte v lednici zabalenou do vlhké utěrky. Chřest se dá také zamrazit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak ať už si k obědu chystáte chřest nebo cokoliv jiného, přejeme dobrou chuť a zůstaňte s námi i po 12. hodině. Rozjedou se písničky pro vás a na vaše přání budeme hrát až do 13. hodiny. Krásný pátek přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: traje. Sí.
1: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň rozdělil loňský přebytek. Na projekty půjde téměř 670 milionů korun. V Nepomuku začíná pouť. Čeští hokejisté vyzvou na úvod mistrovství světa Dánsko. A čekejte velkou oblačnost, přeháňky a teploty do 15 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Andrea Samešová. Plzeňští zastupitelé rozdělili částku bezmála 670 milionů korun. Jedná se o volné finanční prostředky, převážně o přebytek hospodaření z loňského roku. Peníze směřují do oblasti bezpečnosti nebo sociální, sportovní a kulturní projekty. Miliony korun půjdou například na pořízení zbraní pro strážníky, na výměnu sedaček v Tylově divadle, ale i na opravu 21. a 28. základní školy. Peníze město použije také na zeď v Mlýnské Strouze, odbahnění malého boleveckého rybníka anebo na pořízení nového odtahového vozidla. V Nepomuku na Plzeňsku začíná třídenní pouť. Hlavní církevní program zahájí zítra procesí od kostela svatého Jana Nepomuckého. Následovat bude slavnostní poutní mše, celebrovaná arcibiskupem Janem Graubnerem anebo plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Součástí programu bude i staročeský jarmark nebo hudební vystoupení. Pokračuje nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.
4: Z těch největších a nejznámějších účinkujících musím zmínit Plzeňskou filharmonii nebo Ivana Hlase, ale budeme mít celkem 5 venkovních scén s bohatým programem a navštívit mohou návštěvníci i naše muzea, hlavně svatojánské nebo městské muzeum.
3: Regulace cen pohonných hmot se zřejmě příští týden začne řídit novým nařízením vlády, a to díky nově přijatému zákonu o regulaci cen. Normu by měl kabinet projednat v pondělí a nahradí předchozí regulaci vydanou rezortem financí. Změna je pouze formální. Nemění se způsob výpočtu cen ani doba trvání regulace do konce května. Vládě ale dává silnější, rychlejší a právně pevnější nástroj pro situace, kdy nastávají mimořádné otřesy na trhu s pohonnými hmotami. Americký prezident Donald Trump se vrací z Pekingu. On i jeho čínský protějšek Xi Jinping hodnotí návštěvu jako úspěšnou. Podle Trumpa oba státníci vyřešili mnoho problémů. Za nejdůležitější bod označil čínský prezident Tchaj-wan.
5: Si amerického prezidenta přijal v poslední den Trumpovy návštěvy v ústředí komunistické strany Číny v komplexu Chung-Nanchai a jeho zahradě. Podle čínského vůdce Peking a Washington ustavili během návštěvy nový konstruktivní a strategický vztah. Trump návštěvu označil za úžasnou a podle něj z ní vzešlo mnoho dobrého, včetně vzájemně výhodných obchodních dohod. Lídři se údajně shodli na řešení války v Iránu a na tom, že by Teherán neměl mít jaderné zbraně. Čínské ministerstvo zahraničí přitom mezitím uvedlo, že k válce Spojených států a Izraele proti Iránu nemělo nikdy dojít. Nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů je podle Xi Jinpinga Tchaj-wan. Varoval, že v souvislosti s ním by mohla vzniknout velmi nebezpečná situace. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
3: Ve Švýcarsku začíná mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i český tým, který vyzve od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na sílu Dánska.
6: Je to tým, který je velice nevyspytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
3: Ve Freiburgu nastoupí od 16 hodin a 20 minut Kanada proti Švédsku, v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
2: Počasí.
3: Dnes bude převážně velká oblačnost, přehánky, výjimečně i slabá bouřka, večer začnou srážky zvolna ustávat, teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se došetřuje v Plzni v ulici U Radbůzy. Střetla se dvě osobní auta. Nehoda se stala v Plasích na Plzni severu v Babinské ulici. Srazila se také dvě osobní vozidla. Na místě zasahují policisté. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
7: Páteční písničky pro vás právě začínají. Ještě před víkendem můžete někoho potěšit písničkou. Linka 221 554 222 už je vám k dispozici, stejně jako naše mailová adresa. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčka.

0: A první hudební přání dnes se bude mít paní Zdenka, která nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, zdravím všechny posluchače, vás v redakci a všechny přátelé a známé. Dneska má naše maminka, babička, prababička a tchýně narozeniny, krásné 86. A přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a boží požehnání, aby byla pořád v takové pohodě jako doteď. Přeje jí to syn Jindřich, dcera Zdeňka s manželem Vladimírem, vnučka Petruška s manželem Michalem a také jediná pravnučka Michalka s přítelem Markem. Ještě jednou, maminko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
0: I my přejeme krásné narozeniny, ano?
1: Jo, děkuju, paní redaktorko, a vás všechny ještě jednou pozdravuju a jsem ráda, že jsem se mohla dovolat.
0: My jsme také rádi a rádi posíláme písničku naslyšenou.
1: Jo, ještě chci říct, že maminka se jmenuje Zdeňka Jakubková. To jsem zapomněla,
0: to je komu
1: přejeme.
0: Děkujeme za doplnění.
1: To já jsem úplně...
0: Mějte se krásně,
1: jo,
0: a maminku pozdravujeme.
1: Děkuju moc, děkuju, naschledanou.

teď už se v písničkách pro vás podíváme na první přání, které nám přišlo mailem. Včera v Domově harmonie oslavila paní vedoucí Soňa Košťálková 40. narozeniny. Dodatečně vše nejlepší přeje Ota a posílá písničku jako jinou narozeninová.

Tak to byla narozeninová a my hned vyřídíme další vzkaz. Dobrý den, milé rádio, chtěla bych touto cestou popřát mému bráškovi Františkovi Hrabačkovi ze Zahořan k dnešním krásným narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho našlapaných kilometrů po naší vlasti. Přeje sestra s rodinou.

0: den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
1: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
0: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového zákulisí.

0: Páteční písničky pro vás pokračují a teď nám volá pan Karel Skolovče. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. V těchto dnech oslaví své narozeniny paní Mája Sokolová z Jeříkovic, která dělá vedoucí pečovatelské služby tady v Lidické 348 v Kolovči. Hodně zdraví a spokojenosti, jo, a díky za všechno, co pro lidi jako tady udělala, jo, my přejí všichni, kteří mají rádi z Lidické 348 a toto vyřizuje Karel Koloveč, jistě mi zná, a dále pak tuto písničku bych taky poslal panu Jiřímu Šavkovi, který oslaví 24. května své 80. narozeniny. Jirko, vítám tě mezi osmdesátníky a děkuji taky za všechno, kamarád Karel. A vám, paní Vodášková, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Není zač, jak jste mě říkal, oběma přejete pohodu, tak proto právě pohodu, tahle písnička, kterou jste vybral. Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: 221 554 222, tak to je číslo sem k nám do písniček pro vás, na které právě teď volá také paní Libuše. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače Plzeňského rozhlasu a vás v redakci. Chtěla bych touto cestou a prostřednictvím vašeho rádia poděkovat paní Marušce Kopecké, naší organizátorce, protože jsme měli včera sraz ze střední ekonomické školy v Klatovech na rozvoji a
0: sraz
1: tak bych chtěla za to moc poděkovat písničkou. Sešlo se nás dost, jídlo bylo výborné, výborně jsme si promluvili a za to všechno jí strašně moc děkuji a to. A přeju všem, aby se měli pěkně a kdo se nezúčastnil, je to veliká škoda a doufám, že se příští rok sejdeme zase v hojném počtu. Děkuji za zahrání, miluje písničky od Valdemara Matušky, tak jí jednu posíláme. Děkuji.
0: Ano, jedna písnička už je připravená, tak věříme, že paní organizátorka poslouchá, protože tahle písnička letí za ní. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano, děkuji.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Teď rádi splníme další hudební přání. Dobrý den, právě dnes oslavuje narozeniny paní Jiřina Kolerová z Domova pro seniory v Baldovské ulici v Domažlicích. Přejeme Jiřince všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně pevné zdraví, stálou radost ze života, spousta lásky kolem sebe a splnění všech přání. Tohle přání posílají Steinerovi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

A my ještě máme nějaký čas na písničky pro vás. Je tady další vzkaz. Zdravím naše milé rádio a mám prosbu, tuto hezkou písničku od Anika posílám všem hodným lidičkám a také všem zahrádkářům, aby mohli své výpěstky konečně vysadit a radovat se. Mějte se všichni moc hezky a užijte si zítřejší velký den v rozhlase. Posluchačka z Třeštic. Ano, den otevřených dveří u nás v rozhlasu už zítra od 10 hodin, tak se přijďte podívat, odkud a jak pro vás denně vysíláme třeba právě i písničky pro vás.

byla prokřehlá Anna K. a my už tady máme další vzkaz. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Tomáše Kluse Vesmíru. Písnička bude pro všechny posluchače a s pozdravem ji posílá Jakub ze Sušice.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: A do písniček pro vás nám právě teď volá ještě paní Jarmila. Dobrý den.
2: Dobrý den, všem v rozhlase krásný den a všem poslouchajícím, a chtěla bych tuto písničku věnovat pro všechny zaměstnance rozhlasu a poslouchající. Děkuju pěkně.
1: Tak vy jste moc hodná, paní Jarmilko, tak s dovolením písnička poletí i pro vás, tak to si ji krásně předáme po rozhlasových vlnách. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

12 hodin 56 minut, písničky pro vás pomalu končí, po 13. hodině už pořád Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou. Krásný pátek vám přeje Michaela Vondráčková, těším se s vámi zítra i na viděnou při dni otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Tak přijďte, krásný den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Český rozhlas připravuje na zítřek den otevřených dveří. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% deváťáků. A čekejte velkou oblačnost, přeháňky, teploty do 15 stupňů. U zpráv přeje pěkné páteční odpoledne Andrea Samešová. Budova Českého rozhlasu Plzeň se zítra otevře veřejnosti. Připravené budou prohlídky studií, vysílacího pracoviště i rozhlasového muzea. Budova na náměstí Míru bude přístupná mezi 10. a 16. hodinou. Připravené jsou také dva speciální pořady, aby řeč nestála a na své si přijdou i děti, uvádí vedoucí komunikace Jiřího Frejtra.
3: Děti budou mít šanci poslouchat nahrávky, které vznikly v Českém rozhlase historicky s Hurvínkem, budou se moci podívat na zajímavé exponáty. Pak Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni připravila pro návštěvníky do velkého studia S1 program, který se jmenuje Je budoucnost ve hvězdách a v podstatě velké hudební studio S1 promění v planetárium.
2: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, podobně jako loni. Informovala o tom organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Barbora Rosulková.
4: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole, na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
2: Neúspěšní uchazeči se mohou přihlásit do druhého kola. To vypíšou školy, kterým ještě zbývají volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Chystaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovali například Hospodářská komora nebo Antimonopolní úřad. Podle nich není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře z Motoristů se připomínky očekávaly, ale zabývat se bude jen těmi podstatnými.
5: A jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
2: Klempíř výrazně zákon měnit nechce, trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Sport. Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká už za půl hodiny souboj o postup do finále čtyřhry na turnaji Masters v Římě. Spolu s Američankou Toussaindovou nastoupí co by druhé nasazené proti španělsko-americké dvojici Buzkaová-Melicharová.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte velkou oblačnost, přeháňky, výjimečně i slabou bouřku. Večer začnou srážky zvolna ustávat. Teploty 12 až 15, na horách do 10 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré a biojednička tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda blokuje provoz v Plasích na Plzni severu v Babinské ulici, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě už zasahují policisté, projíždějte tímto úsekem s maximální opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
7: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
6: Téma něčeho moc bude.
7: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
6: A my muži?
7: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
6: Ano.
7: Patriku, jsou to chlupy.
6: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
7: Nebo než se mu líbí.
6: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
7: No, jsem s ním.
6: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě. s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera.
1: Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50.
5: Chlupatý kaktus.
1: Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tuhle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou.
6: Vesele a zdravě.
7: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
7: Například na čele, pod oči, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme vlkodlačí syndrom.
7: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
7: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
7: A nemá nebo... tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
7: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochoupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věci je úplně tolik nebolí.
0: Hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. No. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous. Jo? Tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se

0: věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: můžu po těch letech říct ne.
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky veselazdravy.cz,
1: ano,
0: přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila samorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu, pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučil buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát

0: protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
1: je to, jako,
0: to tam
1: zastřihnout. Do uší a strčí,
0: ano, ano.
1: To holí.
0: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
2: Jediný problém, manžel bere varfarin. Takže
0: no, jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
3: okamžitě
0: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
3: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
0: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
1: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. Téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál, 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského obrodu, ne od Jánovy, jasný, od Tokia.
1: Jo.
2: Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatý. No.
1: Tak moc děkujeme. No. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800
3: ano,
0: 900.
3: Povídejte. Ano, děkuji. Tady Pitreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní vyrůstečky. Ano,
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení,
1: jo?
0: Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Jo, pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím

0: laserem, ne, vytrhnete.
1: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
0: Já moc děkuji, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Developeři požadující po Plzni změnu územního plánu zaplatí takzvané kontribuce. Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. A zítra bude zpočátku oblačno, místy i déšť, postupně protrhávání oblačnosti a přehánky. Teploty do 16 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeň má nové zásady pro spolupráci s investory. Stanoví pravidla, podle kterých bude město postupovat, pokud například developer kvůli stavbě bytových domů požádá o změnu územního plánu. Jak vysvětlil náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, investor bude dopředu vědět, kolik musí zaplatit peněz, anebo co musí pro Plzeň udělat, aby město územní plán změnilo.
2: Když investor požádá o změnu územního plánu, podíváme se na jeho hrubou zastavěnou plochu, nebo podlažní plochu, vypočteme mu, že má nějakou kontribuci v řádech například milionů, a pak se dohodneme, jestli buď bude plnit finančně, anebo jestli v území v okolí jeho záměru zrealizuje nějakou kontribuci, dětské hřiště, školku, cyklostezku.
0: Plzně je stále možné přihlásit dítě na zítřejší Menza dětskou konferenci. Žáci základní škol mohou prezentovat své projekty a mimoškolní aktivity a vzájemně se inspirovat, říká organizátorka Kateřina Wagnerová.
3: Přihlásit se můžou jak jednotlivci, tak i dětské týmy. Účast je absolutně zdarma. Na webu dětimenza.cz v sekci dětské konference je stále přístupný webový formulář, nebo je možné zavolat na některý z kontaktů a domluvit se s organizátory, tedy s námi, na své účasti.
0: Konference se koná zítra od 10 hodin v budově gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěli pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit se ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Oznámila to Rada Evropy. O zřízení soudního dvora dnes v Moldavsku jedná výbor ministrů zahraničí členských zemí. Tribunál bude vyšetřovat, soudit a stíhat nejvýše postavené ruské představitele zodpovědné za rozpoutání války, včetně prezidenta Vladimira Putina.
4: Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset prohlásil, že se rychle blíží čas, kdy bude Rusko pohnáno k odpovědnosti. Tribunál podle něho představuje spravedlnost a naději. Jeho členem je i Evropská unie, která v lednu poskytla prvních 10 milionů eur, v přepočtu bezmála 250 milionů korun na jeho fungování. Ruští poslanci v reakci na přípravu tribunálu tento týden schválili zákon, který má Moskvě umožnit nasazení ozbrojených sil na obranu Rusů zatčených v cizině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v play-off zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola play-off s Vegas. V dějišti mistrovství světa ve Friburgu to po dnešním rozbruslení týmu před večerním utkáním z Dány uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Vstup do turnaje čeká český tým ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo doznívající přehánky, k ránu na jihovýchodě i déšť, postupně se oblačnost protrhá, teploty 6 až 2 stupně, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra zpočátku hodně oblačnosti, místy i déšť, odpoledne se bude protrhávat, lokálně se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách do 11 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severní nebo severozápadní vítr, aby o na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se pracuje na kilometru 121 u Svojšína na Tachovsku. Ve směru na Plzeň se provádí údržba povrchové kanalizace. A na silnici 1/26 u Střelic na jižním Plzeňsku se také pohybují pracovníci údržby. Jeden pruh je uzavřený, i tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pátek 15. května a já jsem se zase letmo mrkl do historie tohoto dne. No a zjistil jsem například, že 15. května roku 1906 bylo založeno město později proslulé hazardem, tedy Las Vegas. A tento den roku 1996 měl u nás premiéru film Kolia, který později získal Oscara. Ale zpátky do současnosti, co vám tedy aktuálně nabízí Český rozhlas Plzeň, pravidelný páteční turistický tip, tentokrát se vypravíme do muzea z kašovských hraček. Nemůže chybět rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty. A už za chvíli náš seriál Co v učebnicích nebylo. Ten přinese odpověď na otázku, kde se vzali sněhuláci. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.
6: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Připomínám, že s turistickým typem tentokrát zamíříme do muzea z kašovských hraček v Měčíně na Klatovsku, ale až za chvíli, teď...
1: Tipy pro volný čas.
0: V sále středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici v Plzni začne od 18 hodin premiérové vystoupení ke 40. výročí založení souboru Mladinka. V secesním sále hotelu Prácheň v Horažďovicích se uskuteční třetí koncert letošního 17. ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Recital dřevěných hudebních nástrojů, hoboje a fagotu začíná v 17 hodin. V kinosále v Horšovském Týně pokračuje tradiční přehlídka ochotnických divadel Memoriál Václava Kuneše, divadelní máj. Od 19 hodin se představí divadelní soubor Teatr Horažďovice. Hrát se bude Drákula, děsuplná komedie. No a v rámci slavnostního zahájení 223. lázeňské a turistické sezóny v Konstantinových Lázních se na náměstí u Fontány uskuteční od 18 hodin koncert tria Jiřího Vondráčka a ve Švihákově pavilonu vernisáž výstavy kreseb Josefa Černého s názvem Konstantinky mého srdce. Od 8 hodin večer je pak naplánován tradiční taneční večer v restauraci Piano. Tolik tady naše dnešní páteční tipy. No a teď na chvíli vyrazíme mezi zpívající intelektuály.

0: dvě minuty po půl třetí posloucháte Český rozhlas Plzeň. Výroba skačovských hraček má dlouhou tradici. Největšího rozkvětu dosáhla v 19. století. Obchodníci hračky ze Skašova svého času prodávali po celé Evropě a dokonce až v zámoří. Sami hračkáři s nimi putovali po trzích a poutích v Čechách. Skašov je vzdálený několik kilometrů od Měčína, kde na tamním hřbitově odpočívají všichni skašovští hračkáři. Jejich umění si můžete připomenout v Měčínském muzeu skašovských hraček, expozici ze sbírek Národního muzea v Praze.
1: Dvě mříže, muzeum je trošku jako nedobytná pevnost.
2: Jsou tady čtyři zámky. Takhle my si hlídáme naši historii.
1: Do Měčínského muzea skašovských hraček nás vpustila průvodkyně a zároveň knihovnice Iveta Česáková. Co člověka zaujme na první pohled, kousek od dveří, jsou portréty, na kterých jsou, předpokládám, skašovští hračkáři. A už vidím, je to tam i napsáno.
2: To je to nejcennější, co tady máme. Portrétní fotografie všech skašovských hračkářů, těch základních. Jména už nám opravdu nic neřeknou, ale jsou tam na některých fotografiích i děti, které měly přednostní právo si ty hračky vyzkoušet a později teda je začaly i potom prodávat ti hračkáři.
1: A tihle řemeslníci tedy vyrobili všechny ty hračky, možná desítky hraček, když se tak rozhlížím kolem sebe, které tu můžeme obdivovat ve vitrínách.
2: Máme tady dokonce i hračky, které byly vystavené na světové výstavě v Londýně roku 1906.
1: Ano, vidím čestné uznání panu Josefu Brandovi ve Skašově.
2: A jsou tady dokonce i ceníky.
1: Ptáci za 2 koruny, čápy za 3.
2: Takové dřív byly ceny.
1: Které z těch hraček tady jsou nejstarší?
2: Nejstarší je tady to miminko. Je to vlastně jenom opracovaný váleček s hlavičkou a je to nejjednodušší hračka.
1: V malované zavinovačce.
2: Ano, pomalovaná krásně.
1: A obecně dá se říci, jak se skašovské hračky vyráběly?
2: Samozřejmě jistě víte, z jakého jsou materiálu, že jo? Jsou dřevěné, ze smrku, což byl nejdostupnější materiál tenkrát, který normálně výrobci přinesli z lesa, nějakou tu soušku si tam vzali a z toho právě vyrobili ty hračky.
1: Muži soustružili, ženy malovali?
2: Ano, ano, muži soustružili, ženy malovali. Máme tady strouhací stolici, neboli
1: dětka.
2: Ano, správně, dětka. Strouhací stolice dědek, kde teda vysoustružili muži polínka, pak je opracovali, dláty vyhladili a ženy je potom malovali.
1: Jedna z nich tady sedí na židli, symbolická figurína, a před sebou má cihlu. Proč cihlu?
2: Cihlu proto, že malovali klihovými barvami a klihové barvy za studena tuhnou. Cihlu si dali na kamna nebo do kamen, nahřáli, dali na stoličku, malovali a večer ta cihla stále byla teplá, tak si ji dali ještě do postele, kterou jim zahřála.
1: Spojili příjemné s užitečným.
2: My tady jednu tu postel máme, je v ní ještě slamník jako dřív a duchnu, která je z husího peří.
1: Každá rodina prý malovala hračky trošku jinak.
2: Je to pravda a jenom oni samotní si poznali, které hračky jsou jejich.
1: A čím se to malování lišilo?
2: Linkami hlavně a barvami. Třeba tady je růžová do kulata. Tady na tom koníkovi oranžová hranatý sedlo.
1: Je to tady samý koník, samý žebřiňák?
2: Z doby právě těch koní, kteří tahli žebřiňáky, na kterých se vozilo úplně všechno.
1: Takže hračky ze života těch dětí, s čím se běžně potkávali?
2: Ano, ano. Některé byly pohyblivé, třeba selka s máselnicí měla vzadu provázek a když se za ten provázek tahalo, tak ona stloukala to máslo.
1: A co musím říci, že jsem netušila, skašovští hračkáři vyráběli i větší hračky. Já byla na tom, že všechny byly tak akorát do ruky.
2: Vyráběli i houpací koníky pro své děti, jenže těch už se moc nedochovalo. Tohleto tady je rarita.
1: Ve velikosti, na kterou si může sednout, tak 2leté, 3leté dítě určitě.
2: Je hodně opotřebovaný, sedlo je ošoupané a hříva už je úplně vytrhaná.
1: Muzeum skašovských hraček v Měčíně je přístupné od pondělí do pátku v otvírací době knihovny a o víkendech a svátcích po předchozím objednání. Vstup je zdarma. Z Měčína Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás

vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Prodáváme, kupujeme, případně i vyměňujeme, to je náplň právě začínajícího rozhlasového tržiště a vy sem voláte inzeráty na číslo 221 554 222. Jdeme na prvního. Dobrý den.
4: Dobrý den, prosím vás, já bych koupila dopisní známky pro začínajícího sběratele. Dále bych prodala celou prostě sbírku gramofonových desek. Mám tam paní Zagorovou, pana Karla Gota, paní Vondráčkovou, prostě úplně všechny žánry. A prodala bych dřevěnou heligonku Honerku. Vše bude levně, je to na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den i víkend. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, máme to zapsané a teď posloucháme vás. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prosím vás, já bych prodal na systém Vary dvě lištové sekačky, lišty, jednu prstovou, jednu bezprstovou. A potom dále bych prodal obraceč a schrnovač Sena taky na tu Vary. A je to takový systém jako Ton. Je to v perfektním stavu, ten Ton je skoro novej, nebo technologový. A jinak je to výborný stav a za levno bych to dal.
3: Ano, a číslo?
5: 721 56 46 22.
3: Mhm. Číslo zní 721 564 622.
5: Ano, ano. A je to sobě kury.
3: Tak, ať to vyjde, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Jdeme dál. Jste na řadě, dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý den. Já bych prodal bych med přímo od včelaře.
3: Tam je třeba přímo. Si zavřít to rádio, ať se slyšíme lépe, ano?
6: Ano, menší. Prodám med přímo od včelaře. Jak světlý, tmavý, pastový. Cena asi 180 korun za kus. A telefon 776 357 287. Možno i SMS-ku poslat.
3: Tak a kde to je?
6: Je to Švihov, Lhovice.
3: Ano, takže 776 357 287, to je to medové číslo.
6: Ano, ano.
3: Naschledanou.
6: Naschledanou, děkuju.
3: Jdeme dál, ještě je čas. Dobrý den.
7: Dobrý den, my prodáme horské kolo dámské a horské kolo silniční trekking. Je to kontakt 605 108 845 Švihovsko. Díky, naslyšenou.
3: Opět Švihovsko a číslo je 605 108 845. Jdeme dál, někdo další už je na telefonní lince. Povídejte, dobrý den.
8: Dobrý den, já jenom stručně prodám sazenice v kontajnerách malin, jsou to stále plodící robusy, takže na telefonním čísle plodí od leta až do listopadu. Telefonní číslo mám 722 249 923, opakuji 722 249 923 a děkuju za zveřejnění. Naschledanou.
3: Naschledanou, tak to byl dnešní poslední odprezentovaný inzerát v rozhlasovém tržišti. Kdo to nestihl, zase otevřeme tržiště a to v pondělí v odpoledních hodinách, jak jste zvyklí, krátce po 3:15.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Planá na Tachovsku otevřela část opravené ulice u autobusového nádraží. Na náměstí Republiky v Plzni dnes představují svou práci záchranáři. U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. A zítra bude zpočátku oblačno a déšť, postupně protrhávání oblačnosti a přeháňky teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Planá na Tachovsku dnes otevřela horní část zrekonstruované ulice Dukelských hrdinů. Napojení na centrum města je průjezdné, ale výjezd ve směru na Konstantinovy lázně zůstává dál uzavřený. Kvůli komplikované výměně kanalizace v celé ulici se otevření zpozdí, říká starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
3: Více než 100 let stará věc, ještě jakoby budu říkat po Němcích, jak se tady v Sudetech říkalo, prostě byla udělaná sice velmi fundovaně na tu dobu, ale má dožito. A hlavně nikdo tenkrát nebyly žádný jako digitální mapy, nikdo neví prostě, kde to přesně je a teď část zaměříte, kamery tam dáte a najednou to jde trochu někudy jinudy, to se nevytrasuje.
2: Silnice na Konstantinovy lázně by měla být průjezdná v polovině června. Na plzeňském náměstí Republiky se dnes koná Den linky 155. Záchranáři a dispečeři vysvětlují lidem, jak funguje tísňové volání na zdravotnické operační středisko. Návštěvníci se dozví i základní pravidla první pomoci, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová.
4: Naši záchranáři zde předvádí návštěvníkům, jak provádět laickou resuscitaci právě i za pomocí našich operátorů. Jedná se o takzvaný TANR, telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, anebo takzvaný TAPP, a to je telefonicky asistovaná první pomoc.
2: Lidé si mohou prohlédnout i sanitky, akce potrvá do 17 hodin. U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o to ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů, loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se mohou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy. Policie České republiky dnes otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci si mohou vybrat profesi, která je zajímá, a dozví se i podmínky pro přijetí. Policii aktuálně chybí asi 5 000 zaměstnanců, říká policejní prezident Martin Vondrášek.
5: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti 1.5. předešlého roku jsme plus 916. Takže tohle je další střípek a doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
2: Nejtěžší je podle Vondráška najít policisty v Praze, kde je mezi zaměstnavateli větší konkurence. Policisté ale chybí i v Plzni anebo na Tachovsku.
0: Sport.
2: Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Petrovem, vyhrál jednoznačně. Druhý Číňan Wu na něj ztratil 99 setin sekundy, třetí skončil Petrov. Fuchsa byl dnes jediným českým zástupcem ve finále.
0: Počasí.
2: V noci bude zataženo, doznívající přehánky, kráno na jihovýchodě kraje i déšť, postupně se oblačnost protrhá, teploty 6 až 2 stupně, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra zpočátku hodně oblačnosti, místy i déšť, odpoledne se bude protrhávat a lokálně se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty 13 až 16, na horách do 11 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severní až severozápadní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Nepomuku se uzavřelo náměstí Augustina Němejce kvůli nepomucké pouti. Omezení potrvá až do neděle. Objízdná trasa vede přes ulice Kozlovická, na Vinici, Nádražní a Zelenodolská. Na dálnici D5 na 12. kilometru za Loděnicí ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na 5 minut pokračuje páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. V Plzni absolvují desetidenní rehabilitační pobyt ukrajinské děti, které přijeli z okupované Luhanské oblasti. No a my jsme mezi nimi byli s mikrofonem. Reportáž uslyšíte krátce po 15:30. I soutěžit se bude, to je samozřejmost. Tentokrát o jednu hodně zajímavou knížku. No a už za chvíli bude řeč o nalezené, původně ukradené lebce svaté Zdislavy. Tak i nadále zůstaňte s námi. Příjemný poslech, vážení.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: to.
1: Možná už jste také zaslechli, že lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí policie už našla. Včera v podvečer zadržela podezřelého muže z její krádeže. Za nalezení vzácné relikvie patronky rodin nemocných a chudých ze 13. století se modlili věřící.
2: I přes krádež vzácné relikvie se v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy nezměnil program bohoslužeb. Věřící mají slavnost na nebe vstoupení páně. Pomodlili se samozřejmě také za navrácení lebky svaté Zdislavy.
3: Pravidelně každý týden v neděli.
2: Je to první bohoslužba od úterní krádeže a výjimečně se na ní vydala i paní Jonášová, která jinak chodí na bohoslužbu jen v neděli.
3: Je to strašná škoda, ta se nenahradí už.
2: Lebka svaté Zdislavy byla ve dvou relikviářích. Ty mají sice alarm, ale byl zrovna vypnutý. A toho pravděpodobně zloděj využil. Rozbil sklo a s lebkou uprchl ven z kostela. Jediným svědkem byl vikář Štěpán Mária Filip.
4: Naště jsem tomu byl jako přítomen, no, to bylo. Nejprve jsem slyšel ten hluk, ne veliký řinčení, to bylo úplně nějaký, jak jsem říkal, co se děje. Až pak jsem zjistil, vlastně vychází od toho oltáře. A v té chvíli taky se mihla černá postava, která velmi rychle jako odešla jako no, nebo byla pryč.
2: Pro věřící má relikvie nevyčíslitelnou a historickou hodnotu, říká představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
2: Policie dopadla 35-letého muže ve Středočeském kraji a podle policejní mluvčí Ivany Balákové vědí téměř s jistotou, kde se lebka nachází. Zatím není jasné, v jakém je stavu, ani jestli se jí podaří získat a vrátit zpět do baziliky. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 19 minut, je tady odpolední soutěž Českého rozhlasu Plzeň, už volejte na číslo 221 554 222. Co je tentokrát ve hře? Je to knížka, je to taková romantická komedie, která se jmenuje Sázka na lásku. Určitě takové pohodové čtení, možná i na dovolenou, neboť dovolené se blíží. Tak 221 554 222, zkoušejte to sem k nám a už si připravujte odpověď na soutěžní otázku, která je, myslím, zase docela jednoduchá a navíc budete mít možnosti. Tak, uvidíme, uslyšíme, koho máme právě teď na telefonní lince. Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam? Ještě jednou?
1: Jan u telefonu.
0: Tak, Honzo, Plzně. Zdravíme, odkud voláte?
1: Plzně. Košice.
0: Jste čtenář, Honzo?
1: Ano.
0: Knížka se vám určitě bude líbit, to vám můžu říct dopředu. A dopředu vám taky teď řeknu soutěžní otázku. Nesou to přesně 2 roky, co zemřel Vlastimil Harapes. Říká vám něco to jméno, Honzo?
1: To byl mistr baletu.
0: Ano, umělecký šéf baletu Národního divadla, dokonce tanečník, choreograf a tak dále. No, i herec. Každopádně já se vás ptám, jestli náhodou nevíte, ve kterém městě se Vlastimil Harapes narodil, a nebojte, dostanete možnosti. Buď to bylo za A v Chomutově, nebo za B v Olomouci, nebo za C v Pardubicích.
1: Tak já bych řekl Chomutov.
0: Říkáte Chomutov. První rána a hned do černého. Tak Honzo, byl to typ, nebo jste to věděl?
1: No, tak matně jsem to tušil.
0: Každopádně knížka je vaše. Já vám k ní gratuluju a zůstaňte mi chvíli u telefonu.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
2: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
1: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
3: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
2: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
1: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: proč jezdíme na hory?
1: Aby jsme jezdili na kole.
2: Že vlastně jezdíme z té hory zase dolů na těch bobech.
3: A že tam můžeme i stavět sněhuláky.
4: A když jezdíš z toho, z té hory, tak aby si měl celý zasněžený ksik.
5: Aby si skákal z té hory.
6: Aby jsme se sklouzali po písku.
7: Po sněhu.

0: Tak to byl Pavel Žalman tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší ČSR. Jsme jenom lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy i o vztahy, adrenalín, práci či opujnou moc. A o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Na vaše názory a příběhy se bude těšit Borek Kapitančík v noční lince po 23. hodině. Teď ale jedna bohulibá záležitost. Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině a teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň spolu s partnery pozvalo na 10-denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety, anebo se setkávají se svými vrstevníky. Dnes ráno se například vydali do 13. základní školy v Plzni na Slovanech.
1: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
2: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
1: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
2: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehší.
1: A přišli jste vlastně s rodiči?
2: Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
1: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
2: Jo.
1: Jo. A on tam bojuje, nebo co?
2: Už bohužel ano. Jsme jo. V kontaktu.
1: Teď máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
2: No, mám.
1: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijala třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
3: Mne máma přichodit bude i my sedíme s nею v vanni. Чекаємо, поки там все успокоїться, йдемо спати. А на наступний день я йду просто в школу, там, як завжди, тривоги, ми просто сидимо в укриттях.
4: Вони се сховають, треба йду купальні дома, де ж таке нічого слиші. Де ж це в порядку, так йду нормально до школи, але де ж це не так уж сховає.
1: Jaký program pro návštěvu z Ukrajiny 13. základní škola připravila, popsala zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Marie Sochorová.
5: S našimi ukrajinskými dětmi, kteří tady u nás se vzdělávají, tak si zahrajou Pexeso, které je zaměřené na Plzeň, památky Plzně a vůbec památky České republiky a česká slova. Ukrajinsko-česká a druhá část naučí děti nějaké základní slovíčka z češtiny, představit se, pozdravy a tak.
1: V dalších dnech děti čeká návštěva Techmánie, zoologické zahrady nebo večeře v ukrajinské restauraci. Náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z hnutí ANO popsala, proč spolu s partnery takový pobyt pro děti z válečné oblasti organizuje.
6: Tak já bych chtěla, aby tady přestali myslet na to příkoří, který se děje, aby si odpočinuli, aby zažili takovou tu nefalšovanou dětskou radost, aby třeba navázali kontakty. Druhotně vidím, protože máme poměrně dost ukrajinských žáků ve stávajících školách, aby třeba i ty žáci, kteří tady jsou 2-3 roky, slyšeli to,

0: co se aktuálně děje na Ukrajině. Zároveň jim třeba dodali sílu, takže si myslím, že i vzájemné propojení těch žáků je velmi přínosné pro obě strany.
1: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Asi už víte, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zelné šlíšky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Nejlepší to recept roku 2020 a bude ho připravovat michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se zajímal, jestli to bude jako závazek předělávat po někom recept, který vyhrál.
1: Jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo a tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hele.
3: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Chuť je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krkovičku.
0: Podívat se na šišky můžete na stránce www.pochoutkovýrok a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 100 let. Celý recept v podání šéfkuchaře Romana Pauluse uslyšíte v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: 15 hodin 51 minut, už se zase blíží 16. hodina, s ní další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň. No a potom humoriáda, dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů režisérka Jitka Němcová, a to společně s Patrikem Rozehnalem a také společně s vašimi telefonáty. Tak si to užívejte, Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že v lesích Tisu u Blatna na severním Plzeňsku se nachází žulové skalní město? Jsou tam skupiny balvanů i osamocené kusy. Takové balvany mohou sloužit jako relativně snadný zdroj velkých kvádrů využívaných v sochařství. Jeden z balvanů z tiského žulového skalního města byl například použit pro sokl pomníku Jana Valeriána Jirsíka, který stojí před katedrálou v Českých Budějovicích.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dobřany připravují stavbu regionální knihovny. Cenový strop na pohonné hmoty se o víkendu změní pouze o haléře. A zítra bude zpočátku oblačno a déšť, postupně protrhávání oblačnosti a přehánky, teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Dobřany ještě letos zahájí stavbu regionální knihovny za 140 milionů korun. Současná knihovna sídlí v základní umělecké škole, kterou už není možné rozšířit. Nová budova vznikne na místě objektů, které město zbourá. Ještě naposledy si je lidé mohou prohlédnout během zítřejší komentované sousedské vycházky, říká nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka.
2: Česká vycházka v Dobřanech je rozlučkou s bývalou klubovnou Slazarmou, kterou město vykoupilo. Potom se ukázalo, že její přestavba není možná, takže letos to zbouráme spolu se sousední stodolou a vznikne tam moderní stavba knihovny regionální plus sál pro koncerty.
1: Dobřany objekt vykoupili od automotoklubu. Polovina budovy bude v památkové zóně, čemuž bude odpovídat i architektonické řešení. Cenový strop na pohonné hmoty se o víkendu změní jen o několik haléřů. Benzín oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 44,30. Nafta naopak o 4 haléře zlevní. Čerpací stanice ji budou prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů. Jde o ceny platné pro celý víkend i pondělí. Dnes odpoledne je zveřejnilo ministerstvo financí. V Konstantinových lázních na Tachovsku začíná 223. lázeňská sezóna. Třídenní akce startuje dnes, kdy je na programu koncert, výstava a taneční večer. Hlavní program se koná zítra a nabídne žehnání Prusíkova pramene, akrobatická vystoupení, jarmark, módní přehlídku i ukázku veteránů. Z Plzně se lidé mohou dopravit i vlakem, říká Jan Florian z místní akční skupiny Český západ.
3: Návštěvníci můžou přijet z Plzně přímým spojem vlaku, který jezdí každé 2 hodiny a ten, který to stíhá na zahájení, odjíždí v 8.50 z Plzně hlavního nádraží a já mám takovou informaci, že ho bude řídit Jiří Bízek, to je legendární mašinfíra na bezrudické lokálce, která letos slaví 125 let. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Buskaová-Melicharová prohráli 2x4-6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Počasí. V noci bude zataženo, doznívající přehánky, místy i déšť, postupně protrhávání oblačnosti, teploty 6 až 2 stupně, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra zvýšená oblačnost, místy i déšť, odpoledne se protrhá, lokálně se mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty 13 až 16, na horách do 11 stupňů. Povane slabý, postupně mírný severní nebo severozápadní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 107,5 u Kostelce na Tachovsku. Ve směru na Rozvadov se pracuje na silnici a pravý pruh je uzavřen. A v Plzni je dopravní nehoda v ulici Pod Hájem. Srazila se 2 osobní auta. I tudy projíždějte s maximální opatrností. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
5: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Vyjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
4: šťavnatý.
5: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto. Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtělo, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milany je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky to potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky mám připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že? Tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na té ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, zaksakle, jak se dorozumíte se světem. Říkám, no to my si, pane, vybubnu jen takhle. A stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybubnujte o pomoc, tak se namalují, že jo, začnou skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Pošlou průzkumníka do Ruska, vy tak tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nůží, ne, a říká, zdravstvuj babuška. No, babuška mě dnuška zkazat, kde jsi z vokzál? A on, no, saka adin. Já tobě skážu, že ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry, vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říkám, no ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Říkám, já že ne, to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděl, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? Asi
5: šprdavě.
4: Hele, ale když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, nalečtej, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin a jeho směska anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: Už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále, a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku Českého Fouska, připomínám.
1: Českého Fouska, ano.
0: Ano.
1: Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře a vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku, oni zazvonili. kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si někde nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčena tam najela, oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Ty nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? No, není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežilo to, takovýhle hezký fóreček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Měla určitě radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře.
2: Tak... A zkazil paní Jitce, že... Ode už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. A musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo k ničemu. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonili mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No a tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné to továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou vomdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem, Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba má, se to tak nepovede. No?
3: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají a já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk už vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí to, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možný, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska, teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete
4: to,
3: potom vypadnit,
4: Lubo. No to je takový ze života, no na Vinohradském hřbitově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělají, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna pojídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale je krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a tak jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, seděj a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit druhý kafe, nebudu to uvařit třetí kafe, no a oni vody jdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Takže dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech. To bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech? Napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje, tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás viděj, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechny, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: No,
4: to
3: jo.
4: mě moc potěšil.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži.
2: No určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš tak.
2: Pak situaci. Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, tak jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: dáma... Že by se tě mohli splést prchlíkem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spoda na ten krk.
2: Strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřebovali jste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanice Nová, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru. Druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu, Robča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Ano, já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co, máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: To snad ne, to
9: jo, snad ne. Jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak, pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: Je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co by tak? O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás, táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je,
9: je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina s idiota.
9: Tak dal byste si Myškina idiota? S idiota.
8: Volte. No ale já pokud jsem...

0: Formován tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
1: No tak to je pravda.
2: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisér.
1: No mám dojem, že ještě řekne.
2: No já jdu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala jsi někdy divadlo, Jitko?
5: Já jsem nechtěl nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
4: Čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
5: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
4: Tobě se líbí pobíhat po plátě.
5: Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
4: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
5: Ne, ty máš divadelní hru a ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
4: Byla by si šťastná v němém filmu?
5: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
4: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
5: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
4: Prosím tě, jak je mohli pustit ze školy?
5: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
4: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové podobě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a...

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju to opravdu rychle stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: Já tedy, pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj, vyhře boží silný orle,
5: to říká Raduz,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Raduz, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Raduz.
6: Raduz je tady. Taky, samozřejmě, že to známe. Raduz je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahuleny.
4: Mahuleny? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: No, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte, připravenost je v něm.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adept. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: ano.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě, že?
7: No, my o toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se boží, signorle! Jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče!
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Když ukazuju já sám. Vždycky, když my uděláme takhle.
7: Řekl jsem sám.
6: Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě. Jo?
4: Tak.
6: Jste domluvený.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech. Já vám vysím na rtech.
7: Tak dolů. To si nedovolu. Podívej se, chlapče.
6: Kolega, už takhle je zatížen.
7: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá. Uvolni všecko, odhoď.
6: Ano, správně.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. Něco mál, nějaký peníze.
6: Abys to měl rezervu nějakou. Tak jedem.
4: Duj. Duj, vy jste boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž zas mám síly toho větru a všechno.
7: Dost! On je jak divej. Podívej se. Já to s tebou, chlapče, věř tomu. Věř mi nebo ne. Jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče.
4: Ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle tak ano. Rozhodně. Takhle ne. Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Končí připomínkové řízení k zákonu, který má změnit financování Českého rozhlasu a České televize. A zítra bude zpočátku oblačno, místy déšť, postupně protrhávání oblačnosti a přehánky, teploty do 16 stupňů. Pěkný páteční den přeje Andrea Samešová. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky dnes zveřejnila státní organizace CERMAT.
3: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo, fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
4: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc, stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině, nejméně v Praze, kde se na školu nedostala pětina z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky CERMATu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
5: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
4: Státní organizace CERMAT zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Plzeňská zoo hlásí nový přírůstek, tentokrát ve stádě zebr bezhřívých. Nová samička přišla na svět začátkem května a jmenuje se Timbuktu. Více už mluvčí zoo Martin Vobruba.
6: Stádo má nyní 8 členů. Druhý nejmladší přírůstek je samec Timothy, který přišel na svět loni v listopadu. Zebra bezhřívá je kriticky ohrožený poddruh zebry stepní. V Evropě ji chová zhruba 10 zoologických zahrad o něco málo méně než 40 exemplářů.
2: O půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řada institucí a rezortů už vznesla výhrady. Kritizují například nesouvislost textu anebo nejasné vymezení pojmu média veřejné služby. Předlohu kritizuje i opozice, která ji označuje za legislativní paskvil. Podle ex-ministra kultury Martina Baxy z ODS tomu odpovídá i obsah připomínek.
7: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy připomínky očekával. Zabývat se bude jen těmi relevantními. Některé banky plánují odstávky systému. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin do zítřejších 22 hodin může docházet ke zpomalení bankovních aplikací. Česká spořitelna potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během nocí z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání platby. Placení kartou a výběry z bankomatu budou fungovat bez problémů. Kapitánem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku je Roman Červenka. Jeho asistenty obránce Filip Hronek a útočník Lukáš Sedlák. Český tým čeká úvodní duel dnes od 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Reprezentace dnes také potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostala z Anaheimu, kterému v noci na dnešek skončila sezóna v playoff NHL.
1: Počasí.
2: V noci bude zataženo, doznívající přeháňky, místy i déšť, postupně protrávání oblačnosti. Teploty 6 až 2 stupně, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra zvýšená oblačnost, místy i déšť, odpoledne se protrhá. Lokálně se mohou objevit přeháňky nebo i bouřky. Teploty 13 až 16, na horách vystoupí na 8 až 11 stupňů. Povane slabý nebo mírný severní až severozápadní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku v Nádražní ulici se srazila dvě osobní auta. V Plzni Doudlevcích se došetřuje nehoda v ulici Pod Hájem na křižovatce s ulicí Příkrou a Hlubokou. Projíždějte oběma úseky opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Pěkné páteční odpoledne, 17:05, posloucháte Český rozhlas Plzeň a ještě než začne víkend, tak si pojďte poslechnout Den v kraji. To nejdůležitější z dnešního pátku, 15. května 2026. Kolem 17:45 se zastavíme v Muzeu Skažovských hraček v Měčíně na Klatovsku a taky zavoláme meteorologům a zeptáme se, jak bude o víkendu.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
8: Tolik pozvánka ode mě a další dění z našeho kraje nám připomene Andrea Samešová už po písničce. Tady je Janek Ledecký a pokud nás posloucháte v autě, tak přejeme šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Andrea Semešová už má připravený přehled událostí z dnešního dne. Vítej ve studiu.
2: Pěkné páteční odpoledne. V budově Českého rozhlasu Plzeň vrcholí přípravy na zítřejší den otevřených dveří. Návštěvníci uvidí v čase mezi 10. a 16. hodinou studia, vysílací pracoviště i rozhlasové muzeum. Připravují se i dva speciální pořady, aby řeč nestála. Dále tematické komentované prohlídky, lidé se setkají s moderátory a redaktory. Jedno studio se promění na planetárium a nechybí ani dílny pro děti. Představí se i členové opery a muzikálu divadla Jekátila. V Plané na Tachovsku se dnes otevřela horní část opravované ulice Dukelských hrdinů. Napojení na centrum města je průjezdné, zavřený ještě zůstává výjezd na Konstantinovy lázně. Důvodem je komplikovaná výměna kanalizace. Jak uvedla starostka Plané Martina Němečková z hnutí STAN, silnice na Konstantinovy lázně by měla být průjezdná v polovině června. Děti z Luhanské oblasti, které kvůli válce teď žijí v Kyjevě a Lvově, se přesunuly na rehabilitační pobyt do Plzně. Setkávají se i s ukrajinskými vrstevníky, kteří v Plzni žijí už delší dobu, například 15-letý Saša.
3: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině, tady je taková pohodová atmosféra.
2: Více se dozvíte v reportáži zhruba za půl hodiny. V Nepomuku začíná třídenní pouť, z tohoto důvodu už je uzavřené náměstí Augustina Němejce. Dnes začne program v 18 hodin v kostele svatého Jana Nepomuckého. Hlavní církevní pouť se uskuteční zítra a zahájí procesí od kostela svatého Jana Nepomuckého. Následovat bude slavnostní poutní mše, kterou budou celebrovat arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup Tomáš Holub a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Součástí programu bude třeba i staročeský jarmark a nebo hudební vystoupení.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Už zítra v sobotu 16. května otevře Český rozhlas Plzeň své studio veřejnosti. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, vysílací studia, planetárium, workshopy, talk show i setkání s moderátory a redaktory. Podrobnosti už za okamžik, teď Madonna. Pěkné odpoledne.

0: Vám hraje Český rozhlas Plzeň v pátek odpoledne a Madonu nahradí Marie Rotrová.
1: Regionální stopař.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň nabídne v sobotu 16. května program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na tematické prohlídky budovy, speciál talk show Jirky Bláhy, rozhlasové muzeum, planetárium nebo workshopy s moderátory a členy divadla Josefa Kajetána Tyla. Program začne v 10 hodin a potrvá až do 16. Vstup je zdarma, přípravy během dne sleduje Jiří Trnka.
2: Specialistou komunikace Jiřího Freiter. Jirko, ty dneska celý den telefonuješ. Už je všechno hotovo?
3: Všechno se blíží do finále, doufám.
2: Tři highlighty.
3: První, 4 tematické komentované prohlídky, přičemž každá má svoje specifika. Potom rozhodně, aby řeč nestála, což je talk show Jirky Bláhy. Tentokrát to bude s rozhlasáky, to znamená lidmi, kteří se podílejí na každodenním vysílání stanice Český rozhlas Plzeň.
2: Tady možná pojďme zmínit ty dva časy, kdy bude začínat ten dopolední blok a kdy bude začínat druhý blok.
3: Tak dopolední blok začne ve studiu S3 od 11 hodin. Bude to hodinovka, v mezičase vystoupí také představitelé operního souboru divadla J.K. Tyla. Druhý blok je ve 13.30, začne a bude do 14.30 a tam pro změnu vystoupí žáci konzervatoře Plzeň.
2: Teď řekni, jakožto správný specialista komunikace, nějakým pěkným způsobem. Těšíme se na vás.
3: Těšíme se na vás.
2: Moc pěkně jste to řekl. Děkuji, Jiří. Ono den otevřených dveří přinese i nějaké reinkarnace, kdy vedoucí programu Honza Čubr bude technik.
4: Je to pravda, už se těším, už se vrátím ke svým čudlíkům.
2: A jaká bude ta tvá úloha?
4: Budu asistovat při načítání zpráv, také s Vladimírem Šťovíčkem, u jeho workshopu budu a i u automatu na přání od 10 do 16 hodin.
2: Jiná kancelář. Pochopíš to, že jsem si po druhý spletl kancelář. 11:45, když natáčíme. Láďa Šťovíček, v kolik jsi stával?
5: No v kolik? Ve svých klasických 4:10.
2: Ty si dáváš ještě vanu, ne?
5: Někdy, zejména v zimě, kdy potřebuji prohřát tělo, teď už to není tak důležité a nutné.
2: Což by se dalo brát jako taková rada na mikrofon, jak víc věžím, jaké jsou ty další a co zítra vlastně čeká posluchače a návštěvníky.
5: Ideální je jít do rozhlasu pěšky, člověk se dostatečně probudí a začne fungovat mozek, i když někdy zjišťuju, že narážím také na určité limity. No a kromě toho všeho, já si leckdy v hlavě plodím básničky, kterými chci obohatit ranní rubriku Ahoj rádio. A právě na těch básničkách jsem tentokrát postavil workshop, který pro posluchače chystáme namátkou třeba Pravda nebo lež. Mám zapeklitou otázku, je pravda nebo lež, že život visí na vlásku i těm, co mají pleš?
2: Vladimír Sládek Šťovíček.
5: Přesně tak. A lidé si budou moci vyzkoušet tu vlastní recitaci na mikrofon a zjistí, že rádio je vlastně velká hračka, velká radost. A pro mě to bude trošku výzva ty moje autorské básničky poslouchat v jejich interpretaci. A těším se na všechny věkové kategorie od dětí až po seniory.
2: To už je Max Behenský s Radkou Rokycán, který dobil Berlín a celé Německo v soutěži The Voice Kiss of Germany. No a ten zítra tady u nás v Českém rozhlase Plzeň na Dni otevřených dveří zaspívá.
0: To byl náš regionální stopař Jiří Trnka, který vás zítra úderem 10. hodiny přivítá společně s ředitelem regionální stanice Český rozhlas Plzeň Davidem Jakšem v naší budově na Dni otevřených dveří. Podrobný program najdete na webu plzeň.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: kopalko půjdeš spát. Holube odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
1: Ksindl X a Popelkám, posloucháte Den v kraji a dopoledním hostem Českého rozhlasu Plzeň byl bývalý policejní kynolog Stanislav Beníšek. Krátké připomenutí si nenechte ujít za pár minut.
2: Počasí.
1: Na telefonu už máme meteorologa Tomáše Vejvodu. Vítejte ve vysílání, pěkné odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Je pátek odpoledne, tak jak je venku teď a jaká bude noc na sobotu?
3: Tak momentálně většinou hodně oblačnosti, je oblačno až zataženo a zejména na horách se vyskytují místy přehánky a počítáme s tím, že pak v průběhu večera budou většinou ustávat. A co se týče pak toho dalšího vývoje, tak na tu sobotu, tak zítra ráno a dopoledne bude převažovat ještě velká oblačnost, přičemž na jihovýchodě kraje je i možnost deště. Během odpoledne se bude oblačnost od severozápadu protrhávat a zároveň se lokálně mohou objevit i přehánky, a to i na ostatním území, nejenom na tom jihovýchodě, a nelze vyloučit ani výskyt bouřky. Večer budou srážky pak ustávat a oblačnosti bude i nadále ubývat a postupně se místy až vyjasní později večer. A co se týče teplot, tak ty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Jak to vypadá z nedělí?
3: Tak v neděli bych chtěl upozornit hlavně na velmi chladné ráno, kdy teploty klesnou na hodnoty od plus 3 do 0 a k tomu se vyskytnou četné přízemní mrazíky. V noci a ráno totiž bude jasno nebo skoro jasno, což umožní výraznému poklesu teplot. Přes den pak bude více oblačnosti, bude většinou oblačno, jen přechodně až polojasno. A odpoledne se zejména na horách mohou objevit i přehánky. Maxima v neděli vystoupí na hodnoty od 12 do 16, nebo až do 13, od 13 do 17 stupňů Celsia. Takže postupně se i bude oteplovat a už ta neděle bude i méně oblačnosti.
1: Takže. Takže já jenom připomenu, aby si zahrádkáři, jak jsme slyšeli, tak aby si na neděli na ráno přikryli zahrádku, jahody a nějakou tu budoucí úrodu, aby jim to nezmrzlo. My moc krát vám děkujeme, tolik tedy meteorolog Tomáš Vejvoda z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. My vám moc krát děkujeme za váš čas a klidný víkend.
3: Děkuji, hezký víkend, naslyšenou.
1: A teď už tady máme další písničku na páteční odpoledne. Tady je Petr Spálený a Kolej Albertov.

0: Bývalý policejní kynolog Stanislav Beníšek byl dnes dopoledne hostem Českého rozhlasu Plzeň. Práci sepsy se věnuje už desítky let a v současnosti je respektovaným soudním znalcem v oboru kynologie a taky rozhodčím řady soutěží, včetně těch mezinárodních. V rozhovoru s moderátorkou Michalou Vondráčkovou hovořil kromě jiného o tom, co u soudu nebo při soutěžích musí hodnotit.
1: Působíte, nevím zda pořád, jako soudní znalec?
2: Ano, právě protože já jsem chodil, jako si mi zvali k soudům, jo, kde se jednalo o kynologii, třeba o metodu pachové identifikace nebo o další nějaký takový speciální věci, nebo ty psy, pokud jak se chovali a podobně, takže jsem vždycky chodil k soudu a oni mi tam vlastně udělali soudním znalcem po dobu toho jednání. No až potom přišla jedna paní soudkyně tady z okresního soudu Plzeň Severa, přišla se, která teda měla ráda pejsky, tak přijela za mnou na Psinec, já jsem měl Psinec vedle zoologické zahrady v Plzni tam, takže takový krásný prostředí, tak tam se za mnou přijela podívat a říkala mi, jestli bych nechtěl být soudním znalcem. No, tak nakonec to dopadlo tak, že jsem byl jmenovaný krajským soudem tady jako soudní znalec, no a už to vlastně vykonávám letos 21. rokem. No.
1: Uh-huh. A také pracujete takže jako mezinárodní rozhodčí, to je zase jiná kapitola.
2: No, to je zase kapitola, co se týče pejsků, jak jsem rozhodčí první třídy a mezinárodní rozhodčí přes pejsky, takže vlastně chodím posuzovat zkoušky jak podle českého zkušebního řádu, tak i podle mezinárodního zkušebního řádu.
1: Co to znamená, chodím posuzovat zkoušky, co si konkrétně pod tím představí?
2: Třeba teďko v neděli pojedu do Zruče u Plzně, tam jsou zkoušky, takže tam budu mít asi 6 účastníků těch zkoušek, asi jeden bude podle českého zkušebního řádu, zbytek bude podle mezinárodního, takže tam jsou různé zkoušky, taková ta vstupní zkouška třeba je takový, říká se tomu doprovodného psa, podle toho mezinárodně, tak se jmenuje ta zkouška BHVT, jo, takže to jsou takový jakoby slušně vychovaný psi, za který bojuju u soudu, že tu ty psy a taky ty organizovaný kynologové ty průšvihy nedělají. Jo. Ale takový ty některý bývalí moji klienti, když jsem působil ještě jako policista, který mají ty psy, tak potom nebo si toho psa pořídí lidi, kteří buď na něj nemají čas, anebo prostě jsou to lidi, kteří požívají alkohol, drogy podobně, takže ty pejskové potom tam třeba někoho pokoušou a podobně, takže jako potom to, na to dělám posudky nebo oceňuju psa, pokud ten pes někdo, ten pejsek je, třeba se mu něco stane nebo někdo otráví, jo, takže chtějí vědět cenu toho psa, jo, nebo policie mi přibírá jako znalce, nebo soudy mi přibírají jako znalce, pokud tam, že ono vlastně v té kynologii to je tak úzká specializace, že tam jsme vlastně jako znalci tří v republice. Jo.
0: Celý rozhovor s kynologem Stanislavem Beníškem najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Dvě desítky dětí z válkou zasažené Ukrajiny je na rehabilitačním pobytu v Plzni. Školáci poznávají město, odpočívají a setkávají se se svými vrstevníky. Reportáž Lukáše Miluty si dáme po písničce. Jsme Český rozhlas Plzeň.
1: Den v kraji.

0: byl Michal Tučný a my se ještě před 18. hodinou zastavíme v Měčíně na Klatovsku, kde mají muzeum z kašovských hraček. Teď ale na Českém rozhlase Plzeň slibovaná reportáž. Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině, teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti v Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň je spolu s partnery pozvalo na 10denní rehabilitační pobyt.
1: Jestli brať nás 12.
2: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
3: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
2: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
3: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehčí.
2: A přišli jste vlastně s rodiči?
3: Nebo? Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
2: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
3: Jo.
2: Jo, a on tam bojuje, nebo co?
3: Už bohužel, ano. Jsme jo. V kontaktu.
2: Teďko máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
3: No, mám.
2: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijela třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
4: Мене мама приходить буде і ми сидимо з нею у ванні і чекаємо, поки там все успокоїться, йдемо спати. А на наступний день я йду просто в школу, там, як завжди, тривоги, ми просто сидимо в укриттях.
5: Вони се сховають, треба й до купальні вдома, де ж таке нічого слиші. Де ж цього пожар, так йду нормально до школи, але де ж це не то, так уж сховає.
2: Jaký program pro návštěvu z Ukrajiny 13. základní škola připravila, popsala zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Marie Sochorová.
6: Si s našimi ukrajinskými dětmi, kteří tady u nás se vzdělávají, tak si zahrajou Pexeso, které je zaměřené na Plzeň, památky Plzně a vůbec památky České republiky a česká slova, ukrajinsko-česká, a druhá část naučí děti nějaké základní slovíčka z češtiny. Představit se, pozdravy a tak.
2: V dalších dnech děti čeká návštěva Techmánie, zoologické zahrady nebo večeře v ukrajinské restauraci. Náměstkyně primátora

0: I vzájemné propojení těch žáků je velmi přínosné pro obě strany.
1: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Výroba z kašovských hraček má dlouhou tradici, největší zájem o ně byl v 19. století. Obchodníci hračky ze Skašova prodávali po celé Evropě, dokonce až v zámoří. Umění zmíněných hračkářů si můžete připomenout v Měčínském muzeu z kašovských hraček.
1: Dvě mříže, muzeum je trošku jako nedobytná pevnost.
2: Jsou tady čtyři zámky. Takhle my si hlídáme naši historii.
1: Do Měčínského muzea z kašovských hraček nás vpustila průvodkyně a zároveň knihovnice Iveta Česáková. Co člověka zaujme na první pohled, kousek od dveří, jsou portréty, na kterých jsou, předpokládám, skašovští hračkáři. A už vidím, je to tam i napsáno.
2: To je to nejcennější, co tady máme. Portrétní fotografie všech skašovských hračkářů, těch základních. Jména už nám opravdu nic neřeknou, ale jsou tam na některých fotografiích i děti, které měly přednostní právo si ty hračky vyzkoušet.

0: A později teda je začali i potom prodávat ti hračkáři.
1: A tihle řemeslníci tedy vyrobili všechny ty hračky, možná desítky hraček, když se tak rozhlížím kolem sebe, které tu můžeme obdivovat ve vitrínách.
0: Máme tady dokonce i hračky, které byly vystavené na světové výstavě v Londýně roku 1906.
1: Ano, vidím čestné uznání panu Josefu Brandovi ve Skašově.
0: A jsou tady dokonce i ceníky.
1: Ptáci za 2 koruny, čápy za 3.
0: Takové dřív byly ceny.
1: Které z těch hraček tady jsou nejstarší?
0: Nejstarší je tady to miminko. Je to vlastně jenom opracovaný váleček s hlavičkou a je to nejjednodušší hračka.
1: V malované zavinovačce.
0: Ano, pomalovaná krásně.
1: A obecně dá se říci, jak se skašovské hračky vyráběly?
0: Samozřejmě jistě víte, z jakého jsou materiálu, že jo? Jsou dřevěné, ze smrku, což byl nejdostupnější materiál tenkrát, který normálně výrobci přinesli z lesa, nějakou tu soušku si tam vzali a z toho právě vyrobili ty hračky.
1: Muži soustružili, ženy malovali?
0: Ano, ano, muži soustružili, ženy malovali. Máme tady strouhací stolici, neboli
1: dětka.
0: Ano, správně, dětka. Strouhací stolice dědek, kde teda vysoustružili muži polínka, pak je opracovali, dláty vyhladili a ženy je potom malovali.
1: Jedna z nich tady sedí na židli, symbolická figurína, a před sebou má cihlu. Proč cihlu?
0: Cihlu proto, že malovali klihovými barvami a klihové barvy za studena tuhnou. Cihlu si dali na kamna nebo do kamen, nahřáli, dali na stoličku, malovali a večer ta cihla stále byla teplá, tak si ji dali ještě do postele, kterou jim zahřála.
1: Spojili příjemné s užitečným.
0: My tady jednu tu postel máme, je v ní ještě slamník jako dřív a duchnu, která je z husího peří.
1: Každá rodina prý malovala hračky trošku jinak.
0: Je to pravda a jenom oni samotní si poznali, které hračky jsou jejich.
1: A čím se to malování lišilo?
0: Linkami hlavně a barvami. Třeba tady je růžová do kulata. Tady na tom koníkovi oranžová hranatý sedlo.
1: Je to tady samý koník, samý žebřiňák?
0: Z doby právě těch koní, kteří tahli žebřiňáky, na kterých se vozilo úplně všechno.
1: Takže hračky ze života těch dětí, s čím se běžně potkávali?
0: Ano, ano. Některé byly pohyblivé, třeba selka s máselnicí měla vzadu provázek a když se za ten provázek tahalo, tak ona stloukala to maslo.
1: A co musím říci, že jsem netušila, skašovští hračkáři vyráběli i větší hračky. Já byla na tom, že všechny byly tak akorát do ruky.
0: Vyráběli i houpací koníky pro své děti, jenže těch už se moc nedochovalo. Tohleto tady je rarita.
1: Ve velikosti, na kterou si může sednout, tak 2leté, 3leté dítě určitě.
0: Je hodně opotřebovaný, sedlo je ošoupané a hříva už je úplně vytrhaná.
1: Muzeum skašovských hraček v Měčíně je přístupné od pondělí do pátku v otvírací době knihovny a o víkendech a svátcích po předchozím objednání. Vstup je zdarma. Z Měčína Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas. Den

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a zítra můžete být s námi celý den přímo u nás v rozhlasové budově. To už jsou pozvánky na sobotní vysílání. Už zítra se vám plzeňské studio Českého rozhlasu otevře a od 10 do 16 hodin můžete navštívit běžně nepřístupné prostory rozhlasu, tematické muzeum, vysílací studia. Máme pro vás taky připravené workshopy, komentované prohlídky, setkáte se s moderátory a je toho opravdu hodně v našem programu, včetně zábavy pro vaše děti. Zítra v našem vysílání uslyšíte mimo jiné další díl seriálu Můj kraj a ten vás vezme po stopách plzeňského rodáka herce Felixa Lbré. Ten dlouhá léta působil v městských divadlech pražských, kde stvárnil mnoho rolí od světových autorů. Oceňován byl především pro svůj kultivovaný projev, což mu otevřelo dveře i pro rozhlasovou práci. Všímal si ho i film, objevil se ve více než 50 snímcích. A sobotní půlhodinka s povídkou bude věnovaná Jiřímu Suchému. Z jeho povídek jsme pro vás vybrali tři humorné texty Na naší zahrádce stával trpaslík, které pocházely z knížky 100 povídek a nesplněný plán. Tolik pozvánka na zítra, určitě se přijďte na nás podívat, program Dne otevřených dveří stojí za to a najdete ho na stránkách plzeň.rozhlas.cz. Richard Jendusky vám přeje pěkný páteční večer a pěkný víkend.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Končí připomínkové řízení k návrhu zákona, který by změnil financování veřejnoprávních médií. V Klatovech byla otevřená nová cyklostezka. Policie obvinila muže zadrženého kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. A zítra bude zpočátku oblačno, místy déšť, postupně protrhávání oblačnosti a přehánky, teploty do 16 stupňů. Pěkný páteční večer přeje Andrea Samešová. O půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Předlohu už kritizovala řada institucí a ministerstev. Poukazují třeba na nedostatečnou definici pojmů anebo nelogické uspořádání textu.
3: Návrh připomínkoval třeba odbor kompatibility úřadu vlády nebo hospodářská komora. Tak Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby. Podle ministra Klempíře se připomínky očekávat daly a s těmi relevantními teď bude pracovat.
4: Jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu definici veřejné služby tam dodáme.
3: Návrh dlouhodobě kritizuje opozice. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS jde o legislativní paskvil.
5: Kdyby se mu to stalo jako ministrovi, tak by mě fackovala. Takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
3: Předlohu připomínkoval i Český rozhlas, pokračuje jeho generální ředitel René Zavoral.
6: Z našeho pohledu opravdu ten materiál je tak špatný, tak nekvalitní, že je neopravitelný.
3: S připomínkami se teď vypořádá Ministerstvo kultury. Poté ho projedná znovu koaliční rada. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Na Klatovsku byla dnes provozněna nově postavená cyklostezka mezi Klatovy a lokalitou Chaloupky. Jak město informuje na svých webových stránkách, v dalších letech se počítá s opravou komunikace směrem na Chaloupky a také s úpravou křižovatky 2/191, včetně bezpečného napojení cyklostezky. Cílem je zajistit, aby cyklisté nemuseli překonávat frekventovanou silnici, ale měli k dispozici bezpečný a plynulý průjezd. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít v řece, říká z Českolipské kriminální policie Jan Ujka.
7: Muž je obviněn z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
2: Chodský újezd na Tachovsku postaví kvůli bezpečnosti chodník ke hřbitovu. Zároveň obec plánuje vybudovat odpočinkové místo s lavičkou a opravit zeď u silnice. S úpravami i výstavbou chodníku začne ještě letos, říká nezávislý starosta Václav Raba.
8: Děláme ho z toho důvodu, že hřbitov máme směrem na Zadní Chodov, kde nám začala jezdit těžká technika, jak traktory, tak i lesáci. Právě že ten Zadní Chodov je napojený na cestu Brumov a na hranice, tak tady přes nás jezdí hodně kamionů. Když ty starší občané jdou na ten hřbitov, tak a ty, co tam chodí pravidelně, tak aby měli bezpečný přístup k tomu hřbitovu.
2: Výstavba vyjde zhruba na 1 milion korun a obec bude platit vše ze svého rozpočtu.
0: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru v řadě. Zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem.
0: Počasí.
2: V noci bude zataženo, doznívající přeháňky, místy i déšť, postupně protrhávání oblačnosti, teploty 6 až 2 stupně, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra zvýšená oblačnost, místy déšť, odpoledne se oblačnost protrhá. Lokálně se ještě mohou objevit přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů. Povane slabý nebo mírný severní až severozápadní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 přibylo omezení na kilometru 53 u Holoubkova na Rokycansku. Ve směru na Prahu stojí porouchané auto. A se zdržením počítejte na dálnici D5 také před Prahou. Od 3. kilometru stojí asi 2-kilometrová kolona. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
9: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky, muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Dnes vám zahraje rožmitálská venkovanka pod vedením kapelníka Josefa Janouška se zpěváky Markétou Petráškovou, Danou Veseckou, Milanem Cacákem a Josefem Janouškem skladby muzikanta, skladatele a textaře Josefa Balka.

Dozněla Voždanská polka autora hudby i textu Josefa Balka. Josef Balek se narodil 30. ledna 1922 v Voždanech v okrese Příbram v muzikantské rodině. Jeho děd hrál na trumpetu a otec byl výborným trombonistou. 35 roků byl kapelníkem populární voždanské kapely Balků. Josef již v předškolním věku projevoval velký zájem o hudbu a začal se učit na ventilový trombon. V posledním roce základní školy přestoupil z trombonu na snížcový pozoun. Po skončení základní školy pracoval v lese jako dělník a stále se zdokonaloval ve hře na pozoun.

18 letech nastoupil do orchestru divadla Járy Kohouta. Po roce působení v tomto orchestru začal studovat hru na pozoud na státní konzervatoři v Praze ve třídě profesora Jaroslava Ušáka, kterého si velmi vážil. Ten říkával svým žákům, muzika si žádá největší disciplinovanost a každé její šizení se v budoucnu vymstí.

Po skončení studia na konzervatoři vyhrál Josef Balek konkurs do Slovenské filharmonie na post prvního pozounisty a vedoucího pozounové sekce z 23 uchazečů. Šéf dirigentem Slovenské filharmonie byl tehdy Václav Talich.

Stouhy po rodném kraji se Josef Balek zúčastnil konkurzního řízení do operního orchestru Plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla, kam byl přijat jako první pozounista. Po 3 letech působení v Plzeňském divadle zkusil konkurzní štěstí do Plzeňského rozhlasového orchestru. Po úspěšném konkurzu setrval Josef Balek v tomto orchestru 27 roků. Funkci prvního pozounisty zastával až do odchodu do důchodu.

Vedle klasické hudby měl rád také lidovou hudbu, ve které vyrostl a hledal posilu pro náročnou práci v hudbě klasické. V plzeňském rozhlase natáčel například s malou dechovkou Plzeňačkou, s Polatovou Šumavankou a staročeskou dechovkou Miloslava Chmela. S těmito dechovkami nahrál na pozou nebo tenor mnoho skladeb a gramofonových desek.

Josef Balek se také věnoval pedagogické činnosti. Byl prvním profesorem konzervatoře v Plzni, kde 4 roky vyučoval hru na pozoun. Po odchodu do důchodu vyučoval v Rožmitálské lidové škole umění hru na žestové dechové nástroje.

Já jsem poznal Josefa Balka jako student konzervatoře a jako staršího kolegu v plzeňském rozhlasovém orchestru a ve staročeské dechovce Miloslava Chmela. Později jako hudební režisér, když jsem režíroval natáčení plzeňského rozhlasového orchestru, jsem se přesvědčil o muzikantských a lidských kvalitách Josefa Balka. Byl to skromný člověk. Zemřel 7. července 1998. Čest jeho památce. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje v pořadu Muziky se těší Antonín Bulka.

Krásný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. Jde mu to, jako když bičem mrská, upletl na sebe bič, má jazyk jako bič. Všimli jste si, v kolika lidových rčeních se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích? Podíváme se na to v dnešní folklorní půlhodince. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy, jak vypadal takový bič, tedy nástroj k pohánění koňského, kravského nebo volského potahu u našich předků, určitě dobře víte. Skládal se z dřevěného nebo bambusového takzvaného bičiště a z řemínku uvázaného na horním konci bičiště pomocí poutka. Na řemínku bývaly uzlíky a často také barevný střapec. Řemínek přitom musel být dostatečně dlouhý, aby bylo snadné práskání, pobízející zvířata k rychlejšímu pohybu. Ale pozor, dobří hospodáři a kočí nepoužívali bič ke šlehání zvířat, ale pouze k jejich pohánění lehkým dotekem a práskáním.

V dnešním špalíčku si připomínáme důležitý nástroj hospodářů a kočích, tedy bič, a nutno říct, že dobrý bič býval pýchou každého kočího a býval také dobrým dárkem. Takový bič sehrával důležitou roli i v řadě výročních obřadů a zvyků, zvlášť o Vánocích. V předvečer významných svátků vyháněl hospodář práskáním zlo od domu. Bič se ale objevuje i v celé řadě lidových rčení a na ta se podíváme hned po dalších písničkách.

0: a pojďme se tedy podívat na lidová rčení, ve kterých se objevuje bič. Asi nejznámější je rčení plést si sám na sebe bič, což znamená sám si připravovat své trápení nebo utrpení. Slyšela jsem i pobídku švihni se bičem ve smyslu pospěš si. Když je někdo příliš hubený, říká se o něm, že by se mohl svlékat za bičem. Když mluví velmi rychle, má jazyk jako bič. A podobných rčení existuje ještě víc. Podíváme se na ně zase po písničkách.
1: Jede pošta z Vídně, má koníčky šimle. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Koníčky řechtají, po straňky vrzají. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Vraný koník skáče, mnohá pana pláče, hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop. Hop, hop, hopi, hopi, hop, hop, hop.

Ve dnešním Špalíčku si povídáme o lidových rčeních našich předků, ve kterých se objevuje bič, tedy nástroj hospodářů a kočích. Je zajímavé, do kolika rčení taková věc, jakou je bič, pronikla. Určitě jste se už setkali s přirovnáním, jde mu to, jako když bičem mrská, tedy že mu to jde dobře, pěkně od ruky. Polské lidové je rčení z písku bič kroutit, které znamená marně se namáhat. No a zřejmě novodobější bude výraz školáků, respektive spíš jejich rodičů, kteří jedničky ve škole označují právě jako biče.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný důležitému nástroji hospodářů, tedy biči. Trochu jiný byl formanský bič, který se skládal z pružné hůlky a takzvaného švihadla nebo špagátu. Formani nejvíce kupovali už hotové biče, nebo si je občas i sami vyráběli. Formanským bičům byla často přisuzována i kouzelná moc. Bylo jimi prý možné znehybnět konkurenční zápřah a také prý dovedli koně donutit k převezení nadměrně těžkého nákladu. Alespoň tomu naši předci věřili. Ale to už by byla zase jiná kapitola. Pro dnešek se s vámi ve Špalíčku lidových písní rozloučím a budu se těšit na slyšenou zase přesně za týden. Hezký večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policisté dopadli vandaly, kteří zničili školku v Černošíně na Tachovsku. Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 93% uchazečů. A zítra bude oblačno, místy i déšť, postupně protrhávání oblačnosti, teploty do 16 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Policisté dopadli vandaly, kteří zdemolovali školku v Černošíně na Tachovsku. Jedná se o dvě osoby mladší 15 let. Informuje o tom server novinky.cz s odkazem na policii. K incidentu došlo v noci z 30. dubna na 1. května a škoda přesáhla 400 tisíc korun. Zničené byly hračky, počítače, nábytek, tabule nebo i sociální zařízení. Školku v Černošíně se podařilo otevřít po týdnu a s úklidem a opravami pomáhali rodiče i zaměstnanci města. Policisté teď spisový materiál postoupí státnímu zástupci a navrhnou, aby věc předal soudu pro mládež. Ten rozhodne o dalším opatření. Plzeň rozděluje přebytek z minulého roku. Bezmála 670 milionů korun použije na zhruba 100 projektů. Miliony korun půjdou například na chystaný hospic v Malesicích, noclehárnu pro bezdomovce nebo na zbraně pro strážníky. Další peníze jsou určené na vylepšení sportovního areálu Prokopávka, kde vznikne hřiště s umělým povrchem.
2: Vylepšení se dočká i sportovní areál v Černicích. Za 13 milionů korun tam vznikne víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně záchytného systému a osvětlení. Přibude také 110 metrů dlouhá atletická rovinka. Sportovci dostanou i nové sociální zázemí s výdejnou občerstvení. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků. Celkem se hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga Českému rozhlasu řekl, že změna by mohla platit od jara 2028.
3: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 28, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
0: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Sport. České hokejisty čeká dnes úvodní duel mistrovství světa ve Švýcarsku. Vstoupí do něj ve 20 hodin a 20 minut zápasem proti Dánsku a kapitánem bude opět Roman Červenka. Oba celky se utkaly i na olympijském turnaji v předkole play-off. Češi vyhráli 3-2.
1: Počasí.
0: V noci oblačno až zataženo, přeháňky, na jihovýchodě regionu i slabý déšť, teploty 6 až 2 stupně, výjimečně přízemní mrazíky. Zítra zpočátku velká oblačnost, místy i déšť, odpoledne protrávání oblačnosti, lokálně přeháňky, později až vyjasnění, teploty do 16, na horách do 11 stupňů a biojednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Nepomuku je kvůli pouti uzavřené náměstí, omezení potrvá do neděle a objíždí se ulicemi Kozlovická, Navinici, Nádražní a Zelenodolská. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes přišla doslova udivená. Říkala, co se to s těmi lidmi děje. Oni začali psát všechno zvlášť. No jak jste to myslela? Dobrý den.
2: Dobrý den. Máme v češtině sice nevelkou skupinu slov, ale přece jenom jich pár je, pár typů, která vznikla skládáním neboli spojením dvou různých slovních základů. No a tahle slova v poslední době vídám napsaná zvlášť, nevím proč.
1: Tak buďme konkrétní, ve kterých případech teď v poslední době chybujeme, co se má psát dohromady a píšeme to chybně zvlášť.
2: Neříkám, že je to nějaký častý jev, ale zkrátka objevuje se taková slova jako velkolistý, stále zelený nebo drobnohled, tak zvěrolékař, ta se objevují rozpojená.
1: Jak to ale poznat? Protože některá slova zase píšeme zvlášť, nejsou to složeniny a některá mají dokonce možnost, že je můžeme psát dvěma variantami.
2: Tam samozřejmě nejlepší je se podívat do nějaké jazykové příručky a ověřit si to. Souvisí to totiž trochu s tím, že některé ty složeniny vznikly už rovnou jako složená slova a právě z takových slov jako zvěrolékař to poznáme, protože je nám jasné, že tím vznikl nový význam, tudíž je to jedno slovo. Ale pak jsou slova, která se původně psala zvlášť a ta tendence je, protože už dnes je bereme také jako se samostatným významem obě dohromady, tak postupně začít je psát dohromady. Ale máme slova v takové té přechodné fázi, například voděodolný, což není příliš frekventované slovo, ale tam si můžeme stále ještě vybrat, jak to napíšeme. A asi nejběžnější výraz, u kterého také ještě máme volbu, je takzvaný.
1: Jak jsme na tom vlastně v češtině s těmi složeninami, cizím slovem kompozity? Máme jich míň nebo víc než jiné jazyky? Taková němčina, ta je na to expertka. Tam se složí, co se dá dohromady.
2: Němčina je převážně takzvaný syntetický jazyk, to znamená, že ta slova skládá z různých základů. Češtině říkáme flexivní neboli ohebný jazyk, to znamená, že přidáváme něco před slovo, něco za slovo, předpony, přípony a ty pak ohýbáme a to je ten produktivní nebo nejběžnější způsob, jak slova v češtině vznikají.
1: Jestli pak se s vámi rozloučím někdy jako s jazykoporadkyní, nebo tohle se nespojí, jazyková poradkyně?
2: Já myslím, tak za 50 let to probereme.
1: No, ale ne my dva.
2: To není úplně optimistický závěr.
1: No, buďte realistka.
2: Možné je všechno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Od dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anet Chen, Děvčátko ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase, v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františko-lázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františko-lázeňského Františka, je socha, kterou zná v západní Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Majerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Majerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.

0: Kamenický Schönow, damals Steinschönau, und studierte später an der Universität für angewandte Kunst Wien. 1942 musste er sein Studium unterbrechen und wurde zum Militärdienst eingezogen. Nach dem Krieg wurde die Familie aus der Tschechoslowakei vertrieben. Sie ließ sich in Ilmenau in Thüringen nieder, wohin auch zahlreiche andere Glasmacherfamilien aus Böhmisch-Kamnitz gezogen waren, um dort ihr Handwerk weiterzuführen. Die junge Hegenbart arbeitete zunächst als Glasdesigner und Glasmaler, bevor er nach Leipzig ging, um Zeichen zu studieren. Dort lernte er die Kunstszene kennen, darunter auch den bedeutenden ostdeutschen Maler Werner Tübke. Sein Studium in Leipzig schloss Johannes Hegenbart jedoch nicht ab. 1951 zog er nach Ostberlin, wo er als Zeichner und Karikaturist für die Zeitungen und Zeitschriften arbeitete. Er entwarf sogar das Logo der Zeitschrift Wochenpost, das 40 Jahre lang verwendet wurde. In Berlin nahm Hegenbart das Pseudonym Hannes Hegen an. In die Geschichte der ostdeutschen Popkultur schrieb er sich 1955 ein, als er die Gründung der Kinderzeitschrift Mosaik initiierte. Dort veröffentlichte er seinen Comics Digidax. Die Hauptfiguren, kleine Kobolde, brachten Kindern auf unterhaltsame Weise Wissenschaft, Technik und Geschichte näher. Hannes Hegen wurde zu einem der bekanntesten Comic-Schöpfer der DDR und seine Popularität hielt er auch nach der deutschen Wiedervereinigung an. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr widmete man ihm in Leipzig eine große Retrospektive, die Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anzog. Hannes Hegen, der aus Böhmisch-Kamnitz stammte, starb 2014 in Berlin. Dort wurde er auch in einem sogenannten Ehrengrab des Landes Berlin beigesetzt. Nicht ohne Interesse ist außerdem, dass Hegens Onkel Josef Hegenbart, der ebenfalls aus Böhmisch-Kamnitz stammte und später nach Dresden zog, heute zu den bedeutendsten ostdeutschen Malern gezählt wird. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz ist eine malerische Straße nach ihm benannt, die zum bekannten Rhododendronpark führt.
1: A na závěr ještě výročí týdne. Dnes si budeme povídat o komiksovém kreslíři Hannesi Hegenovi. Narodil se 16. května 1925 jako Johannes Eduard Hegenbart v české Kamenici ve sklářské rodině. Studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově a pak na Univerzitě pro užité umění ve Vídni. V roce 1942 studia přerušil a musel narukovat. Po válce byl i s rodiči z Československa vysídlen. Usadili se v Durynsku, v Ilmenau, kam zamířilo více sklářských rodin z České Kamenice, aby se tu dál věnovali sklářskému řemeslu. Mladý Hegenbart tu nejdřív pracoval jako návrhář a malíř skla, pak odešel na Univerzitu do Lipska studovat kreslení. Zde se seznámil s uměleckou komunitou, včetně významného východoněmeckého malíře Wernera Tübkeho. Studia v Lipsku Johannes Hegenbart ovšem nedokončil a v roce 1951 se přestěhoval do východního Berlína. Zde pracoval jako kreslíř a karikaturista pro noviny a časopisy. Navrhnul dokonce logo časopisu Wochenpost, které si médium udrželo 40 let. V Berlíně Hegenbart přijal pseudonym Hannes Hegen. Do dějin východoněmecké popkultury se zapsal v roce 1955, když inicioval založení dětského časopisu Mosaik, ve kterém uveřejňoval vlastní komiks Digidax. Jeho hrdiny byli skřídci, kteří děti zábavnou formou seznamovali s vědou, technikou nebo historií. Hannes Hegen se stal jedním z nejznámějších východoněmeckých tvůrců komiksů a jeho popularita se udržela i po sjednocení Německa. Obdržel množství cen a vyznamenání. V loni mu byla v Lipsku věnována velká průřezová výstava, která přilákala davy fanoušků z celého Německa. Hannes Hegen, rodák z České Kamenice, zemřel v roce 2014 v Berlíně, kde je také pohřben v takzvaném čestném hrobě Berlína. Není jistě bez zajímavosti, že Hegenův strýc Josef Hegenbart, který se také narodil v České Kamenici a který se přestěhoval do Drážďan, se počítá k nejvýznamnějším východoněmeckým malířům. V drážďanské čtvrti Loschwitz je po něm pojmenovaná malebná ulice, která vede ke známé rododendronové zahradě.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend! Und nächste Woche

0: Okay. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Čulko und Veronika Kindlová.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Čulko a Veronika Kindlová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
2: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
4: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard?
2: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Už pouze 2 týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
5: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehel.
6: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích. Sport.
0: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
7: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
8: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
7: Téma něčeho moc bude.
8: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma, ano. Tedy. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností, třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů, a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod oči, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst,
5: no
0: máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus, a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
5: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Ne, má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznala, pardon. No, jinak děkujeme, pardon, děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak totiž.
0: Ano,
2: to je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty říkala? Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně na chvátku vám v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou, už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky veselazdravi.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž, na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačkami. Já prosím, paní doktorko, co byste poradila samorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak, aby se neporanili, jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej.
1: Máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky.
1: Jo.
2: Není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučil buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak, zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefoní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších, i vevnitř, nejen na bolci.
1: Uh-huh.
3: To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdamane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
0: Je to, jako když bychom špunty do uší a strčí,
1: ano,
0: to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Jediný problém, manžel bere varfarin, takže
1: Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas.
4: Ne.
1: Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorku velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál, 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdamlovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od, já nevím, já stají od Tokia.
1: Jo.
2: Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat. A sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano,
3: normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli je doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfírie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou sama zaklínadla.
1: Jo, pardon. Porfírie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je si dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení takzvaných akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
2: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit, část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
3: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
2: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
4: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
2: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
5: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracená nenávratně.
6: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
7: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
6: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková a také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Počasí. V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až +1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojediněle i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojediněle a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nabídkou Spolu budeme plovout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrassová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

pošťák, jehož duše byla čistá. Vím, byl tátu, to byla čistá.

nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek

Mikuláš založil bluegrassový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a steel kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

slavnou Still Miss Someone Janeho Keše přinesli do dnešního Country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Grand Ole Roy Draskyho s Priscilou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

0: Dvě lehký slečinky museli do sklínky ukázat obsah žaludku.
1: Jestli prej náhodou nepili se sodou, rendlisky nebo kryotku,

Početná parta vytrvale střežící od kastremské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savi Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmíček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
5: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
3: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada. Potvrdila to mluvčí Královéhradeckých krajských hasičů Martina Gecová.
6: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů. Sport. Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16 a vítr zpočátku slabý bude v průběhu dne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice, je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
8: Dejte si tu pozor.
9: Nehádejte se, prosím vás.
10: Nehádejte se, prosím vás.
11: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
9: Já to nejsem.
12: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
9: Přes zubu.
12: Kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
12: Jděte tam vy.
11: Ať tam
9: no tak budeš, nebo nepůjdeš?
11: Nebudu.
12: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: A tam nebo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu, jako vyhlášený milovník anglického humoru, patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem. Když dědeček vstoupil, teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejenže je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmesa v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvytknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale taky jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No,
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svéráznej člověk. Neobyčejně svéráznej. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let, byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z Ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnou, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ty režiséři.

0: pravdy?
1: Aj, aj, aj, to je otázka.
0: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
1: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji od tam, tak začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
0: Neříkejte, že jste nevěděl.
1: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
0: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
1: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní, ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako pruderní, Hanička.
0: Ano.
1: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamár poprvé přived jaksi ovšem...
0: Ano, ale jenom samotnou.
1: Ale nahou.
0: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
1: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je

0: pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pohla, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pohla, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, tak to je dobrý, tato otázka.
1: Jo, tak, ještě, ježiš, to je. Ne, tak ne, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové, a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu, a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta, a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu, a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku, a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk, a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánček. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně poznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášni cestovatelské, vášni nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život? O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, to je všechny posluchače taky noční linky. A také tak Danus Blaté si poslouchá. A teď těm drogám teda, no, jakoby, pešně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleníčka tak nějak občas, to alkoholu. Spíš k ochutnání, ale co mám velký problém je s takovou drogou je kouření, ten tabák, jakoby dýmkovej, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát, doční lince s tou dýmkou v boju. Umínil jsem to teda hodně, ale proto mi to, jako už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl v nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Jakoby jako už od nějakých 18 let.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale hlavně je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo, což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. A já jsem byl schopen na další peníze, by to vyšlo skoro 15 000 za měsíc, jo. Což jakoby mě úplně neúnosný by to bylo, že jsem rád, že jsem to omezil už aspoň na ty tři dní, na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda pro mě to jinou, odstoupím od těch drog takovýhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, jestli vám to co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, jo.
0: No tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě v té jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, asi s tím nějakou, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že tím třeba nahlazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí.
1: Ano.
0: Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, že to bylo, když to vás počítáte, to byl jeden paklík a naspal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si tu dýmku kouříte 40 minut, to 45 minut, tak to přijdejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, nejet, jo, jakoby já ten den skoro jenom prokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jste vzpomínat, že tak jdete 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste prokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taký záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná donutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranou, že před těma dětma bych se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až byl, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi mě to musela donutilo, nebo ta přítelkyně říká, lekuš mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jakoby praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát takhle. A
0: je to na každém z nás, ono je všechno v hlavě.
1: Každý určitě, ano, každý určitě jakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Hmm. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba no, nějaký koníček, no, někdo, já teda se mám úplně jako drogu je práce, jo, že bych jako byl nějaký workaholik, jo.
0: Hmm. Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik, já nejsem workaholik.
0: Já ano.
1: Já budu dělat, co musím a do ničeho víc se nějak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a
1: taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo.
1: Zdravím všechny posluchače a budu poslouchat dál a přeju si to nejméně těch závislostí a nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete moci využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal: špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem odčerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášni pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé. Víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuju, paní Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako Jardu jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já si zakouřím, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, to prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle jo, téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je. Prostě víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Že jsem si jako říkala, no ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě, jo, já jak někde, když jsme pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to byl možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. Alkoholu prostě netíhnou, jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí nejen nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno a když finance jako nějak, tak jako přece jenom to je do peněz, jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatný.
0: Omlouváme
1: jo,
0: si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme...
0: To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? kouření?
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hlete, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnovala jsem nos, jo. A když byly děti, prostě jsem je vychovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezdejeme se synem, tak si musíme dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě, já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák, jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, který, teda co já vlastně nad čím přemýšlím, nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: vzpršlo. No, tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršelo víc, no, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště třeba, to sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít špilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. V tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtěme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství, může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno, bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeju vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: vás. Tady Kralupy a patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, takhle když co kouřejí, co to stojí peněz hrozný dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si vám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělává těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, a že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu. On že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně. A jedině díky ním se z toho dostal. Prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí. Zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych jim, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslech a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji moc krát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšenou.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další na sbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuji za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi rozkotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz/Lomítko/Linka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, teď víš, že doma si nezapálím vůbec. On říkal, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vach, si polož, na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak jsi na tom a jestli nejseš úplně hloupý, tak to pochopíš. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal jsem šulka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry. A tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, tak já tam mezi kuřákama, já tam budu jak bílá vrána, já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, že ten rok jsem vydržel, jenomže prostě jsem se mi udělalo zle po první cigaretě,

0: potřebuješ to dneska ještě? Už? Mm-hmm. Nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuješ si zapálit? Nepotřebuju. No tak. Mm-hmm. A po několika dnech, kdy jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že nemám absolutní chuť na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
1: Kéž by byl každý tak dokonalý, aby mu to vyšlo, sice na potřetí to bylo u vás, ale aby mu to vyšlo tak jako vám, Zdeňku.
0: No prostě jsem to musel vydržet, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat, ale to musíš na to přijít sám. No samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jízerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No to byly krásné chvíle, ale nic víc, nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už nic.
1: Nezdržujte, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
0: Bylo opravdový, nevymyslel si nic.
1: Nikoho nepodezírám, děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
0: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz lomítko linka, tam také chodí vaše příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Hosološnice, takže budu zdravit na Slovensko. Ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužel, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Já zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho já nevím ani zaspať a já to mám od rána do rána otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von a nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, ja to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem, hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvorených dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesný muž. No, tak ďakujem, Aničko. A nejaká...
1: Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočné, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, sa z internetu som vás videla.
0: No, kamarátka
1: tu mala a hovorím, ukážem všetkých redaktorov, čo sú nočné linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nějaká jiná droga, nějaká jiná vášeň, kterou máte a třeba jste, nebo jste se jí vyhnula. Máte nějakou?
1: Ano, když jsme s mojím bratom jsme byli dvojčata a mali jsme 17 rokov, mama nebyla doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajčiť decka nebudete a hotovo. A mne to nechutilo, fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadne, v zimě.
1: Ano,
0: v zimě.
1: Ano. No. A ráda pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočně.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů, v červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi šparkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvuji vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Mm-hmm. Už jich mám 16 tery. Takže různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no.
0: Mm-hmm. Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně to od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po jeho, z jeho strany jako. Ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste četl nějaký ten...
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá dvanáctky, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže... Takže...
0: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano. Ano, teď je 12:15, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinak, v půlinak, ve třičtvrtinak a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No, takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc, po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem, moc ráda jsem vařila a pekla všechno možný a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože v tomhle řekněte případě mi, je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly.
0: Hodně síly.
1: Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal i jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem, ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no, naši kluci, no, takže to je, a jednomu je 55 a tady tomu alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu, opravdu hrozný.
0: Pani Evo, jedině vám můžu popřát hodně sil, víc.
1: Hodně sil,
0: nikdo
1: no.
0: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
1: No. Právě. S tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že to stane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
1: No, je to. Ano.
0: Hodně sil vám
1: přeju. Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: I vy, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte Noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí. To, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím, napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. To je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádný k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo a opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě to a myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem. Přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano. Ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju. Ano. Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv? To samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol. Může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to
1: nebo ne.
0: To ani není vášeň, to je vášnička taková.
1: No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do Noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím, koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct?
1: To je jenom...
0: Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu. Nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptát se vás...
1: Drží mě to přes 20 let.
0: K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je, myslím si, zbytečné. Je to automatické, že?
1: No, ne, to záleží na člověku, co má v sobě, jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala, jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: To se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: a tak jsem se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat, no.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících, tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuji za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v noční lince a přeji vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, no. Já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: chceme.
0: Ale
1: jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako jakou dobu a v životě už dodržky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschledávaj.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce Zedlomítko Linka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách, stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášení sázkařská, pro někoho vášení sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat. Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
1: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte. Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí a obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádií, ale spíše jako méně mainstreamová či ne mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeň je neustále někomu pomáhat.
0: Takže altruista.
1: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou luchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto. Aby ji slyšel.
0: No tak paradox to je, to musíte uznat.
1: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu. Já když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolem cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho domů jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dostal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
0: Že si znovu polámete žebra, jo?
1: Ne, já ještě pořád do vás dostelí.
0: Takže tady aspoň jo, tohle nebezpečí nehrozí.
1: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě hudba mě neubližuje, naopak to mi pomáhá. Ta mě vlastně pomáhla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mě pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Nad dně, jako nahoru.
0: Mít na nich, mít navrh, nad nimi, tak.
1: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička zbíka třeba prášku, nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neobližují, kterým pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim obližují, aby se dokázali dostat nad ně.
0: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
1: Ano.
0: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala, Já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. No ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince se už podruhé dívám do svých záznamů, týkajících se právě noční linky, a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte vám i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězají cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil a bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože velká frajerka, jsem nemohla zůstat pozadu, že jo?
0: No tak sportovec, ten má přímo v genech to, že musí vítězit, že jo?

0: já jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevrla. A na to, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
1: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší v tom smyslu, že potom nejvíc bojují proti kuřákům. No.
0: A moja dcera, když si tvrdila, říkala, já kdybych si zapálila, tak máma mě jednou razí, tak mě to za to nestojí. A mám kamarádku, která kouří snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, co se dalo. Doktoři s plicním onemocněním, že jsem si přispěla já vládní kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě, a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že kafe si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst, protože to je moje vášeň.
1: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
0: Ano. Jenom v počerních, ne v kradených.
1: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek a jsem rád, že jste to řekla za mě, ještě dřív než já, máte větší postřeh, takže no, holce pozná sportovkyně, to já jsem v podstatě nikdy nebyl.
0: Teď bych ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
1: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
0: Lehkou atletiku.
1: Takže běh, skoky.
0: Lehkou atletiku a pak vždycky to padou.
1: No, sportovkyně tělem i duší.
0: No, bohužel už. Teď bych to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají, ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
1: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju, mějte se krásně a hezké jaro přeju.
0: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne vlastně za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková, a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí, což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne a nebo padá daleko od stromu, ale to si nechme na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač, věrný to, Radomil z Prostějova.
1: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dlouho
2: jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga, a někdo může

0: že brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Mm-hmm. Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Mm-hmm. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě, ale když člověk používá, může používat ten zrak a jiný smysly a dívá bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Hmm. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, a když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
1: No to, já vám ani prostě nevíte, jak já vám, promiňte, že vás přerušu, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal, vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
0: Jo.
1: A to mně stačí. Mm-hmm. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka, fofry.
0: Jo, zase to někam běží. Čas běží jak splašený koně.
1: Jo.
0: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
1: Radomila, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za mizantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
0: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
1: No to mě taky, to mě taky.
0: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuju Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
1: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
0: Nápodobně naslyšenou.
1: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
1: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
0: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
1: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
0: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
1: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
0: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
1: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
0: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
1: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
0: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
2: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to paha!

0: Potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a

0: Aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
2: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě utkvěl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme mě se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Providence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama. A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že já to...
3: Měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se,
4: jsme hráli, se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme, tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad, tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flibovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort, můžeš takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku, to byla 10minutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přeloval a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova vím, i muziku. Já si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to může říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to se lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na to vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl, open.
4: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Byl vlastně open.
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle to jako...
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá... Ano,
4: nám... Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové.

0: trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
1: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je, prostě nenapíšete.
2: Jak jste říkal, hit Pambíček?
1: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
2: Jako, ono je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
1: Přes hity, ano, to
2: jsem nevěděl.
1: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brůzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. No,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
4: No.
3: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost? Táži se, kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Ano, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
3: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
3: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
3: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
3: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
3: V Turecku.
2: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
3: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: no, ti dám cigáro.
3: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No, jak
2: no. Tak.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
3: No jistě,
5: ne,
3: samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vymyslíte restituce?
3: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
3: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život. Že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že hubený, tlustý. No a vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbušnost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: It's okay, hraje, že...